Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

sehen.

naší malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni, chtějí zápasit i knoflík jen čím schází si přišívají hned.

vejce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

začíná další ostravská hodinka Oldies. Opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977. Dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

Sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spoluzakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se jí zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst.

0: Ach so. War's ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Já bych vám něco,
2: tak pokud.

Píseň vypsal jsem tušku, vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě poznali, určitě znáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že Česká láska je věc kouzelná byla vydána na kantonském vinylovém albu v roce 1971 originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostavského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen s ním, text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom

0: as they lay me neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song. Je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Já mám rádi
2: kají. To chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
3: Máš oblíbený pořad plný ukázek z archivu, těch humorných je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák.
4: Slavko, samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
3: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jendák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mě napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře, jo? A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych se dal do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte, vy vole, až napnou zase vás, protože já musím být mladý. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramhol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Ukázka z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, protože unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlo 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to tak je.
1: Já myslím,
0: tvůrčí,
1: že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečný, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací. Tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličeji.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No, to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
1: samozřejmě
0: to, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila, může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04, nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzár, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
1: Taky přeji dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi až dřív jako herec. A vybral bych, a to Patriku samozřejmě i po další době vás, a zdravím a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den. Tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štábní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptil mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvout bagančata a obout si přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat. Ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces. A když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec. Ale jak se k němu sehnul, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
0: Humoriáda.
1: Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty, znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný, všichni ho milovali, toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě moc krát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak před smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněnej. Byl strašně... Všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, co to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s rallyovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli rallyový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků, takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: To protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce. Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
3: Ulehli jste?
4: Ano.
3: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
3: Objali jste se?
4: Ano.
3: Políbili?
5: Políbili.
3: Pan Koňas pracuje od sedmi, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
3: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas, trochu pospíší, klidně to stihne.
4: A jak to klidně, no přece...
3: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko tak... zlatá, podívej, to si můžeš udělat, sám to tě nezabije.
4: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, já jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát přikrájí chleba povodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda. No.
5: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
3: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
4: Pardon.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se
2: probudíte.
1: My
2: se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme, to už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Kterým věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo. To už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má být.
1: Mm-hmm. k hercům, kteří tu hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou. Takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala. Takže já jsem Zdeníčku, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menších, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, které byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
2: no jistě upozorňoval, červený. Tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všichni ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu. Vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat, slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zazpomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu. A tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hereček německých,
4: ano,
2: která se v té pohádce
4: objevila. Ano, já se omlouvám, mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. A já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Venčíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si to, si ani nedovedeš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte. Aha.
7: Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz? No, ten hlava rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím, proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuji jako někdo. Pánové, ona zblajzne 10 rakviček, jen to hvízdne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučmořová, holduje alkoholu?
8: No, pročka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje. Ne. Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
8: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nesli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kochta! To má spytí.
8: Že se nestydí cty, ačkoliv ty se nikdy nestydila.
9: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
8: No, pokračujte.
9: Netvor. Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu slečno. Mauzta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku.
10: S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
10: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo, to trvalo strašně dlouho, protože on chud listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: na co
4: to
2: vzpomínat.
4: Hezký, my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, co bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl. Takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému co? Svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. No, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A bylo to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je to hůř fajn, vážení, ale sranda musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šípe, Rostav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všichni ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kroměříž, jsme chtěli Bečko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bečko.
1: Bečko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem, vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak tráví důchodový v humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů. Je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám,
8: někdy, ano?
7: Znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: To je nádherný.
7: No já ne,
8: Goethe. To je krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale, no jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam, já
7: přijdu. Eine kleine Nachtmusik.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: do propasti.
8: Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás. Mužu. Nás mužů.
7: Ano.
8: Pochopíte.
7: Ano, prostě je tady žena, která, bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe, jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe. Ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje.
7: Jo,
8: Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Ale pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Je to takové vulgární, ordinární. Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: prozásní,
8: zduchovní.
7: I vy jste zduchovně, jak vešla ta blondýna na vás.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné
8: věci. Říkal krásné
7: nádherný
8: věci. To tady řekněte.
7: Jak jste říkal třeba, ty věci byly hezké.

0: hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
1: Ty neříkej.
0: No. To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
1: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
0: Kde byl, kde žil?
1: V jakém prostředí mezi zvěří?
0: Ano.
1: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
0: Tak. Neměl před sebou příklad, ano. Neměl svou ideál, vedle sebe vzor.
1: Ale všichni by byli takoví. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři.
0: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
2: Humoriáda.
3: Ta dnešní na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
2: Hezký den vám všem.
3: Ať se daří.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Projekt Zlínského kraje Nejste na to sami pomohl 149 lidem. Novou lávku u Promyslovky ve Vsetíně dnes večer poprvé rozsvítí slavnostní osvětlení. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že byli podezřelí z trestného činu. Dnes čekejte oblačno, přechodně se může oblačnost zmenšit a nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 24 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Pomoc se zvládáním náročných životních situací využilo ve Zlínském kraji 149 lidí. Nabídli ji projekt Nejste na to sami, jehož výsledky teď hejtmanství představilo. Zaměřil se také na vzdělávání pracovníků ze sociálních služeb, zdravotnictví nebo dalších oborů. Odborných seminářů se zúčastnilo více než 260 lidí. Jakou pomoc projekt nabízí přímo lidem v nesnázích, popisuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
2: Aktivity se zaměřovaly například na zvládání stresu, péči o blízkého člověka nebo krizovou intervenci pro pečující. Lidé mohli řešit také otázky zaměstnanosti nebo hospodaření s financemi. Na projekt teď naváže jeho druhá etapa, která nabídne mimo jiné základní sociální poradenství.
0: Vsetín dnes poprvé rozsvítí novou lávku u Průmyslovky. Slavnostní nasvícení začne v 7 hodin večer. Nejlepší výhled budou mít lidé ze Štefánikova mostu na Smetanově ulici. Důvody akce vysvětluje mluvčí města Jana Rašková.
3: Čtvrteční rozsvícení je zároveň zkouškou osvětlení, jak silně a jakými barvami bude lávka svítit, můžeme ještě upravit. Proto chceme znát názor lidí, pro které je lávka určena. Čím víc Vsetíňanů přijde, tím líp a kromě rozsvícení chystáme pro návštěvníky taky překvapení.
0: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje. Povinnost o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od nápadu upustilo.
4: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
5: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, že to základní slušnost.
4: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
6: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
4: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Prvoligoví hokejisté Zlína prohráli v 10. kole na domácím ledě s Kolínem 2-3 v prodloužení. Berani si tak připsali 8. porážku v řadě. Premiérově ale získali alespoň bod. Ten jim zajistil útočník Lukáš Válek, který srovnal na 2-2 krátce před koncem základní hrací doby. V tabulce Zlín dál zůstává na posledním místě.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte převážně oblačnost lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Dopoledne se přechodně může oblačnost zmenšit a později se objeví i déšť. Aktuální teploty se pohybují mezi 17 a 9 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pod nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čistě pocitově, dnes máme ráno teplotně vlídné, trochu fouká vítr, ale jinak vcelku příjemný podzim. To jenom, až se, milí posluchači, posunete v přípravách a vyrazíte ven. Vítám vás do čtvrtku, přeju pohodu na startu 8. října. Z kalendáře ještě doplním a připomínám, dnes mají svátek věry. Jaké zajímavé historické události doprovodily aktuální datum, si řekneme za chvíli a už posílám písničku skupiny Činasky, která nám otevře hudební nabídku. Teď je 5:05.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Na vlně Českého rozhlasu Zlín zdravím posluchače, kteří už vnímají 8. říjen. U probouzení přeju dobré čtvrteční ráno. Vybírám z kalendária a začínám rokem 1600. Tehdy vstoupila v platnost ústava San Marina, která s malými změnami platí dodnes. V roce 1906 kadeřník Karl Nessler předvedl v Londýně první trvalou ondulaci. Procedura trvala 6 hodin. Dále je dnešní den spojený také se sportovním novinářem a televizním komentátorem Vítem Holubcem. Narodil se 8. října roku 1928 v Olomouci. Stal se průkopníkem českého sportovního televizního vysílání a byl jedním ze tří zakládajících členů sportovní redakce Československé televize a také pořadu Branky, body, vteřiny. V roce 1945 byla patentována mikrovlnná trouba. Patentoval ji americký konstruktér Percy Spencer, který se během druhé světové války zabýval výrobou a zdokonalováním magnetronů. V objevu mikrovlnné trouby najdeme i výraznou českou stopu. Český profesor Augustin Žáček totiž jako první popsal princip oscilace magnetronu. Když se psal rok 1958, byl prvnímu člověku na světě Arne Larssonovi operován ve Stockholmu kardiostimulátor. Dožil se 86 let. A končím rokem 1965, kdy proběhla premiéra Oscarového filmu Jána Kadára a Elmara Klose Obchod na korze.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: V disco 70. let německá skupina Bonnie M zažívala svoje zlaté období. Poslechneme si písničku, která byla jejich poslední hitparádovou jedničkou u našich západních sousedů. Za minutu bude 17:15.

0: Před minutou bylo 4:45, projdeme si dnešní předpověď. Meteorologové před studenou frontou ještě slibují nadprůměrné odpolední teploty, ke kterým se hned dostanu.
1: Počasí.
0: Na předeště ranní hodnoty Zlínského kraje 13 stupňů hlásí Kroměříž, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy. 11 stupňů je ve Starém Městě, v Hošťálkové, ve Valašské Senici a ve Velkých Karlovicích. 16 stupňů hodnota z Holešova, z Bystřice pod Hostýnem, dál taky z Vizovic a Bojkovic. 14 stupňů uvádí Zlín, Strání a Štítná nad Bláří. 15 stupňů je teď ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Očekáváme převážně oblačno a lokální mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne se na přechodnou dobu může oblačnost zmenšit. Odpoledne, ale hlavně večera v noci, se na většině území už objeví přehánky nebo déšť. Ojediněle se může vytvořit bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Mírný jihovýchodní až jižní vítr povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Během dne bude postupně čerstvý a ještě nabere na rychlosti. Rozptylové podmínky jsou a vydrží velmi dobré. Biozátěž je mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o nesmrtelnosti. Jestli existuje věčný živočišný druh, zjišťoval Martin Písařík, víc se dozvíme už za chvíli.
2: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak si poradit se závistí okolo nás. A v neděli se od 11. s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem zaměříme na téma, které může potkat každého z vás. Ztrátu práce. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
3: Aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Okresní soud ve Zlíně dnes začne projednávat případ loňského požáru střechy střední školy na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Z jeho zavinění je obžalovaný svářeč. Ten podle vyšetřovatelů střechu opravoval a nedodržel předpisy. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu v případě prokázání viny hrozí 2 roky až 8 let vězení. Požár a následné hasební práce podle policie způsobily škodu bezmála 15 milionů korun. Rožnov pod Radhoštěm získá od firmy Energo Aqua dětské hřiště u bytových domů Harcovna. Zastupitelé schválili, že si město a firma vymění pozemky. Město tak dostane i plochu vedle sběrného dvora, který chce příští rok rozšířit. 35 milionů korun jen na odměnách, odchodných a doložkách. Tolik si za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. K tomu měl i měsíční mzdu ve výši 200 tisíc korun. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereaguje. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci, která odsuzuje ruské volby jako nedemokratické. Dokument například neuznává výsledky hlasování a poukazuje na to, že Moskva zakázala opoziční stranu Jabloko. Ve Zlínském kraji dnes očekávejte převážně oblačno s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Dopoledne se přechodně může oblačnost zmenšit a později se objeví i déšť. Aktuální teploty se pohybují mezi 16 a 11 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se podle dopravních serverů aktuálně projíždí bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když potřebujete v Břeclavi na toaletu, nemusíte hledat veřejné záchody ani utrácet v podniku, kde si chcete odskočit. Stačí jenom najít podnik s nálepkou WC gratis. Město totiž nově přispívá kavárnám a dalším provozovnám na to, že jejich toalety zpřístupní i lidem, kteří si nic nekoupí. Za chvíli přidáme podrobnosti, teď je 17:30.
3: Jsem

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: Možnost zajít si do kavárny jenom na toaletu, aniž byste si museli objednat kávu, to nově nabízí v Břeclavi. Město chce přispívat těm podnikům, které své toalety zpřístupní kolem jdoucím. A do projektu se zapojila první kavárna, kam se teď podíváme.
1: Dobrý den, můžu si tady odskočit na záchod?
2: Ano, jasně, můžete. Super, díky.
1: Takhle jsem si mohla zajít na toaletu v Břeclavi v jedné z kaváren v centru města, aniž bych musela být zákazník. Podobně tuto možnost využila Patricie Leflerová s malou dcerkou.
2: Já myslím, že je to určitě fajn možnost, protože je tam i přebalovací pult, takže když někdo jde třeba s malým miminkem, tak tam může právě přebalit a nemusí přebalovat někde venku na dece v kočárku a tak.
1: Kavárna v centru města je totiž nově zapojená do projektu WC gratis. Podle majitelky podniku Sylvie Turečkové, lidé, kteří si přijdou jen odskočit, zátěž nejsou.
3: Dokonce to jakoby i vítáme, ať ta toaleta je využitá, takže jsme na to kývli jednoznačně.
1: Navíc dostanou od města za takovou službu každý měsíc 2000. Podle mluvčí města Ivany Solaříkové je to pro město stále výhodnější, než vybudovat a provozovat nové veřejné toalety.
4: My jsme měli na Kufnerově nábřeží vlastně veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady tam byly ohromné, protože ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití těch toalet, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
1: Město se inspirovalo ve Znojmě, kde stejný projekt funguje od loňska. Každému z 8 zapojených podniků město ročně přispívá na provoz toalet 24 000 korun. Podobně se systém osvědčil taky v Hradci Králové anebo v Jihlavě. Naopak neúspěšný je v centru Brna.
5: My máme dotační program FreeBC vypsaný od roku 2017. V současné době je do něj zapojen jeden provozovatel. Zájemce, který se do programu zapojí, tak získá ročně dotaci ve výši 10 000 korun.
1: Doplnil mluvčí Brna středu Michal Šťastný. Radnice si nízké zapojení vysvětluje obavou podniků z toho, že by toalety znečistili například lidé bez domova nebo pod vlivem návykových látek. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: brato, lásko, vážne, relí poslední.
1: Je přesně 6:15. Řekneme si o vlivu studené fronty, která se pomalu blíží, a upřesníme celkový dnešní vývoj.
2: Počasí.
1: Aktuální teploty ve Zlínském kraji sleduju přes údaje měřících stanic, tady jsou přesná čísla. 13 stupňů hlásí Kroměříž, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy. 11 stupňů je teď ve Starém Městě, v Hošťálkové, ve Valašské Sednici a ve Velkých Karlovicích. 16 stupňů hodnota z Holešova a Bystřice pod Hostýnem, tam ještě přidáme Vizovice a Bojkovice. 14 stupňů je teď situace ve Zlíně, ve Strání a ve Štítné nad Bláří. 15 stupňů vidím ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Dnes očekávejme převážně oblačno a lokální mlhy nebo nízkou oblačnost. Dopoledne se na přechodnou dobu může oblačnost zmenšit. Odpoledne, ale hlavně večer a v noci, potom už se na většině území objeví přehánky nebo déšť, ojediněle se může vytvořit bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, k tomu povane mírný jihovýchodní až jižní vítr, rychlost 2 až 6, ale potom postupně čerstvý s rychlostí 6 až 9 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty jsou a vydrží velmi dobré, biozátěž je mírná na jedničce.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Začíná čtvrtek, dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Viktor Zavadil. Dozvíme se například i to, jak vzpomíná na hlavní roli Jana Palacha ve filmu Roberta Sedláčka. Kolikrát tento film od premiéry před 8 lety viděl?
1: Několikrát okolo premiéry a potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
2: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uhr Hradiště na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
2: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Celý rozhovor s Viktorem Zavadilem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy s Lukášem už za chvíli, 6 hodin bude za 8,5 minuty.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 6 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Průtoky v tocích ve Zlínském kraji jsou podprůměrné. Železniční přejezd u Pelikána v Zašové se rušit nebude. Silničáři na dálnici D2 u Brna zprovozňují kamery úsekového měření. Dnes čekejte oblačno, přechodně se oblačnost zmenší a nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj trápí nedostatek vody. Podle údajů Povodí Moravy jsou průtoky ve vodních tocích extrémně podprůměrné a některé, zejména menší toky, zcela vyschly, jako například řeka Rusava. Větší řeky dosahují nejčastěji okolo 5 až 15% průměrného množství vody v tomto období. Pokračuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
5: Například řeka Dřevnice ve Zlíně, Vsetínská Bečva ve Vsetíně a Olšava v Uherském Brodě dosahují 10% obvyklého množství. Pod hranicí hydrologického sucha se pohybuje také řeka Morava. O něco lépe jsou na tom vodní nádrže ve Zlínském kraji. Aktuálně jsou poklesy hladiny nejčastěji v rozmezí od 1 do 4 metrů a jejich naplněnosti se pohybují mezi 45 a 65%.
4: Železniční přejezd u Pelikána v Zašové na Vsetínsku zůstane zachovaný. Obec se proti jeho zrušení odvolala a nesouhlasila s ním ani policie. Ta správě železnic naopak doporučila přejezd lépe zabezpečit.
6: O zrušení přejezdu se mluvilo kvůli přestavbě křižovatky v Zašové, proti se ale postavili místní. Přejezd je pro ně jednou z mála objízdných tras kolem obce, třeba když se opravuje silnice nebo platí uzavírka. Se zrušením nesouhlasil už v březnu vsetínský dopravní inspektorát. Krajská policie teď jeho rozhodnutí potvrdila. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři. Zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
7: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Házenkáři Zlína vypadli ve druhém kole Českého poháru, když prohráli na hřišti prvoligové Litovle 36-28. Zlín přijel bez tradičních opor v omlazené sestavě, což byla jedna z příčin porážky. Dále tento záměr komentuje trenér Milan Budaj.
8: Myslím si, že kluci se drželi tři čtvrtě zápasu. Myslím, že Litovel má velmi kvalitní tým zkušených hráčů, takže nás to prověřilo. Doufám, že to klukům něco přinese do budoucna, dalšího vývoje jejich herního, těch mladých. Pro mě spokojenost s vývojem toho utkání, hlavně se nikdo nezranil. No.
3: Počasí.
4: Na území našeho regionu dnes čekejte převážně oblačno s lokálními mlhami. Dopoledne se přechodně může oblačnost zmenšit a později se objeví také déšť. Aktuální teploty jsou mezi 16 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den pak dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jihovýchodní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: U svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě, jak nám říká lidová pranostika. O tímto způsobem naznačuje pokračující podzim, když se posouváme k datu 8. října. Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku. Přání dobrého rána a hned podpořím písničkou Ivone Přenis Přenosilové. A před kalendářem, kde probíráme historii, ještě připomenu, že dnes mají svátek Věry. Teď je 6 hodin a 5 minut. Za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Na vlně Českého rozhlasu Zlín zdravím posluchače, kteří už vnímají 8. říjen. U probouzení přeju dobré čtvrteční ráno. Vybírám z kalendária a začínám rokem 1600. Tehdy vstoupila v platnost ústava San Marina, která s malými změnami platí dodnes. V roce 1906 kadeřník Karl Nessner předvedl v Londýně první trvalou ondulaci. Procedura trvala 6 hodin. Dále je dnešek spojený také se sportovním novinářem a televizním komentátorem Vítem Holubcem. Narodil se 8. října roku 1928 v Olomouci. Stal se průkopníkem českého sportovního televizního vysílání a byl jedním ze tří zakládajících členů sportovní redakce Československé televize a také pořadu Branky body vteřiny. V roce 1945 byla patentována mikrovlnná trouba. Patentovací nechal americký konstruktér Percy Spencer, který se během druhé světové války zabýval výrobou a zdokonalováním magnetronů. V objevu mikrovlnné trouby najdeme i výraznou českou stopu. Český profesor Augustin Žáček totiž jako první popsal princip oscilace magnetronu. Když se psal rok 1958, byl prvnímu člověku na světě Arne Larssonovi operován ve Stockholmu kardiostimulátor. Dožil se 86 let. A končím rokem 1965, kdy proběhla premiéra Oscarového filmu Jána Kadára a Elmara Klose Obchod na Korze. Z historie je to prozatím všechno, jdeme do aktuálního regionu. Listí v Rožnovském parku letos uklízejí nezaměstnaní, ti si tak mohou přivydělat ve veřejné službě. Co je motivuje, zjišťovala naše reportérka a více nám k tomu řekne Gabriela Hickl už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Vrcholící vlna květinové mládeže světovou metropolí bylo nakrátko město San Francisco. A tak se nechal i Scott McKenzie inspirovat, někdy bývá tato písnička nazývána přímo hymnou hippies, symbolem svobody. Připomeneme si rok 67.

0: 2,5 minuty do 14:07 a teď už zpátky na Moravu, konkrétně na Valašsko. V městském parku v Rožnově pod Radhoštěm brigádníci uklízejí listí popadané ze stromů. Většinou jde o dlouhodobě nezaměstnané a je to součást veřejné služby. Kromě výdělků je důležité i to, že tito lidé nepřijdou o pracovní návyky.
1: Jakože to vždycky dělám, buď si to vezmu sami, anebo teda jakože jim to dávám, ale...
2: My jsme teď v garáži městské policie s preventistkou Andreou Kubínovou. Vy teď motáte velkou roli, kolik těch pytlů dneska rozdáte na to listí?
1: Do 10 maximálně. Celou roli, no.
2: Pan Petr teď bere do ruky jeden z těch pytlů a půjde s námi do městského parku. My ještě ale pořád čekáme na další pracovníky.
1: Nebo ne.
2: No. Jak to s nima je?
1: Tak oni většinou chodí, jakože každý den nebo se ohlásí, ale jakože většinou jako chodívají, ale není to každý den, jo. Mají to prostě 30 hodin, které si mají rozdělit do měsíce, takže až to splní, jak se to splní, tak to vlastně záleží na nich, no.
2: Pan Petr si bere trošku naštvaně pytel, protože jeho nejoblíbenější lokalitou je Záhubení, kde čistí chodníky.
3: Dobře, já s váma do toho parku půjdu, dejte mi ten vercajk.
2: Lopaty, hrábě tu jsou, já už je vidím, pane Petře, tady jsou, hrábě potřebujete.
3: No ale já potřebuju to svoje.
2: Oni tu někteří chodí, paní Andreo, pravidelně, takže už jsou i zvyklí třeba na své nářadí, to teď vidíme u pana Petra.
1: Po každé té směně to schováváme, takže nebo si to schovávají oni, a když náhodou prostě to nevíde, tak to nechají před služebnou, já se to potom uklidím, takže no, když udělá pracovní jinak nebo moje třeba já to mám nějakou jinou práci.
2: Takže hrábě pro vás? Ještě, pane Aleši? Jo? Tak ještě bereme další nářadí a hrabě. My jsme teď u Valašského muzea v přírodě. Toho listí je to opadá pořád, no.
1: Padá pořád, no. Každý den. Tak.
2: Kolik těch brigádníků se tu tak průměrně teď na podzim schází?
1: Tak teď mám aktuálně 5 lidí ve službě, předtím jsem měla tak do 10. Pracuji, buď můžu si vybrat zvolit, buď platí chodníčku, nebo sběr odpadu po Rožnově, anebo teď samozřejmě sezónní práce, hrabání listí a potom v zimě odklízení sněhu.
2: Tak pan Aleš a pan Petr teď dělají obrovskou hromadu.
1: Schová se do pytlu a pak se to dá jako šum, ať se to, ať to může odvést vlastně město.
2: Takže teď to všechno napytlují, kolik těch pytlů tady bude?
1: Tak určitě hodně, to tak okolo 10 za 3-4 hodiny, jak mají klienti vlastně tu směnu, tu část práce.
2: Vy si do toho pustili, baví je to?
1: Jo, tak je to taková forma terapie určitá i klidně. Také odreagování, ventilování.
2: Nedostávají jenom odměnu, ale dostávají od vás taky bonbony.
3: Protože mi to chutná, no.
1: Taková motivace.
2: Musím teda říct, že jim to jde parádně, tak vzala bych si je na zahradu.
1: Jo, já taky, jsou šikovní.
2: Velkou motivací je ta odměna, kterou právě dostávají dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé, kteří chtějí pracovat ve veřejné službě. Oni odpracují 30 hodin a konkrétně jak je město Rožnov motivuje, aby se tady vraceli do parku nebo do ulic?
1: Tak oni samozřejmě motivace měla být, aby si našli svoji práci, že?
3: Prostě abych se neflákal po Rožnově, tak robím, no.
2: Říká Petr a začíná čistit hrabě ve veřejné službě. Si může ke svému životnímu minimu přivydělat až 1200 korun. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Hraje se zahraničními hudebními hvězdami, vede jazzový big band a za hudební projekt s Alfem Carlsonem získal cenu Anděl za jazzové album roku. Jiří Kotača, trumpetista, skladatel a kapelník, je zároveň učitelem na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Jakou součástí jeho hudební cesty je výuka? Zeptám se ho už 8. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Za 10 minut bude 6:30. Další informace rozvede meteorolog Mojmír Martán, tím pádem je téma jasné, upřesníme si nejbližší průběh podzimu. Přeju dobré ráno do Brna.
1: Pěkné ráno.
0: A hned se ptám na ranní situaci ve Zlínském kraji, jaký je aktuální stav?
1: Tak aktuálně máme ještě málo oblačnosti, respektive ta oblačnost je taková tenká, takže převažuje skoro jasno nebo polojasno. Teploty jsou poměrně vysoké, mezi 9 a 16 stupni.
0: V posledním období jsme byli zvyklí na slunce a vysoké teploty, projeví se takto i dnešek?
1: Tak vyšší teploty dnes ještě budou, a to 21 až 24 stupně v těch maximálních hodnotách. Toho slunce bude už méně než v minulých dnech, nicméně ještě se hlavně v těch ranních a dopoledních hodinách objeví, protože to bude převažovat polojasná nebo až oblačná obloha. Odpoledne se ale postupně zatáhne. Přehánky se do večera vyskytnou jen zcela výjimečně a slabé, ale večer postupně na studené frontě se objeví přehánky i silnější nebo déšť a výjimečně se mohou objevit i bouřky. Foukat bude nejprve mírný vítr jižních směrů, ten v průběhu dne zesilí na čerství, místy i s nárazí kolem 55 km za hodinu. K večeru pak bude vítr místy přechodně slábnout.
0: Ještě prosím malý doplněk, dnešní biozátěž.
1: Platí jednička, mírná zátěž.
0: Dál se podíváme na zítřek. Jak vypadá páteční předpověď?
1: Začnu nocí, ta bude zpočátku hodně oblačná, deštivá. Zpočátku noci se ještě mohou výjimečně objevit i bouřky, ale k ránu potom začne oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Do rána se ochladí na 8 až 5 stupňů. Mírný jihozápadní vítr se v průběhu noci změní na čerstvý západní až severozápadní, místy i nárazový, ale k ránu bude částečně slábnout. No a ten den potom bude polojasný nebo skoro jasný, jen místy může být přechodně oblačnosti trošku více, bez srážek, až potom v noci na sobotu se začne od severozápadu pozvolna zatahovat. Zítřejší odpolední teploty budou poměrně nízké, jen 12 až 15 stupňů, ochlazovat nás bude mírný severozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout a měnit se na vítr jihozápadní.
0: A takovýto charakter podzimu už nám zůstane? Jaké jsou prozatím vyhlídky na víkend? Podívejme se krátce na sobotu a neděli.
1: Tak víkend bude ve znamení takového proměnlivějšího počasí, bude oblačno až zataženo, jen výjimečně přechodně i polojasno a postupně se na větší části území mohou objevit přehánky nebo občasný déšť, ranní teploty v sobotu kolem 5 stupňů, v neděli kolem 7, no a ty nejvyšší odpolní teploty mezi 12 až 16 stupní.
0: Přidejme si ještě historické ohlédnutí. Prozraďte, Mojmíre, prosím, jaké rekordní teploty doprovodily 8. říjen ve Zlínském kraji.
1: Hodně teplo bylo v roce 2009 ve Starém Městě, tehdy naměřili 26,1 stupně. Největší zima byla ve Velkých Karlovicích v roce 2019, tam tehdy poklesla teplota na minus 5,4 stupně Celsia.
0: A to už byla o počasí. Poslední informace o podrobnou předpověď se tentokrát postaral meteorolog Mojmír Martán. Český rozhlas Zlín děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Za 5,5 minuty bude 6:30. Další hudební potěšení nám teď nabídnou Standa Hložek s Petrem Kotwaldem a jednu písničku přidá Valdemar Matuška, pak už nové zprávy s Lukášem. Dobré čtvrteční ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U dalších zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Bytový dům s 31 městskými nájemními byty dokončují stavbaři v lokalitě na Slanici ve Zlíně. Město projektem za více než 100 milionů korun rozšiřuje svůj bytový fond. Stavba by měla být dokončena v polovině listopadu. Na začátku příštího roku by se pak mohli začít stěhovat první nájemníci. V kině Hvězda v Uherském Hradišti můžou zájemci ode dneška vidět filmy, které uspěly na filmových festivalech v Berlíně, Benátkách nebo Cannes. Přehlídku B2Can dnes zahájí turecké drama Spasení, které si za své poselství odvezlo z Berlína velkou cenu poroty. Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Francouzský premiér Sébastien Lecornu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Ve Zlínském kraji očekáváme převážně polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo. Výjimečně se vyskytne také déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 10 stupni, nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní servery momentálně nehlásí na cestách ve Zlínském kraji žádné nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Před písničkou Heleny Vondráčkové už jenom zdravím aktivní motoristy, přeju klidnou jízdu. Ostatním posluchačům připomínám čtvrtek v kalendáři 8. říjen a svátek Věry. Dobré ráno, teď je 6:30 a 3 minuty.

0: 5:30, 6:15, vítáme se do čtvrtku. Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno k datu 8. října. Odborníci se shodují na tom, že mezi dětmi a dospívajícími přibývá psychických problémů. Ve Zlínském kraji by situaci mohlo zmírnit nové centrum duševního zdraví, které se aktuálně buduje v Otrokovicích. Detaily se dozvíme v reportáži Blanky Kovandové před 7:30. Dnes si lidé po celé republice připomínají památný den sokolstva, který odkazuje k tragickým událostem z října roku 1941. Tehdy nacisté během takzvané akce Sokol zatkli přibližně 1500 sokolských činovníků a řada z nich válku nepřežila. Také oddíly Sokola ve Zlínském kraji na dnešek připravili pietní setkání a vzpomínkové akce. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková v dopoledním vysílání krátce po 10. hodině prozradí, na kterých místech v regionu si můžete sokolskou historii připomenout. Konkrétně ve Zlíně místní sokoly společně vysadí u Sokolovny památnou lípu. I tam se Petra chystá a z místa se přihlásí do odpoledního vysílání ve 14:45. Já za chvíli přidám počasí, podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: možná ze strachu. Možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Za necelé dvě minuty bude 6:45, navážeme krátkou předpovědí. Meteorologové nás pomalu připravují na výraznější podzimní změnu. Dnešek ale ještě bude teplotně, nadprůměrný, hned upřesním.
2: Počasí.
1: Ještě krátký náhled na ranní region, teď se pohybujeme mezi 10 a 16 stupni ve Zlínském kraji. Očekáváme převážně polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo. Výjimečně se vyskytnou přehánky, večer se postupně objeví četné přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty pro dnešek ještě 21 až 24 stupňů. Mírný vítr jižních směrů bude mít rychlost 2 až 6, ale potom zesílí na čerstvý, takže rychlost 4 až 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Dobré až velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěže pro dnešek pouze mírná na jedničce.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Výdejních boxů v Česku pořád přibývá a s tím roste i jejich obliba. Jak se ale daří řešit spory s obcemi o to, kde boxy můžou být a kde ne? Nejenom o tom bude řeč už za chvíli.

0: Možnost vyzvednout si zboží kdykoliv, rychlost a pohodlnost dodání, to jsou největší výhody doručování zboží do výdejních boxů. Ty jsou mezi lidmi čím dál populárnější a roste i jejich počet, v Česku je jich už přes 18 tisíc, což je pro představu skoro čtyřikrát tolik co bankomatů. V minulosti ale s výdejními boxy měly problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
1: Lidi objednávají úplný kraveny, papírový kapesníky.
2: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tedy přibývá?
1: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
2: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká.
3: Ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
2: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
4: Doručování zásilek do Alzaboxu a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
2: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří posunout.

0: kola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
1: Už teď je v Česku přes 18 000 výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj trápí nedostatek vody, její malé množství ohrožuje ryby. V Otrokovicích se staví Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Že byl člověk podezřelý z trestného činu, mu policisté dál nebudou muset povinně říkat. Dnes bude polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Průtoky v tocích ve Zlínském kraji jsou extrémně podprůměrné. Podle mluvčího povodí Moravy Radka Špatky jsou některé menší řeky zcela vyschlé. Větší řeky nejčastěji dosahují okolo 5 až 15% obvyklého množství vody. Její nedostatek působí velké problémy rybářským spolkům. Pokračuje předseda rybářů v Uherském Hradišti Milan Čaja.
2: My nemůžeme vzhledem k tomu stavu vodního sloupce na některých ramenech vůbec zarybňovat na podzim, protože každé vysypání té ryby je potenciálně její odepsání, protože nevíme, jaká bude zima, může zamrznout víc a ryba nám v této hloubce nezazimuje v žádném případě a stane se to, že celá ta obsádka samozřejmě ujde.
0: V Otrokovicích vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Sídlit bude v nevyužívaných prostorách bývalé jídelny v poliklinice. Hejtmanství odhaduje, že náklady na projekt přesáhnou 25 milionů korun. Provozovatelem služby bude poradenské a krizové centrum Zlínského kraje. Pokračuje jeho ředitel Marek Mikláš.
3: V Centru duševního zdraví bude docházet k individuálním konzultacím s dítětem, k individuálním konzultacím s rodičem, bude se řešit rodinné poradenství, rodinná terapie a zároveň vlastně do tohohle systému budou přijati všichni, kteří s tím dítětem nějak pracují.
0: Služba bude zdarma a otevření se plánuje na přelomu března a dubna příští rok. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale Ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
0: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Sport. Prvoligoví hokejisté Zlína prohráli v 10. kole na domácím ledě s Kolínem 2-3 v prodloužení. Berani si tak připsali 8. porážku v řadě, premiérově ale získali aspoň bod. Ten jim zajistil útočník Lukáš Válek, který srovnal na 2-2 krátce před koncem základní hrací doby. V tabulce Zlín dál zůstává na posledním místě.
1: Počasí.
0: V našem regionu očekáváme převážně polojasno až oblačno a odpoledne postupně zataženo. Výjimečně se vyskytne také déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 10 stupni, nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta měla nehodu na silnici mezi Babicemi a Kudlovicemi na Uhersko-Hradišťsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné probouzení a pohodové ráno přeju dalším probuzeným posluchačům a před soutěží jenom připomenu stav kalendáře. Dnes je čtvrtek, 8. října, slaví svátek věry. Pro vás, kteří rádi pátráte v paměti, mám nachystanou další slovní úlohu. V oblasti moravského nářečí je totiž pořád z čeho vybírat. A tak se už za chvíli můžete pokusit vyhrát knihu vydavatelství Gazda s názvem Ostrov zalitý sluncem. Romantický příběh, prý plný silných momentů, druhý šancí a hřejivé atmosféry Madeiry. Hned po písničce Michala Davida prozradím otázku. Teď je 7 hodin a 5 minut, od mikrofonu zdraví Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Je 9 minut po 7 hodině. Kolik moravských nářečních slov ještě neznáme? V soutěži, jak se u nás mluví, vám, milí posluchači, každý všední den přinášíme jednu malou jazykovou hádanku. Poslechněte si dnešní výraz a zkuste uhádnout, co znamená. Zároveň je tu šance vyhrát knihu vydavatelství Kazda s názvem Ostrov zalitý sluncem. Tak hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Dnešní nářeční slovo je krátké, jeho význam ale nemusí být na první poslech vůbec jasný. Tak jaké to slovíčko si pro naši soutěž připravil Jan Říha z Dolního Němčína u Uherskobrodsku? Hned se dozvíme, jenom co se zase přivítáme po telefonu, tak zkoumám, kdo je na lince. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady posluchačka Anna.
0: Paní Jano, zdravím vás. Už jste otevřela okno nebo byla venku?
2: Dívala jsem se, kolik je tam, je tady 14 stupňů, takže snad ještě bude dneska teplučko.
0: No, máme docela příjemné teploty už teď, abych vás potěšil ještě před soutěží. Tak už se pustíme do otázky, ano? Souhlasíte?
2: Ano, ano.
0: Pojďme
2: ano.
0: Si poslechnout, o čem to je.
3: Chtěl bych se zeptat posluchačů, co to je zoft.
0: Slovo, ještě zopakuju, na co se ptá tady paní Jan Říha z Dolněmčí, slovo zoft. Zoft.
2: Zoft.
0: Zoft, takže zoft.
2: To jsem neslyšela, poprosila bych o nápovědu.
0: Dobře, tak napovídám. Zoft je buď dlouhý vlněný kabát, nebo výpek z masa, nebo je to postel. Trošku nám tam houká rádio, tak jestli máte po ruce ten knoflík s hlasitostí. No ještě jednou napovím. Zoft je buď dlouhý vlněný kabát, nebo výpek z masa, anebo postel. A vybírejte, paní Jano.
2: Zkusím Bčko.
0: Bčko, výpek z masa.
2: Ano. Ano.
0: Správnou odpověď má pro nás Jan Říha z Dolního Němčí, když tamní obyvatele říkají Dolněmčí, tak jak to je se zoftem?
3: Zoft je výpek z masa.
0: No vidá, tak se povedlo. Víte co, paní Jano, to je bezvadná věc. Druhotný produkt, který s oblibou využijeme, namáčet chlebík do výpeku, chlebíček, že?
2: Ano.
0: Vynikající bonus.
2: To je dobrůdka.
0: Taky to děláte, že?
2: To je dobrůdka, i když to není zdravé, no.
0: Pěkně zabrat do pekáče brutvanu. Tak jo, dnešní soutěžení uzavíráme s trochou Pavlovova reflexu. Paní Jano, gratuluju k výhře, vyčkejte chvilku na telefonu, zapíšu si vaši adresu.
2: Děkuji.
0: Tak jo, mějte se hezky.
2: Dobrý den.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Švédská ABBA se v tomto případě nechala inspirovat vlnou šláglu 50. až 70. let saxofonovým zvukem amerického Billyho Vaughna. No, smíšené až negativní hlasy hudebních kritiků se potkaly s vlídným přijetím posluchačů, jak to bývá. A jenom pro zajímavost, největšího ohlasu písnička dosáhla v Austrálii. A tam taky skupina v roce 77 odehrála mega úspěšné turné, srovnávané s Beatlemanií. Dobře je to vidět ve snímku ABBA ve filmu.

0: Před minutou bylo 7:45. Projdeme si dnešní předpověď. Meteorologové před studenou frontou ještě slibují nadprůměrné odpolední teploty, ke kterým se hned dostanu.
1: Počasí.
0: Napřed ještě ranní hodnoty Zlínského kraje, teď se pohybujeme mezi 9 a 16 stupni. Očekáváme převážně polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo. Výjimečně se vyskytnou přehánky, večer se potom objeví četné přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, mírný vítr jižních směrů, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, potom postupně nabere na rychlosti, takže čerstvý 4 až 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky, mezi dobrými a velmi dobrými se budou pohybovat i po celý den, biozátěž pro dnešek jenom mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Odborníci se shodují na tom, že mezi dětmi a dospívajícími přibývá psychických problémů. Ve Zlínském kraji by situaci mohlo zmírnit nové centrum duševního zdraví, které se aktuálně buduje v Otrokovicích. Detaily dodáme za chvíli.
2: Pomoc s úřady, dávkami, bydlením nebo dluhy. Řešení nejen těchto situací lidem pomáhá každý den hledat zlínská nezisková organizace Romodrom. O jejich službách si budu povídat s vedoucí sociální pracovnicí Adélou Suhradovou, a to 9. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek ve Zlíně. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Za 8 minut bude 7:30, s Českým rozhlasem Zlín jdeme dál po regionu a zastavíme se v Otrokovicích. Tam právě vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež, jeho úkolem bude podchytit včas začínající psychické potíže. Ve Zlínském kraji už fungují dvě centra duševního zdraví pro dospělé, a to v Kroměříži a Uherském Hradišti. To Otrokovické, zaměřené na děti, bude první v regionu a sídlit má v nevyužívaných prostorách polikliniky. Provozovatelem služby bude poradenské a krizové centrum Zlínského kraje. Hejtmanství odhaduje, že náklady na projekt přesáhnou 25 milionů.
1: Tady na téhle straně budou konzultovny, tam zatím ještě to není vyzděno.
2: Budoucí centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty procházím s ředitelem poradenského a krizového centra Zlínského kraje Markem Miklášem.
1: Tady ještě čekáme na sadrokarton, který bude zvukoodolný, aby se zaručila diskrétnost těch jednotlivých konzultací, protože opravdu bude se tady pracovat s velmi citlivými situacemi.
2: Až tady skončí zedníci, zabydlí se tu tým specialistů.
1: V Centru duševního zdraví bude docházet k individuálním konzultacím s dítětem, k individuálním konzultacím s rodičem, bude se řešit rodinné poradenství, rodinná terapie a zároveň vlastně do tohohle systému budou přijati všichni, kteří s tím dítětem nějak pracují.
2: Tedy širší příbuzenstvo, blízké osoby, učitelé nebo třeba trenéři a vedoucí kroužků.
1: A tím pádem došlo velmi rychlé a efektivní změně tak, aby to dítě zase prožívalo radost ze života a mělo se prostě dobře.
3: Jaké případy se tady budou řešit?
1: Mezi nejčastější rozhodně budou patřit sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, úzkostné stavy, různé sociální fobie, můžou tam být depresivní stavy a případně rodinné těžké situace, prostě cokoliv negativního, co může mít odraz na duševní zdraví dítěte.
2: Tým odborníků, který se bude o děti starat, už je podle Marka Mikláše kompletní, a to s výraznou podporou psychiatrické nemocnice Kroměříž.
4: My jsme se zavázali jako nemocnice k tomu, že v podstatě pokryjeme tu zdravotnickou část a dodáme, dá se říci, pedopsychiatra, což jsem v tuhle chvíli já a jeden můj kolega.
2: Vysvětlila náměstky pro léčebnou péči kroměřížské psychiatrické nemocnice Marta Hyklová s tím, že tým doplní klinický psycholog a psychiatrická sestra. Zdravotníky pak doplní sociální pracovník, speciální pedagog a rodinný poradce.
4: Co já si od toho slibuju i jako odborník, tak že se nám podaří opravdu spoustu dětí udržet v tom jejich přirozeném prostředí, v domácím prostředí, a opravdu hospitalizace by měla být až ta nejzazší varianta, což v tuhle chvíli je velmi obtížné a často prostě ty děti končí v nemocnici a přitom by nemuseli.
2: Naplno by mělo centrum začít fungovat na přelomu března a dubna příští rok. Zájem ze strany rodičů je podle Marka Mikláše už teď velký.
1: Ku příkladu včera jsem měl telefonát od jedné maminky, která žádala o termín, jelikož termín, který dostala teďka od dostupného dětského psychiatra v ambulanci, má až někdy na květen v roce 2027.
2: Centrum duševního zdraví v Otrokovicích bude zdarma. V jeden čas bude schopné poskytnout pomoc až 50 dětem a mladistvým. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Zlínském kraji se dnes konají vzpomínkové akce v rámci památného dne sokolstva. 8. říjen je významný den České obce sokolské, věnovaný památce členů organizace, kteří se postavili za svobodu a demokracii. Vzpomínkové setkání se koná například ve zlínské místní části Štípa. V 17 hodin začne program i na zahradě T.J. Sokol v Morkovicích na Kroměřížsku a ve Vsetíně pak mohou lidé zavzpomínat při večeru sokolských světel. V Uherském Ostrohu dokončili rekonstrukci sportovní haly. Starý povrch v sále nahradila odpružená podlaha, která je šetrná ke kloubům sportovců. Řemeslníci také nainstalovali nové osvětlení a zmodernizovali vytápění celého objektu, které nově zajišťuje úsporná topná soustava. Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Miliony dostal na odměnách a odchodných. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereaguje. Dnes je Světový den zraku. Nejčastěji příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadu oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Ve Zlínském kraji očekáváme převážně polojasno až oblačno a odpoledne postupně zataženo. Výjimečně se vyskytne také déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 9 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Údržba vozovky dnes může komplikovat dopravu na silnici mezi Hulínem a Záhlinicemi na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Za chvíli pokračujeme kulturou, pozvánkami na zajímavé chystané akce. Teď je 7:30. Společně začínáme 8. říjen. Přeju dobré čtvrteční ráno u písničky Petry Černocké.

0: 5,5 minuty do 7:45 a Český rozhlas Zlín přející dobré čtvrteční ráno do 8. října. Pokračujeme, jak bylo slíbeno, kulturními pozvánkami. V Horní Lidči na Vsetínsku je k vidění výstava geoložky Andreji Dovicové s názvem Poklady skryté v podzemí Karpat aneb nerostné bohatství Zlínského kraje. V rámci výstavy se navíc konají doprovodné přednášky autorky dnes s tématem o sopkách Uherskobrodska. Začátek v trezoru přírody v Horní Lidči je v 17 hodin. Městský hřbitov v Kroměříži můžete dnes navštívit v rámci komentované prohlídky. Uskuteční se totiž procházka po hřbitově s výkladem o význačných osobnostech Kroměříže. Sraz účastníků před branou městského hřbitova u kruhového objezdu je v 16:30. Debata na téma Írán a Blízký východ, aktuální situace v oblasti, která ovlivňuje dění v celém světě, se uskuteční v Kroměříži. Přednáška cestovatelky Lenky Hrabalové nabídne aktuální pohled na region s mimořádně bohatou historií, kulturním dědictvím a složitou současností. Začíná v 17 hodin v knihovně Kroměřížska na Slovanském náměstí. Dnes si připomínáme památný den sokolstva, den, kdy se skláníme před památkou všech sokolek a sokolů, kteří položili svůj život za svobodu a demokracii. 8. říjen připomíná tragické události roku 1941. Ve Zlíně se vzpomínkové setkání uskuteční v 17 hodin u Sokolovny. V Kroměříži pak bude program pro děti i dospělé, následovat bude lampionový průvod do města. Závěr bude u Kašny, kde budou na vodu vypuštěny lodičky k uctění památky sokolů. Začátek programu je v 17:30 v Sokolském domě v Kroměříži.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za malý okamžik už bude 7:45, řekneme si o vlivu studené fronty, která se pomalu blíží, a upřesníme si celkový dnešní vývoj.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji sleduju přes údaje měřících stanic a tady jsou přesná čísla. 12 stupňů hlásí Kroměříž a Maruška Hostýnské vrchy, 10 Staré Město, 15 stupňů je v Holešově, ve Vizovicích, ve Zlíně, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. Když se podíváme do Bystřice pod Hostýnem, tady je hodnota 16, stejně tak v Bojkovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. 13 stupňů, to je hodnota Kateřinice Ojčné, dál Hošťálkové, a přejdu k hodnotě 14 stupňů, týká se Strání, Štítné nad Vláří a Horní Bečvy. Ještě nám chybějí Velké Karlovice s 9 stupni a díváme se dál do celkové předpovědi, která nám napovídá, že máme očekávat převážně polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo. Prozatím se výjimečně vyskytnou přehánky, ale večer se potom postupně objeví četné přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, mírný vítr jižních směrů bude mít napřed rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Během dne zesílí, nabere na rychlosti z nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky jsou dobré, můžou být až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vsetínské hokejisty převzal v roce 1993 jako prvoligový tým a za 2 roky je dovedl až k extraligovému titulu. Řeč je o bývalém trenérovi Horstu Valáškovi, který slaví 85. narozeniny. Proto si ho taky za okamžik připomeneme detailněji.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Přejeme si příjemné čtvrteční ráno do 8. října za 10 minut 8 hodin a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď připomeneme kariéru bývalého hokejisty a později taky především úspěšného trenéra Horsta Valáška. Ten totiž právě dnes slaví 85. narozeniny. No protože je povětšinou života spojený s naším regionem, tak vás možná překvapí, že na východě Moravy se usadil až v dospělosti.
1: Horst Valášek začal s hokejem v Opavě, kde vyrůstal. Místo našel v brance a dostal se až do nejvyšší soutěže. Na vojně v Dukle Jihlava získal dvě bronzové medaile, poté zamířil do Prahy. V roce 1966 už následovalo osudový přesun do Zlína, respektive tehdejšího Gottwaldova.
2: S Motorletem Praha, kde jsem působil, jsme sestoupili o třídu níž. Já jsem chtěl hrát hokej, měl jsem nejlepší roky před sebou a tak jsem chtěl přestoupit na Moravu, protože pocházím tady z nedaleké Opavy.
1: Ve Zlíně nakonec zůstal Valášek až do konce hráčské kariéry. Plynule přešel do role trenéra, ostatně už poslední sezóny v pozici hráče byl zároveň asistent. Nikdy ale nedostal příležitost vést jako hlavní kouč dospělý A tým. Dlouhá léta zůstával u mládeže. V roce 1993 pak přišla nabídka ze Vsetína, tehdy týmu hrajícího druhou nejvyšší soutěž.
2: Ve Zlíně mě navízejí zase jenom to místo asistenta plus nějakou mládež, tak se rozhodl pro Vsetín.
1: Valášek do Vsetína přivedl také několik zlínských hráčů, které dobře znal právě z mládeže, třeba Romana Čechmánka či Luboše Janáčka. První sezónu tento tým suverénně postoupil do extraligy a následovalo jedno z největších překvapení české hokejové historie. Valašský nováček hned v první sezóně vyhrál titul. Památné finále se Zlínem rozhodl kuriózní okamžik v prodloužení čtvrtého zápasu.
2: Ten led byl špatně připravený zřejmě, protože tam byla voda za brankou vlastně domácí mužstva, že? Kde zůstal puk s obráncem Zlína, vytěžil to Lišák vlak, který opěl branku a dal mu to mezi nohy tomu do gólu.
1: Připomněl Valášek dnes už historický moment. Následující rok Vsetín pod jeho vedením titul obhájil, další trofeje už ale získal s jinými muži na střídačce. Valášek se vrátil domů do Zlína, toto angažmá ale nebylo úspěšné. Hokej se jako trenér věnoval ještě několik let v Německu, odkud pochází část jeho rodiny. David Nekvinda, Český rozhlas.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravy.

0: ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. AČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morav v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorav.at. Regionmorav.at.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Loňský požár střední pedagogické a sociální školy ve Zlíně dnes začne řešit soud. Novou lávku u průmyslovky ve Vsetíně dnes večer poprvé rozsvítí slavnostní osvětlení. Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Dnes čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Okresní soud ve Zlíně dnes začne projednávat případ loňského požáru střechy střední školy na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Z jeho zavinění je obžalovaný svářeč. Ten podle vyšetřovatelů střechu opravoval a nedodržel předpisy. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu v případě prokázání viny hrozí 2 roky až 8 let vězení. Požár a následné hasební práce podle policie způsobily škodu bezmála 15 milionů korun. Vsetín dnes poprvé rozsvítí novou lávku u průmyslovky. Slavnostní nasvícení začne v 7 hodin večer. Nejlepší výhled budou mít lidé ze Štefánikova mostu na Smetanově ulici. Důvody akce vysvětluje mluvčí města Jana Rašková.
6: Čtvrteční rozsvícení je zároveň zkouškou osvětlení, jak silně a jakými barvami bude lávka svítit, můžeme ještě upravit. Proto chceme znát názor lidí, pro které je lávka určena. Čím víc Vsetíňanů přijde, tím líp a kromě rozsvícení chystáme pro návštěvníky taky překvapení.
5: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách. Případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti.
7: Sport.
5: Házenkáři Zlína vypadli ve druhém kole Českého poháru, když prohráli na hřišti prvoligové Litovle 36-28. Zlín přijel bez tradičních opor v omlazené sestavě, což byla jedna z příčin porážky. Dále tento záměr komentuje trenér Milan Budaj.
8: Myslím si, že kluci se drželi 3/4 zápasu. Myslím, že Litovel má velmi kvalitní tým zkušených hráčů, takže nás to prověřilo. Doufám, že to klukům něco přinese do budoucna, dalšího vývoje jejich herního, těch mladých. Pro mě spokojenost s vývojem toho utkání, hlavně se nikdo nezranil. No.
4: Počasí.
5: Na území našeho regionu očekáváme dnes převážně polojasno až oblačno a odpoledne postupně zataženo. Výjimečně se vyskytne také déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 9 stupni, nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Listí v Rožnovském parku letos uklízejí nezaměstnaní, mohou si tak přivydělat ve veřejné službě. Co je motivuje, zjišťovala naše reportérka, více nám už za chvíli řekne Gabriela Hickl. A pak můžeme obdivovat klášter řádu františkánů v Uherském Hradišti. Z jedné strany ho obklopuje rušná velehradská třída, z druhé klidná františkánská ulice. Budova kláštera ukrývá mimo jiné skvostný barokní refektář. Na průzkum se tam s historikem Pavlem Portlem vydala Markéta Macháčková. Její reportáž z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje si poslechneme před 8:30. Teď to bude nejdřív písnička Olympiku, je 8:05, za mikrofonem stále Petr Uhřík přející dobré čtvrteční ráno.

0: 8. října v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm teď brigádníci uklízejí listí popadané ze stromů. Většinou jde o dlouhodobě nezaměstnané a je to součást veřejné služby. Kromě výdělku je důležité i to, že tito lidé nepřijdou o pracovní návyky.
1: Jakože to vždycky dělám, buď si to vezmu sami, anebo teda jakože jim to dávám, ale...
2: My jsme teď v garáži městské policie s preventistkou Andreou Kubínovou. Vy teď motáte velkou roli, kolik těch pytlů dneska rozdáte na to listí?
1: Do desíti maximálně. A celou roli, no.
2: Pan Petr teď bere do ruky jeden z těch pytlů a půjde s námi do městského parku. My ještě ale pořád čekáme na další pracovníky.
1: Nebo ne.
2: No. Jak to s nima je?
1: Tak oni většinou chodí, jakože každý den nebo se ohlásí, ale jakože většinou jako chodívají, ale není to každý den, jo. Mají to prostě 30 hodin, které se mají rozdělit do měsíce, takže až to splní, jak se to splní, tak to vlastně záleží na nich, no.
2: Pan Petr si bere trošku naštvaně pytel, protože jeho nejoblíbenější lokalitou je Záhubení, kde čistí chodníky.
3: Dobře, já s váma do toho parku půjdu, dejte mi ten vercajk.
2: Lopaty, hrábě tu jsou, já už je vidím, pane Petře, tady jsou, hrábě potřebujete.
3: No ale já potřebuju to svoje.
2: Oni tu někteří chodí, paní Andreo, pravidelně, takže už jsou i zvyklí třeba na své nářadí, to teď vidíme u pana Petra.
1: Po každé té směně to skováváme, takže nebo si to skovávají oni, a když náhodou prostě to nevíde, tak to nechají před služebnou, já to potom uklidím, takže no, když udělat pracovat jinak nebo mají třeba já, to mám nějakou jinou práci.
2: Takže hrábě pro vás? Ještě? Pane Aleši? Jo? Tak ještě bereme další nářadí a hrabě. My jsme teď u Valašského muzea v přírodě. Toho listí je tu opravdu hodně.
1: Padá pořád, no. Každý den. Tak...
2: Kolik těch brigádníků se tu tak průměrně teď na podzim schází?
1: Tak teď mám aktuálně 5 lidí ve službě, předtím jsem měla tak do 10. Pracuji, buď můžou si vybrat zvolit, buď platí chodníčku, nebo sběr odpadu po Rožnově, anebo teď samozřejmě sezónní práce, hrabání listí a potom v zimě třeba odklízení sněhu.
2: Tak pan Aleš a pan Petr teď dělají obrovskou hromadu.
1: Schová se do pytlu a pak se to dá k jako šum, ať se to, ať to může odvést vlastně město.
2: Takže teď to všechno napytlují, kolik těch pytlů tady bude?
1: Tak určitě hodně, to tak okolo 10 za ty 3-4 hodiny, jak mají klienti vlastně tu směnu, tu část práce.
2: Vy si do toho pustili, baví je to?
1: Jo, tak je to taková forma terapie určitě i klidně. Také odreagování, ventilování.
2: Nedostávají jenom odměnu, ale dostávají od vás taky bonbony.
3: Protože mi to chutná, no.
1: Taková motivace.
2: Musím teda říct, že jim to jde parádně, tak vzala bych si je na zahradu.
1: Jo, já taky, jsou šikovní.
2: Velkou motivací je ta odměna, kterou právě dostávají dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé, kteří chtějí pracovat ve veřejné službě. Oni odpracují 30 hodin a konkrétně jak je město Rožnov motivuje, aby se tady vraceli do parku nebo do ulic?
1: Tak oni samozřejmě motivací měla být, aby si našli svoji práci, že?
3: Prostě abych se neflákal po Rožnově, tak robím, no.
2: Říká Petr a začíná čistit hrabě ve veřejné službě. Si může ke svému životnímu minimu přivydělat až 1200 korun. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: počasí.
1: Další informace rozvede meteorolog Mojmír Martán, tím pádem je téma jasné, upřesníme si nejbližší průběh podzimu. Přeju dobré ráno do Brna.
2: Pěkné ráno.
1: V posledním období jsme byli zvyklí na slunce a vysoké teploty, projeví se takto i dnešek.
2: Tak vyšší teploty dnes ještě budou, a to 21 až 24 stupně v těch maximálních hodnotách. Toho slunce bude už méně než v minulých dnech, nicméně ještě se hlavně v těch ranních a dopoledních hodinách objeví, protože to bude převažovat polojasná nebo až oblačná obloha. Odpoledne se ale postupně zatáhne. Přeháňky se do večera vyskytnou jen zcela výjimečně a slabé, ale večer postupně na studené frontě se objeví přeháňky i silnější nebo déšť a výjimečně se mohou objevit i bouřky. Foukat bude nejprve mírný vítr jižních směrů, ten v průběhu dne zesilí na čerstvý, místy i s nárazí kolem 55 km za hodinu. K večeru pak bude vítr místy přechodně slábnout.
1: Ještě prosím malý doplněk, dnešní biozátěž.
2: Platí jednička, mírná zátěž.
1: Dál se podíváme na zítřek. Jak vypadá páteční předpověď?
2: Začnu nocí, ta bude zpočátku hodně oblačná, deštivá. Zpočátku noci se ještě mohou výjimečně objevit i bouřky, ale k ránu potom začne oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Do rána se ochladí na 8 až 5 stupňů. Mírný jihozápadní vítr se v průběhu noci změní na čerstvý západní až severozápadní, místy i nárazový, ale k ránu bude částečně slábnout. No a ten den potom bude polojasný nebo skoro jasný, jen místy může být přechodně oblačnosti trošku více, bez srážek, až potom v noci na sobotu se začne od severozápadu pozvolna zatahovat. Zítřejší odpolední teploty budou poměrně nízké, jen 12 až 15 stupňů, ochlazovat nás bude mírný severozápadní až západní vítr, který bude k večeru slábnout a měnit se na vítr jihozápadní.
1: A takovýto charakter podzimu už nám zůstane? Jaké jsou prozatím vyhlídky na víkend? Podívejme se krátce na sobotu a neděli.
2: Tak víkend bude ve znamení takového proměnlivějšího počasí, bude oblačno až zataženo, jen výjimečně přechodně i polojasno a postupně se na větší části území mohou objevit přeháňky nebo občasný déšť, ranní teploty v sobotu kolem 5 stupňů, v neděli kolem 7, no a ty nejvyšší odpolní teploty mezi 12 až 16 stupni.
1: Přidejme si ještě historické ohlédnutí. Prozraďte, Mojmíre, prosím, jaké rekordní teploty doprovodily 8. říjen ve Zlínském kraji.
2: Hodně teplo bylo v roce 2009 ve Starém Městě, tehdy naměřili 26,1 stupně. Největší zima byla ve Velkých Karlovicích v roce 2019, tam tehdy poklesla teplota na minus 5,4 stupně Celsia.
1: A to už byla o počasí poslední informace. O podrobnou předpověď se tentokrát postaral meteorolog Mojmír Martán. Český rozhlas Zlín děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Hraje se zahraničními hudebními hvězdami, vede jazzový big band a za hudební projekt s Alfem Carlsonem získal cenu Anděl za jazzové album roku. Jiří Kotača, trumpetista, skladatel a kapelník, je zároveň učitelem na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Jakou součástí jeho hudební cesty je výuka? Zeptám se ho už 8. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Řád františkánů působí v Uherském Hradišti už od konce 15. století. V současnosti obývají členové řádu dům na Mariánském náměstí, sousedící s kostelem a vedlejší klášter slouží jako sídlo státního okresního archivu a komunitní centrum. Budova je cennou architektonickou památkou. Natáčela tam redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Vstoupili jsme do chodeb kláštera v Uherském Hradišti a hned jsme zabočili do první místnosti, která je klenotem kláštera.
3: Refektář františkánského kláštera je bezesporu nejkrásnější a rozhodně nejzdobnější místností v celém Uherském Hradišti.
2: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl.
3: Františkáni přichází do Uherského Hradiště v roce 1491, nicméně klášter a také kostel na Nebevzetí Panny Marie pocházejí až z první čtvrtiny 18. století.
2: Když se podíváme na ty malby, je jich tady spousta.
3: Autory výzdoby jsou italský sochař a štukatér Baltazar Fontana a obrazovou část vytvořil také italský malíř Innocenzo Monti. Já myslím, že náš zrak nejprve půjde nahoru ke klenbě, která je nádherně zdobená štukem, v němž se spojují rostlinné motivy, především tedy ovoce, květiny, také listoví, spojují se do festonů, to znamená takových větvových, které rozdělují tu klenbu na čtyři pole a v těch polích jsou fresky. Samozřejmě zde svatý František z Assisi, což byl zakladatel františkánského řádu.
2: Je tady nespočet výjevů z biblických dějin.
3: Jsou zde obrazy na první pohled poměrně brutální, jde o zobrazení umučení františkánských bratrů při misích v různých částech světa.
2: Refektář františkánského kláštera, tedy jídelna. Jak bychom si to tady mohli dřív představit? Kolem těch mučednických obrazů byly lavice?
3: Ano, přesně tak, vidíme lavice, které se ještě dochovaly. Tady františkánští mniši seděli, odpočívali, no samozřejmě jedli, je to refektář.
2: V klášterním refektáři je samozřejmě kříž a pod ním obraz.
3: Jeden z nejvýznamnějších deskových obrazů tady, nad tím, že jsme v refektáři, tak i jeho zobrazení je, řekl bych, stylové, protože jde o poslední večeři páně. Co možná zaujme, je ta kartuše v horní části.
2: Na obrázku v kartuši je pták se svými mláďaty.
3: Pelikán, který svá mláďata krmí vlastní krví, odkazuje tu Kristovu oběť.
2: I františkánský klášter v Uherském Hradišti má svůj rajský dvůr.
3: My se teď nacházíme na rajském dvoře uprostřed kvadratury františkánského kláštera.
2: V roce 1491 jej založil biskup Jan Filipec, který zde byl i pochován. Klášter byl ale dokončen až mnohem později.
3: Několikrát do té výstavby zasáhl požár, a to do té míry, že například po roce 1681 musel být zcela zbořen. Hlavním mecenášem byl Amand Ferdinand Petřvaldský. To je ostatně také důvod, proč v refektáři se nachází jeho erb.
2: Říká Pavel Portl, klášter vlastní františkánský řád dodnes. V části kláštera sídlí státní okresní archiv a část využívá spolek Mítina pro komunitní centrum pro rodiny s dětmi. Z uherskohradišťského františkánského kláštera Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Pomoc se zvládáním náročných životních situací využilo ve Zlínském kraji 149 lidí. Nabídli ji projekt Nejste na to sami, jehož výsledek teď hejtmanství představilo. Zaměřil se také na vzdělávání pracovníků ze sociálních služeb, zdravotnictví nebo dalších oborů. Odborných seminářů se zúčastnilo víc než 260 lidí. Železniční přejezd u Pelikána v Zašové na Vsetínsku zůstane zachovaný. Obec se proti jeho zrušení odvolala a nesouhlasila s ním ani policie. Ta zprávě železnic naopak doporučila přejezd lépe zabezpečit. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná nacistický zásah proti sokolské organizaci z října 1941. Na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tehdy okupanti zatkli asi 1500 sokolských představitelů. Sokol zároveň zakázali. Důvodem byla především odbojová činnost jeho členů. Většina zatčených válku nepřežila. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři, zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu. Ve Zlínském kraji očekáváme převážně polojasno až oblačno, odpoledne bude postupně až zataženo a výjimečně se vyskytne také déšť. Aktuální teploty se pohybují mezi 16 a 10 stupni, nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Odstavené nákladní auto máme hlášeno na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku u Hulína na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kontrolovali jste v poslední době svoji poštovní schránku? Pokud ano, pravděpodobně jste v ní našli i hlasovací lístky. Jak s nimi zítra a v sobotu správně odvolit a co dělat, pokud nedorazili, to probereme v našem volebním manuálu už za pár minut.

0: Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, to vám prozradíme, připomeneme v dalším pokračování našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin. A volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Je přesně 8:45 po skupině Saturn, navážeme krátkou předpovědí. Meteorologové nás pomalu připravují na výraznější podzimní změnu. Dnešek ale ještě bude teplotně nadprůměrný, hned upřesním.
1: Počasí.
0: A ještě krátký náhled na ranní region. Mezi 10 a 16 stupni se momentálně pohybujeme ve Zlínském kraji. Očekáváme převážně polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo. Zatím výjimečně se vyskytnou přehánky, večer ale postupně naberou na intenzitě, takže se objeví četné přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu během dne zesílí. Na čerství, takže konečná rychlost 4 až 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, ty i díky tomu budou dobré a jsou dobré, až velmi dobré. Biozátěž, ta je pouze mírná, na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dnešní jméno v cukrárně je opravdu významné, protože dcera kontrabasisty Kolomana Bita je jednou z mála českých umělkyň, které zná celý svět. Iva Bitová koncertuje v Tokiu, v Paříži, Londýně, pravidelně vystupuje v Carnegie Hall. Spolupracuje s elitou světové avantgardy a za čest si považují s ní nahrávat například Tom Waits nebo Bobby McFerrin. Znalci jistě ocení její skvělá vystoupení s formací Dunaj, později Škampovým kvartetem. Záběr Ivy Bitové je skutečně velice široký, tak v krátkém čase nemůžu vychválit všechny její kvality, ale rozhodně se musím zmínit o hudební symbióze se skladatelem a bubeníkem Pavlem Fajtem. S ním dosáhla mnoha úspěchů na mezinárodním poli, evropské scény byly zpravidla nadšené. Tak ať to pořád skvěle hraje a zpívá. Vám, milí posluchači, přeju pohodový den, užijme si ještě ve čtvrtek teplého podzimu a zůstaňme na společné vlně Českého rozhlasu Zlín. 9 hodin bude za necelých 10 minut.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V ulici Na Slanici ve Zlíně stavbaři dokončují stavbu bytového domu. Rožnov pod Radhoštěm získá hřiště u bytových domů Harcovna. Policisté dál nebudou muset všem podezřelým oznamovat, že už jejich prošetřování skončilo. Dnes čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Bytový dům s 31 městskými nájemními byty dokončují stavbaři v lokalitě Na Slanici ve Zlíně. Město projektem za více než 100 milionů korun rozšiřuje svůj bytový fond. Stavba by měla být dokončena v polovině listopadu. Na začátku příštího roku by se pak mohli začít stěhovat první nájemníci. Pokračuje vedoucí oddělení správy bytových domů ve Zlíně Lenka Kovaříková.
2: Aktuálně máme v pořadníku pro dostupné byty 251 žadatelů. O nájem bytu na Slanici si může požádat buď žadatel z pořadníku na dostupné byty, nebo osoba, která má 18 let, je členem státu Evropské unie a je bezúhonná.
0: Posuzováním žádostí a přidělováním bytů se bude na základě bodového systému zabývat bytová komise a rada města Zlína. Rožnov pod Radhoštěm získá od firmy Energo Aqua dětské hřiště u bytových domů Harcovna. Zastupitelé schválili, že si město a firma vymění pozemky. Město tak dostane i plochu vedle sběrného dvora, který chce příští rok rozšířit. Práce popisuje mluvčí města Eva Javorová.
3: Na hřiště u Harcovny lidé dlouho čekali. Bylo zavřené a nikdo ho nevyužíval. Teď se o ně konečně může město samo postarat. Doplníme tam herní prvky a upravíme ho, aby bylo bezpečné. Pro veřejnost bude připravené nejpozději na jaře.
0: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že je policie prověřovala, a to ani v případě, kdy případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec vzala rezort zpátky. Současný stav kritizuje například vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
4: I v rámci připravované rekodifikace trestního řádu, která teda byla bohužel před několika lety odložena ad acta, se tahle ta záležitost řešila. A víceméně tehdy ta rekodifikační komise se shodla na tom, že je logické, aby osoba, proti které se vedlo podezření, se dozvěděla o tom, že už to podezření netrvá. Sport.
0: Prvoligoví hokejisté Zlína prohráli v 10. kole na domácím ledě s Kolínem 2-3 v prodloužení. Beráni si tak připsali 8. porážku v řadě. Premiérově ale získali aspoň bod. Ten jim zajistil útočník Lukáš Válek, který srovnal na 2-2 krátce před koncem základní hrací doby. V tabulce Zlín dál zůstává na posledním místě.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude převážně polojasno až oblačno a odpoledne postupně zataženo. Výjimečně se vyskytne také déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 10 stupni, nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dopravní nehodu se zraněním si dejte pozor v ulici Zerzavice ve Starém městě. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní navážou srdcovky Zdeňka Junáka. Přeji vám klidný poslech našeho dopoledního vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Usaďte se pohodlně na židli i správné vlně. Paty vtlačte do koberce, pak popřejte k svátku věrce. Ta smí slavit právě dneska, potěší i SMS-ka. Radosti však nejvíce umí s dárkem krabice. I já tímto momentem už se tasím s prezentem, určený je všemu lidu, málo koho nechá v klidu. Jako hadr nabíčka, rozvášní vás písnička. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 8. října roku 2026, no a v Brně po těch krásných dnech, dneska ráno, trošku se nám ochladilo, taky se nám trošku tak zatáhlo, je takhle trošku podmračeně, ale já si myslím, že sluníčko ještě vykoukne, protože meteorologové to aspoň slibují, tak doufám, že to dobře dopadne. Když jsem se ráno podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska slaví svůj svátek děvčata, ženy, dívky, honosící se křestním jménem Věra. Takže všem Věrkám všecko nejlepší, taky jsme je oslavili v úvodní básničce. A já ve svém dohledu mám jednu Věrušku, a to je naše Věrka Habancová, která mě vždycky, když má službu, tak vítá dole v naší recepci v Českém rozhlase Brno v Beethovenově ulici. Tak je Věruško, i tobě všecko nejlepší k dnešnímu svátku. Tak, a už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím k svátku mojí manželce Věrce. Mám ji moc rád. Pokud to půjde, tak píseň od Marka Ztraceného Moje milá pomalu stárne. Doufám, že jsem název trefil. Jsem na tom stejně a jsem rád. Manžel Vojta. Milý Vojto, no tak samozřejmě rád splním vaše přáníčko, rád zahraj pro vaši paní Věru, ale ten název jste trefil tak z poloviny. Ona ta písnička přesně se jmenuje Jen moje milá. Takže Marek Ztracený a Moje milá.

0: po uši.
1: Tak to byl Marek Ztracený, moje milá, doufám, že pan Vojta byl spokojen, že jsme obdarovali touto písničkou jeho paní Věru a vůbec všechny Věrky, který mě právě teď posloucháte a taky vůbec vy všichni, kteří jste si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. A já listuju v knize úplně ta voní novotou v nové knize mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremera, která má název 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A ajta, policajta, zarazil jsem se na straně 124. A tady je kapitolka, která má takovýto nadpis. Otepluje se, žvíkačky blednou. Je to typický znak oblevy a přicházejícího jara v ulicích Brna. Chodníky se plní bílými skvrnami. Jejich původ je přitom kuriózní. Jsou to odhozené a zašlapané žvíkačky. Na některých místech, například u hladových okének s rychlým občerstvením, sahá jejich počet do desítek až stovek na metr čtvereční. Přes celý rok však na sobě drží přilepený šedivý prach a vlastně nejsou na šedivém podkladu vidět. Zimní solení a rozpouštějící se voda ale žvíkačky očistí a ty se mění v bělavé skvrnky viditelné už z dálky. Technické služby zatím nepřišly na to, jak každoročního zviditelnění využít k jejich odstranění. Tož tak.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Tak to byl František Nedvěd a jeho řemeslo, které ho až tak nahoru vyneslo. A taky si tím vysloužil i nějaké ty nanuky, tedy... No a já už tady mám další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Právě se nám podařilo dožít toho, že si připomínáme 61. výročí od toho, kdy jsme si s mojí ženou řekli své ano na radnici v Boskovicích. Od této doby jsme spolu prožili a prožíváme mnoho hezkých chvíl v pohodě, pochopení a vzájemné podpoře jednoho k druhému. Za tato prožitá léta bych rád poděkoval mé ženě Jarmile, která mne celou dobu stála po boku a pomáhala nám společně prožívat všechno dobré i ostatní méně dobré. Zahrajte nám prosím ve čtvrtek 8.10.2026 v srdcovkách naši oblíbenou písničku Háj modřínů jako připomenutí toho všeho hezkého, co jsme spolu prožili. Ze srdce děkuje manžel Antonín Odehnal. Milý pane Odehnale, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale zahraj písničku taky pro vás, protože přece píšete, že už 61 let stojíte po boku své drahé ženy Jarmily. Takže si tu písničku rovným dílem určitě zasloužíte oba dva. No a já už se řadím do toho dlouhého zástupu gratulantů a vinšuji vám ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybral jste si písničku, takže Karel Kahovec a Háj modřínů.
1: Český rozhlas Zlín.

0: let.
1: Za 100 let, zpívala skupina Za 100 let. No a já už pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera O 3 jednáních, Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších předních operních pěvců. Tak, čtvrteční indicie tedy zní. Je to 70 let, co jsem měl něco s jednou dišperandou. Opakuji čtvrteční indicii. Je to 70 let, co jsem měl něco s jednou dišperandou. Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude zítra páteční a tam už doufám nám to vše bude jasné, co po nás Miloš Šenkýř vlastně chce. A teď už vám pouštím skupinu, je tady anglický název Erasure.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Tak to byla citrónová holka v podání Vítězslava Vávry, slavného to bubeníka skupiny Kroky. No a já tady mám do třetice přáníčko ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. 8. října bychom rádi poslali hudební pozdrav paní Alence Horákové z Brna Lesné. Pro radost, potěšení a hlavně jako poděkování za její starostlivost a lásku, kterou nám dává. Milá Alenko, jsi nás je sluníčko a máme tě moc a moc rádi. Z celého srdce ti přejeme, ať ti život přináší jen to nejkrásnější. Hřejivou lásku, pevné zdraví a pohodu. Přejí věrní kamarádi Dominika Bady, syn Kája a maminka s manželem Emilem. Vybrali jsme píseň, kterou složil Karel Svoboda a půbavným slovem otextoval Zdeněk Borovec. Zpívá Hana Zagorová, studánko stříbrná.
0: Moje milá, rád splním vaše přáníčko, samozřejmě zahraji, ale ještě než vám pustím písničku, já jsem si to skválně nechal na konec, tak dneska slaví úžasné narozeniny moje kamarádka, kolegyně, herečka, skvostná herečka, která v sobotu obdržela Thálii za celoživotní přínos českému divadelnictví, členka Městského divadla Brno, paní Zdena Herfortová. A protože ve scénáři jsem se dočetl, že budeme hrát studánku stříbrnou v podání Hany Zagorové a Hana Zagorová byla spolužačka Zdeny na Janáčkově akademii muzických umění, tak to se bude hodit. Zdeni, užij si dnešní den. Mám tě moc rád. Přeji ti plnou náruč štěstí, přeji ti opravdu, ať tě provází šťastný život, ať nás ještě dlouho těšíš svým talentem a svojí přítomností. A už se těším v neděli 18. října na tvůj benefiční koncert. Tak, a teď už pro paní Alenku Horákovou a taky pro moji kolegyni Zdeničku Herfortovou a vůbec vás všechny, studánka stříbrná.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky zdárně dorazili do svého cíle, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Je to 70 let, co jsem měl něco s jistou... Promiňte. Je to 70 let, co jsem měl něco s jednou... Dišperandou. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám nepustím písničku? Ne. Ještě vám připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání písničky, ale to všechno mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo mě to můžete dát vědět e-mailem srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den a k tomu přidat i tu vaši oblíbenou písničku, prosím, pište mi v dostatečném předstihu, abychom to, jak se říká, dramaturgicky stačili zpracovat a taky zařadit do scénáře. Mějte se moc a moc hezky, to je pro dnešek opravdu všechno. A zítra v pátek po 9:00 se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Průtoky v tocích ve Zlínském kraji jsou podprůměrné. Podzimní listí v Rožnově pod Radhoštěm uklízejí nezaměstnaní. Tržby českých maloobchodníků v srpnu zpomalily svůj meziroční růst. Dnes čekejte polojasná až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zlínský kraj trápí nedostatek vody. Podle údajů povodí Moravy jsou průtoky ve vodních tocích extrémně podprůměrné a některé, zejména menší toky, zcela vyschly, jako například řeka Rusava. Větší řeky dosahují nejčastěji okolo 5 až 15%.

0: 10% průměrného množství vody v tomto období. Pokračuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
1: Například řeka Dřevnice ve Zlíně, Vsetínská Bečva ve Vsetíně a Olšava v Uherském Brodě dosahují 10% obvyklého množství. Pod hranicí hydrologického sucha se pohybuje také řeka Morava. O něco lépe jsou na tom vodní nádrže ve Zlínském kraji. Aktuálně jsou poklesy hladiny nejčastěji v rozmezí od 1 do 4 metrů a jejich naplněnosti se pohybují mezi 45 a 65%.
0: 5 lidí z veřejné služby teď uklízí listí v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Většinou jde o dlouhodobě nezaměstnané. Každý z nich musí za měsíc odpracovat 30 hodin. Ke svému životnímu minimu si tak můžou přivydělat až 1200 korun.
2: Parku u Valašského muzea v přírodě naplní za jednu směnu zhruba 10 pytlů. Podle preventistky Andreji Kubínové jim práce dává víc než peníze.
3: Je to taková forma terapie určitě i klidně. Také odreagování. Většinou jako chodívají, ale není to každý den. Jo. Mají to prostě 30 hodin, které si mají rozdělit do měsíce, takže až to splní, jak se to splní. Tak oni samozřejmě motivace mělo být, aby si našli svoji práci.
2: Kdy do práce přijdou, je na nich. Pravidelně chodí pan Petr.
4: Prostě abych se neflákal po Rožnově, tak robím.
2: Kromě listí uklízejí po městě také odpadky a v zimě můžou odklízet sníh. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Maloobchodní tržby letos v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z revidovaných zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb v srpnu nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám z obuví. Naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. Do celkových tržeb statistici nezapočítali prodeje a opravy motorových vozidel. U těch v srpnu tržby meziročně klesly, a to o 2,2%. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři, zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
5: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: V našem regionu očekáváme převážně polojasno až oblačno a odpoledne postupně i zataženo. Výjimečně se vyskytne také déšť. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta měla nehodu v ulici Dolní Vali v Uherském Brodě. Dále bourala dvě auta v ulici Zerzavice ve Starém Městě. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Markéta Macháčková. Začíná dobré dopoledne.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ve studiu Českého rozhlasu Zlín se rozsvítilo červené světlo, je krátce po 10. hodině a začínají 2 hodiny dopoledního vysílání. Od mikrofonu vám ve čtvrtek 8. října přeje krásný den Markéta Macháčková. Dopoledne dnes bude jako vždycky plné písniček, aktuálních příspěvků a nepřijdete ani o rozhovor s hostem, kterým dnes dopoledne bude jazzman, trumpetista, skladatel a kapelník Jiří Kotača, původem ze Slovácka. No a protože hudba nezná hranic, i on už hrál na řadě evropských pódií a o zážitky z nich i o další věci se s námi podělí po 11. hodině. To je ale až za hodinu a předtím pro vás máme samozřejmě recept a spoustu písniček. Teď je na řadě písnička Jiřího Korna.
6: Český rozhlas Zlín.

Po písničce Jaromíra Nohavici už je čas na recept, no a v tom následujícím bude dnes hlavní složkou cizrna. Připravíme si cizrnový salát jako chutný oběd nebo svačinu. Co budete potřebovat? Seznam suroviny není dlouhý ani náročný a takový nebude ani postup. Tak napište si, že budete potřebovat 120 gramů vařené nebo konzervované cizrny, 5 nakládaných sušených rajčat, 1 červenou cibuli, 2 polévkové lžíce nasekané petrželky, 1 kávovou lžičku citronové šťávy, 2 polévkové lžíce olivového oleje, no a sůl a pepř. Ještě jednou zopakuji, 120 gramů vařené nebo konzervované cizrny, 5 nakládaných sušených rajčat, 1 červenou cibuli, 2 polévkové lžíce nasekané petrželky, 1 kávovou lžičku citronové šťávy, 2 polévkové lžíce olivového oleje, sůl a pepř. Tak pojďme tedy na postup. Uvařenou nebo nakládanou cizrnu smícháme s nakrájenými sušenými rajčaty, s cibulí a petrželkou. Všechno osolíme, opepříme, zalijeme olivovým olejem a citronovou šťávou. Cizrnový salát podáváme vychlazený s čerstvým pečivem, ale lahodný je také, když necháte cizrnu teplou a smícháte ji se salátem těsně před konzumací. Tak dobrou chuť a to i k poslechu následující písničky.

0: aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek ve Zlíně. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas Zlín, je čtvrtek 8. října. No a teď je na řadě upoutávka na to, co bude už za chvíli po písničce. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o nesmrtelnosti. Jestli existuje věčný živočišný druh, to zjišťoval Martin Písařík. No a víc se dozvíte už za chvíli.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Úroda z polí, zahrad a sadů, to je název výstavy, která se už několikátý rok koná ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vernisáž je už tuto sobotu a my vás na tu podzimní akci v Rožnově pod Radhoštěm pozveme už za chvíli ve vysílání. Tak zůstaňte s námi.

0: V Rožnově pod Radhoštěm zhromáždili letošní úrodu a zvou veřejnost na každoroční výstavu ovoce, zeleniny i obilovin. Čím je výstava výjimečná a co všechno na ní uvidíte? No na to se zeptám teď Pavlíny Poláškové z tamního Valašského muzea v přírodě, které akci organizuje. Paní Polášková, dobré dopoledne do Rožnova.
1: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
0: Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex, to je celý název výstavy, která tedy začíná už tuto sobotu vernisáží ve Valašském muzeu v přírodě. Tak řekněte nám, co se vlastně za názvem skrývá?
1: Výstava představí letošní úrodu a dá se říct ve dvou rovinách. Ukáže jak plodiny pěstované v minulosti, i ty současné, a hlavní pozornost věnujeme starým a krajovým odrůdám, které jsou pěstovány přímo v areálu Valašské dětiny, zejména jabloním a hrušním, které můžou návštěvníci přímo na místě porovnat se současnými odrůdami. Letos je výstava výjimečná tím, že je krajská a navazuje na více než 20-letou spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a díky tomu představíme výpěstky z celého Zlínského kraje.
0: To je velký výčet toho, co tam bude, ale pojďte tedy konkrétně, co vlastně výstava nabídne. Předpokládám, že ovoce, zeleninu i obiloviny.
1: Ano, určitě. K vidění bude pestrá škála také zeleniny, dýně, cukety, patizony, okurky, fazole, řektve, lilky, mrkev, petržel, červená řepa, dá se říct ledacos, cibule, česnek i zelí. A zajímavostí budou také kdoule, jeřabiny nebo jedlé kaštany. Další část je také věnována zpracování zemědělských plodin. Připomeneme například ruční spřádání konopí setého nebo krouhání zelí, sušení, šrotování či lisování ovoce. Zajímavá je také i expozice okopanin, především brambor. Za muzeum představíme původní odrůdy, které se pěstovaly už v první polovině minulého století. A pro žáky základní škol jsme k výstavě připravili také výukové listy, díky kterým se mohou s jednotlivými plodinami seznámit podrobněji.
0: Jsou to vlastně plodiny, které vznikly a vyrostly i ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm v Muzeu v přírodě?
1: Ano, určitě převážná část těch starých krajových odrůd právě pochází z areálu Valašské dětiny.
0: Tak to myslím, že návštěvníci budou určitě rádi, že mohou takto autenticky na této výstavě zažít i to, co se děje v muzeu po té, co odejdou návštěvníci. To znamená, že tam rostou i různé zajímavé plody. No a pojďte nám teda říci ještě kromě výstavy, která tedy začíná už tuto sobotu a my na konci řekneme, jak dlouho potrvá a kde přesně se koná, tak nám pojďte říci, co vlastně mohou návštěvníci v areálu Rožnovského muzea v přírodě vidět ještě dál v říjnu a zažít.
1: Tak my ještě připravujeme odbornou přednášku právě k této výstavě. Bude mít název Pěstování rajčat aneb cesta k českým rekordům očima Milana Daňka z Holešova, která se koná v neděli 18. října v konferenčním sále Sušáku. Potom v následujícím týdnu 21. a 22. října připravujeme dušičkové dílny, kdy se zájemci seznámí s výrobou dekorací z voskových papírových květů. A ještě na závěr října od 28. do 1. listopadu zveme především rodiny s dětmi na podzimní prázdniny v muzeu. V dřevěném městečku budeme mít připraveny ukázky tradičních řemesel, linorit, výrobu hraček, práce s ovčí vlnou a další tvůrčí aktivity.
0: My teď ale především zveme na výstavu, která začíná už tuto sobotu 10. října. Pojďte nám říct ještě přesná data. Připomeňte prosím, kdy a kde se tedy výstava koná.
1: Výstava bude k vidění v Janíkově stodole v dřevěném městečku od 10. do 11. října a dále od 14. do 18. října, kdy od 9. do 16. hodin.
0: Říká Pavlína Polášková z Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Paní Polášková, já vám moc děkuji za pozvání a přejeme na Valašsko, ať se vám výstava daří.
1: Děkujeme moc a budeme se těšit na viděnou.

Mobilní bankovnictví je pohodlné. Nepodceňujte ale zabezpečení vašeho telefonu a nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. Jak nenaletět si v našem vysílání, povíme už za chvíli v pravidelné rubrice.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Využíváte mobilní bankovnictví? Bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice povíme o falešných telefonátech.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Je 10 hodin 50 minut, za necelých 10 minut už bude čas na aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín, které vám dnes přinese můj kolega Lukáš Jakubíček. No a hned po zprávách, tedy v 11 hodin a 4 minuty, usedne do křesla můj dnešní host. A tím bude jazzový trumpetista, skladatel, kapelník i pedagog Jiří Kotača. No a já už se na další hodinu našeho vysílání dnes na jazzovou notu velmi těším. Tak zůstaňte s námi, krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Po rekonstrukci sportovní haly v Uherském Ostrohu už nejsou v šatnách stará sedadla. Škoda Auto redukuje směny kvůli nedostatku dílů. Dnes čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Zlínském kraji se dnes konají vzpomínkové akce v rámci památného dne sokolstva. 8. říjen je významný den České obce sokolské, věnovaný památce členů organizace, kteří se postavili za svobodu a demokracii. Vzpomínkové setkání se koná například ve zlínské místní části Štípa. V 17 hodin začne program i na zahradě T.J. Sokol v Morkovicích na Kroměřížsku, odkud odstartuje společný pochod k pomníku padlých. Ve Vsetíně pak mohou lidé zavzpomínat při večeru sokolských světel. V Uherském Ostrohu dokončili rekonstrukci sportovní haly. Starý povrch v sále nahradila odpružená podlaha, která je šetrná ke kloubům sportovců. Řemeslníci také nainstalovali nové osvětlení a zmodernizovali vytápění celého objektu, které nově zajišťuje úsporná topná soustava.
2: Součástí rekonstrukce bylo také vylepšení zázemí haly, včetně šaten. V těch jsou nové lavice, které nahradily původní stará sedadla,

0: ještě z bývalého kina. Práce stály 5 milionů korun, 1 milion město získalo od Zlínského kraje. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Problémy s dodávkami dílů pro Škoda Auto zasáhly i model Kodiaq vyráběný v Kvasinách na Rychnovsku. Odbory automobilky to uvedly v novinách Škodováckých odborář. Automobilka se zároveň potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, které se vyrábí v Mladé Boleslavi. Vedení minulý týden potvrdilo, že kvůli problémům s dodávkami omezuje výrobu a redukuje počet směn. Konkrétní dotčené modely ani provoz ale neuvedlo. Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku jí mají podle odhadu oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka.
2: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sitnice.
3: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
4: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy barvocitu.
3: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes očekáváme převážně polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo a výjimečně se vyskytne také déšť. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nákladní auto bouralo s dodávkou na silnici v obci Břest na Kroměřížsku. Dále máme hlášenou nehodu dvou osobních aut na ulici Dolní Valy v Uherském Brodě. Ze zpráv je to vše a nyní už pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je čtvrtek 8. října, posloucháte Český rozhlas Zlín, no a krátce po 11. hodině je tu jako vždy prostor, celý hodinový prostor na rozhovor s mým dnešním hostem. A tím je jazzman, trumpetista, kapelník, také pedagog Jiří Kotača, původem ze Slovácka. A já už ho teď mám tu milou příležitost přivítat tady ve studiu. Jiří, vítejte.
8: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
7: Já vám přeju také dopoledne, krásné dopoledne. A než si spolu budeme povídat, tak si pustíme písničku. Ale dnes se můžete těšit i na jazzové skladby, tak poslouchejte.
5: Český rozhlas Zlín.
9: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Poslouchali jste teď písničku Richarda Millera. No a za chvíli si také pustíme jednu z jazzových skladeb, kterou má tak říkajíc na svědomí Jiří Kotača a samozřejmě i jeho přítel a spolumuzikant Alf Carlson. No ale více vám prozradím už za chvíli, protože mým hostem je dnes jazzman, skladatel, trumpetista, pedagog Jiří Kotača, je původem ze Slovácka, no a tak to by bylo, abych si ho nepozvala k nám dnes do dopoledního vysílání. Jiří, tak ještě jednou vítejte u nás ve studiu Českého rozhlasu Zlín.
1: Hezké dopoledne.
0: No a já jsem si říkala, když máme dnes 8. října, pomalu začíná podzim, zatím je venku ještě krásné, teplé, babí léto, tak jaké období to je pro muzikanta, který aktivně hraje na koncertech, má jistě v létě plné ruce a ve vašem případě samozřejmě plné ruce na trumpetu, plnou pusu práce, tak co děláte třeba teď na podzim?
1: Podzim bývá vždycky takové období, kdy se docela dost koncertuje. Ono se to teda každý rok trošku mění, jo? Protože mý kapely, v kterých jako hraju, nebo vlastně všechny jsou, nemají svoji stálou scénu, že by někde pravidelně vystupovali, já nevím, jednou za týden, ale obecně podzim jsou takové jako jakoby hřně, protože je spousta festivalů a taky začíná klubová sezóna.
0: To je pravda, ale já jsem v tom výčtu samozřejmě také zmínila, že jste i pedagog, takže vy máte vlastně práce po celý rok.
1: Jo, to jako to určitě někdy je víc, někdy míň, jak je člověk volná noha, tak nebo z velké části, protože já jsem pedagog jenom tak jako, ano, jsem pedagog, ale vlastně učím jeden den v týdnu, takže to mi to za tolik času nezabývá z toho celého koláče toho, co dělám. Ale ano, i na ten podzim se přidá ta škola do toho ještě.
0: Kromě toho také píšete skladby, jste autor několika skladeb, které potom si i pustíme, samozřejmě ne všechny, jenom takovou malou ochutnávku. No ale já se musím samozřejmě zastavit u vašich kořenů, protože už jsem zmínila, že vy pocházíte ze Slovácka, to je známé folklorem, říká se někdy, že na Slovácku je skoro každý muzikant, tak jaké jsou vaše hudební kořeny, kdy jste poprvé tak přičichl k muzice pořádně?
1: No, tam je rozdíl, kdy poprvé a kdy pořádně, aspoň u mě to takhle bylo. Ano, myslím, že na Slovácku to množství těch lidí, kteří nějakým způsobem hudbu nějak provozují, ať už třeba zpívají někde nebo hrajou na ty hudební nástroje, tak je asi trošku víc než v jiných částech republiky. To je asi pravda. A já jsem k hudbě poprvé přičichl ve školce, kdy nám rozdali flétničky a na ty jsme hráli, ale vůbec mě to nebavilo. A to trvalo asi dalších jako 5 let, nebo možná i 6. Já jsem k té hudbě nikdy moc vztah neměl. Samozřejmě jsme občas chodili na nějaký koncerty, ale že bych to chtěl hrát, tak to zas moc ne. Ale co mi změnilo život, byla změna nástroje a tam jsem k tomu přičichl pořádně, když mi bylo řekl bych nějakých 10, 11, možná i 12, něco takového. A to bylo to, že čirou náhodou jsem se dostal k trumpetě. A s tím nástrojem jsem jako změnil i vlastně vztah k hudbě, že mě to začalo zajímat, chtěl jsem hrát a chtěl jsem se tomu opravdu celkem dost věnovat.
0: Vy jste na hudebním poli známý jako jazzový trumpetista, takže na trumpetu jste nezačínal?
1: Ne, začínal jsem právě na tu zobcovou flétnu.
0: A to vám vydrželo 5 let a pak přišla změna nástroje?
1: No, jakoby, jo, v podstatě 5 let, ale že bych na to cvičil a moc mi na to opravdu nechtěl hrát. Jako, musím se přiznat, že tenhle nástroj mě nebavil.
0: Pak teda přišla trumpeta, ale vy jste samozřejmě k hudbě přičichl i v rodině, protože vy tam nejste jediný muzikant.
1: Je to tak, my jako nepocházím vyloženě z hudební rodiny, ale taťka je klarinetista, ten do dneška vlastně hrává v Dechovce a můj bratr, my jsme v hodně podobném věku, on je jenom o rok a půl mladší, tak ten taky hrával na tu flétničku, ale ta ho bavila a on potom sám od sebe začal hrát na klarinet, který si bral od taťky, aniž by o tom věděl. No a ten to měl tu hudební cestu takovouhle a u mě to opravdu vypadalo, že se muzice věnovat vůbec nebudu a stalo se jednou, že mi jako a rodiče s tím byli v pohodě a říkali potom jednou, jako nechceš zkusit ještě trošku něco jiného, protože já jsem ten klenec zkoušel, jo, a potom co to bratr zkusil, ale mě to prostě nebavilo, říkám, to není pro mě tyhle věci, tak na to kašlu a potom říkám, tak ještě něco, co by tě napadlo dalšího, napadly mě bicí nástroje, o kterých jsem si teda uvědomil už tehdy prozíravě, že bych to furt musel balit a někde tahat. A ten třetí nástroj, co mě napadl, byla trpeta.
0: No výborně, a u té jste tedy zůstal a stal jste se profesionálním jazzovým muzikantem, i jste dostal před rokem spolu se svými spoluhráči cenu Anděl Hudební akademie. A já jsem se chtěla zeptat, protože jsem se s vámi bavila teď o vašich hudebních kořenech, tak podle vašeho názoru otiskne se do hudby, kterou člověk vlastně provozuje, interpretuje, to, odkud pochází?
1: Myslím, že většinou jo, skoro vždycky, potom jenom otázka, v jaké míře. Někdo s tím pracuje vědomě, rád ty své hudební kořeny zapracovává třeba do vlastní hudby, kterou dělá i třeba v jiném žánrovém kontextu, ale obecně si myslím, že ano, v mém případě ne až tak moc.
0: A zeptám se ještě tak jako laicky, poznáte třeba v jazzu, jestli hraje Moravák nebo třeba Švéd?
1: Tam zase záleží, co hraje. Jo, pokud se jedná o hudbu, řekněme, převzatou jazzové standardy z Ameriky.
0: A třeba v improvizaci?
1: No, my, spíš ne. Spíš bych řekl, že ne. Nebo ne na první dobrou.
0: Říká Jiří Kotača. No a švédskou národnost jsem samozřejmě nezmínila náhodou, protože jeho přítel a spoluhráč v jazzovém kvartetu je švédský kytarista Alf Karlsson. No a než si o tomto hudebním spojení budeme povídat, tak vám pustím jazzovou skladbu. A ne leda jakou. Je obsažená v albu Our Stories, za které právě Jiří Kotača a Alf Karlsson byli oceněni.

0: jazzové rytmy, skladby z alba Jiřího Kotači a švédského kytaristy Alfa Carlsona dozněla právě na vlnách Českého rozhlasu Zlín. No a není to samozřejmě náhoda, protože Jiří Kotača, jeden z autorů skladby a zároveň interpret, slyšeli jste krásnou trumpetu ve skladbě, je hostem dnešního dopoledního rozhovoru Českého rozhlasu Zlín. Jiří, mě zaujal název této skladby, kterou my jsme ho teď ještě neřekli, a jmenuje se Air Conditioned JK, nebo anglicky JK, no a já bych to asi volně přeložila jako osvěžený, ochlazený nebo klimatizovaný JK. To jste vy, Jiří Kotača.
1: Je to tak. Já nemám moc rád horka. Takže když v těch vedrech, co se speciálně tenhle rok byly jako extrémní, je nějaká klimatizovaná místnost, kde můžu trávit celý den v těch letních měsících, tak mi to vyhovuje. A ta skladba se tak jmenuje trošku náhodně souhrou okolností, protože já jsem teda ten případ, který většinou nemá název, mám praskladbu a potom hledá k ní název, podle nějaký jako, co to ve mně evokuje. A v tomto případě my jsme tu skladbu poprvé zkoušeli to, že pár let zpátky, když jsme byli na turu v Bulharsku a měli jsme tam, první den jsme tam zkoušeli, protože jsme se, Alvěk je ze Švédska, prostě jsme se potkali v Sofii a tam bylo taky horko tehdy a v té místnosti, kde jsme zkoušeli, nebyla ta klimatizace a bylo nám hrozný vedro a tak jsem si říkal, jo, tak to znamená jako klimatizovaný Jirka.
0: Takže je to tak, že pak už vám bylo fajn a pod vlivem té pohody jste napsal takovou pohodovou skladbu? Nebo kdo je vlastně jím autorem?
1: Já, pak už mi bylo fajn celkem, jo.
0: Tato skladba je obsažená na albu Our Stories, za kterou jste získali cenu Anděl a získali jste ji loni a za jazzové album roku. Jak vlastně došlo ke spojení s Alfem Carlsonem, který je vlastně vaším spoluhráčem, členem vašeho kvarteta jazzového? Tak jak k tomu došlo?
1: My jsme se s Alfem potkali na studiích v holandském Rotterdamu. Vlastně odjížděli jsme do svých zemí zpátky ve stejný den to bylo. Říkali jsme si, že bychom se mohli někdy vidět. On říkal, já bych jako přijel klidně do České republiky, nikdy jsem tam nebyl na výlet. Říkám, tak jasně, tak se ozval za pár měsíců. A...
0: Vzal jste ho na Slovácko nebo do Prahy?
1: Vzal jsem ho i do Prahy na Slovácko. Ono to bylo tak, že to měl být výlet a já jsem potom jako říkal, že nechceš něco zahrát, jsme jako spolu dlouho nehráli. A říkal, jo jasně, tak jsem vybavil nějaké koncerty a nakonec toho byla spíš taková jako minitur než výlet pro něj a vlastně nás to bavilo a rozhodli jsme se potom o další měsíce později nebo půl roku, že bychom vlastně možná mohli udělat jako regulární projekt a je to tak, že už fungujeme 10 let, teďka tenhle rok máme vlastně koncerty k 10. výročí na scéně a slavíme to i v Brně jedním koncertem potažmo na celý zínový tour.
0: Tak to je krásné, takže spojení, které začalo v Holandsku, pak na Slovácku se prohloubilo a pak pokračovalo profesionálním velkým hudebním projektem, za který jste získali cenu Anděl. No to zní zajímavě, ale vy jste celý kvartet, tak jak pak došlo k tomu, že se k vám přidali další dva spoluhráči?
1: Já jsem vlastně přivolal do toho projektu své dva kamarády ze Slovenska, kteří ale vlastně tehdy žili v Brně. Jeden z nich je můj spolužák Petr Korman na kontrabas, s kterým jsme vlastně už hrávali tehdy ještě v jiný kapele a potom bubeník Kristian Kuruc, s kterým jsme hrávali zase ještě v jiné kapele, takže vlastně jsem oslovil lidi, s kterými jsem už tehdy nějakým způsobem spolupracoval v Brně a v Čechách.
0: Už jsem několikrát zmínila, že jste získali právě za toto album cenu Anděl, stalo se jazzovým albem roku. Co to pro vás osobně i pro vás jako kvartet vlastně znamenalo?
1: Tak člověka to samozřejmě potěší, je to nějaké uznání o tom, že to člověk asi nedělá špatně. Pro mě to osobně znamenalo asi nejvíc to, že jsem na nějakou dobu přestal přemýšlet nad tím, jestli to má smysl a jestli se nemám na hraní a vlastně to, co dělám, vykašlat a to mělo v tomhle ohledu, to bylo jako pozitivní, že si člověk řekne, tak to asi jako za něco stojí a teďka pokračujeme dál.
0: Říká Jiří Kotača. No a my také pokračujeme v rozhovoru Českého rozhlasu Zlín s tímto jazzovým muzikantem, který je původem ze Slovácka, ale pokračovat budeme až po další písničce. A tou bude další jazzová skladba Jiřího Kotači, Alfa Carlsona s názvem Fate.
2: Pomoc s úřady, dávkami, bydlením nebo dluhy. Řešení nejen těchto situací lidem pomáhá každý den hledat zlínská nezisková organizace Romodrom. O jejich službách si budu povídat s vedoucí sociální pracovnicí Adélou Suhradovou. A to 9. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Právě doznívá skladba Fate z alba Our Stories, za které v roce 2025 získal Jiří Kotača a Alf Karlsson cenu Anděl za jazzové album roku. Jiřího Kotaču tady máme před sebou ve studiu a povídáme si dnes ve čtvrtek 8. října na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Jiří, já už jsem o vás samozřejmě řekla, teď jsme i slyšeli, že jste aktivní muzikant, že skládáte muziku, vy jste i kapelník Kotača orchestra, k tomu se za chvíli ještě dostaneme, ale jste také pedagog, protože učíte na základní umělecké škole v Uherském Hradišti, na soukromé základní umělecké škole Slovácko. No a já, když jsem vás tam zahlédla, protože sama jsem z Uherského Hradiště, tak jsem si říkala, no to je neuvěřitelné štěstí pro mladé muzikanty, že tady mají člověka, který tohle všechno zná, zná evropská pódia, umí improvizovat, píše skladby. Tak jak vnímáte toto své učení? Cítíte, že děti jsou taková otevřená kniha a berou od vás to, co jim dáváte?
1: To je asi do nějaké míry individuální věc, ale spíš jo. Myslím, že děti obecně dokážou nasávat věci víc než dospělí, protože nemají už tolik filtrů, že jo. Ještě tolik různých filtrů. A je to pro mě učení je spíš jako taková doplňková činnost, protože učím jenom jeden den v týdnu a obecně z té své práce, co dělám všechno možný, tak je to jenom takový menší výsek. Ale je to fajn v tom, že člověk je v kontaktu s mladýma lidma, vlastně od dětí po mládež, že i vlastně jsou tam úplně mladí dospělí někteří. A jinak se s tím s lidma z tohohle věku člověk úplně do kontaktu jako nedostane, tak nějak přirozeně.
0: Takže vás to třeba taky může v něčem obohatit?
1: Určitě, já vlastně, mě docela zajímá, co třeba dneska děcka poslouchají a jak vlastně uvažují nad hudbou, kde ji třeba konzumují, i když jakoby, já nejsem tak starý, ale konzumují to vlastně velice z podobných platform, ale jsem ještě znám tu dobu, kdy se přehrávaly jako CDčka, jaký fyzický nosiče, člověk víc poslouchal alba, dneska je to spíš jako cesta nějakých jako playlistů, který nabízí algoritmy. Často, tak třeba tohle mě hodně zajímá, co třeba dneska dětka jako řeší, jako jak vnímají kulturu obecně a vlastně jiné věci. Mm-hmm. A to je fajn.
0: Vašimi žáky jsou určitě děti, které vyrůstají na moravském Slovácku, takže určitě mají v sobě vliv folkloru, různé populární hudby, ale mají v sobě i jazz? Poslouchají mladí jazz?
1: No, jak kdo? Myslím, že procentuálně to bude podobné jako u starších generací, ale jako ke mně přišli třeba nějací žáci za těch pár let, co to dělám, kteří přišli s tím, že vlastně chtějí se trošku učit improvizovat, zajímá je ta muzika a nechtějí hrát třeba dechovku. Jo. Ten folklor tam určitě je, ale měl jsem jako pár žáků, který byli, my nechcem tady hrát hlavně dechovku.
0: Hlavně dechovku ne? Tak dobře. Já jsem si ještě říkala, že se vás zeptám, protože vy jste říkal, že učení je pro vás opravdu malý výsek té vaší práce, protože skládáte, koncertujete, vedete Kotača orchestra. Tak jsem si říkala, že se ale přesto zeptám, jaký je váš styl učení? Jak byste ho třeba pojmenoval dvěma slovy? Třeba přijď a uč, nebo něco trochu jiného.
1: Já myslím, že cílem vlastně těch hodin je to děcko nějak navést k tomu, aby samozřejmě je otázka, jestli už má nějaký základy nebo ne, tak naučit ty základy toho řemesla, pohlídat třeba, co dělá špatně a aby si neudělalo své zlozvyky a potom taky ho naučit cvičit, protože je důležité si uvědomit, jak je to ze vším. Bez té práce doma se ty děcka neposunou, ale ta práce doma by měla být, nebo mnohem víc času by s ní měli strávit, s tím cvičením doma, než na té hodině, protože ta hodina je prostě jenom přece jenom 45 minut v tom týdnu a pokud to někteří myslí, že jako na té hodině to vyřešíme, tak to ne, to je od toho, aby jsme se posunuli dál, ukázali si, co nového budeme dělat a jak s tím pracovat, jak to cvičit.
0: Vy jste teď už profesionální muzikant, ale určitě si někdy vzpomenete na to, na tu dobu, kdy vy sám jste byl žákem základní umělecké školy. Šlo vám to tehdy tak, že jste také necvičil, nebo jste naopak byl do toho zapálený a hrál i doma a pak na té hodině u pana učitele jste opravdu jenom pilovali to, co máte?
1: Jo, já jsem cvičil doma, jo. Jako tím, jak jsem říkal, začal jsem na flétničku, to mě nebavilo, ale od doby, co hraju na trumpetu, tak jsem jako se tomu fakt věnoval.
0: Říká jazzový trumpetista Jiří Kotača a povídat si s ním budu zase za chvíli.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín vás opět zdraví Markéta Macháčková. Posloucháte dopolední vysílání 8. října ve čtvrtek. Je právě 11 hodin 40 minut a mým hostem je a ještě chvíli bude Jiří Kotača, jazzový hudebník, trumpetista, skladatel, také učitel a původem ze Slovácka a velmi milý muž, se kterým si právě teď povídám, vy nás posloucháte. No a my jsme teď neposlouchali vaši skladbu, ale poslouchali jsme něco úplně jiného, ale přesto pojďme samozřejmě k vaší muzice. Vy kromě toho všeho, co jsem zmínila, že děláte, tak jste také kapelník. Jak to jde být kapelníkem?
1: Jde to, člověk se to naučí a vlastně to dělám už dost dlouho, mám jako dvě kapely, které ta starší jako Touch Orchestra, to je můj big band, který jsem zakládal ještě vlastně za studií na brněnské JAMU a potom to kvarteto zmíněné, kde to máme kapelničím tam spíš já a s Alfem, ale píšem muziku na půl, takový hudebně to děláme půl na půl. A jo, je to zase jakoby jiná role, která má svá úskalí i výhody, jako všechno.
0: Pojďme k tomu jazzovému big bandu Kotača Orchestra. Jaká pódia jste už spolu navštívili, kde všude jste hráli?
1: Tak my jsme vlastně brněnská kapela, brněnský big band, který za ty roky toho udělal fakt spoustu. My jsme se dost jako hudebně vyvinuli, máme taky víc programových řad, některé jsou takové tradičnější, spojené klidně s tancem nebo se týká nějakých výročí, zasahuje trošku i do klasické hudby, to jsme taky dělali, a nebo máme takový speciální vánoční program, ale to hlavně je autorská hudba, autorský repertoár toho big bandu, to jsme vydali na prvním albu a teďka právě tento rok jsme natočili druhé album a budeme ho vydávat na jaro příštího roku. Je tam několik hostů a vlastně tady v rámci tohohle repertoáru s náma spolupracuje už nějaký čas Lenka Dusilová a ta vlastně s náma funguje tady v tomhle a bude i hostem toho druhého alba.
0: No a Lenka Dusilová také, její hlas zazní už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Zlín, protože si pustíme právě skladbu, kterou jste nahráli z Kotača Orchestra a bude se jmenovat Billy's Pilgrimage. Bude tam hostem i Lenka Dusilová. No ale to bude až za chviličku, protože já se vás ještě chci zeptat. Vy jste říkal, že tedy vedete velký Kotača Orchestra, učíte, ale vy jste i jazzový skladatel, kromě toho, že jste jazzový interpret. Tak jak nacházíte energii a prostor, klid k tomu se vlastně soustředit na psaní?
1: No, tak nejlepší inspirace je samozřejmě deadline u závěrka, že jo. Je to tak, že jsou nějaké období roku, typicky zima, někdy části jara, kdy je toho času trošku víc a tam se snažím nějakou muziku napsat. Tu muziku v kvartetu, kterou třeba hrajeme, tam píšeme s Alfem dohromady, každý zváže, nebo jakoby to kombinace, není to všechno moje hudba, ale jo, vezme mi to nějaký čas a spíš to dělám v období, kdy jako můžu a musím si to docela dopředu naplánovat, abych jako na to měl ten čas trošku víc souvislých dní, protože já nepíšu nějak extra moc a jakoby se tím neživím, jak někteří jiní a nejsem schopen tady 2 hodinky psát ve vlaku, potom se k tomu vrátit po 10 hodinách. Speciálně, když jde o něco souvislejší, tak opravdu potřebujeme ten prostor.
0: Takže najít prostor mezi prací učitele, muzikanta, mezi cestami na vystoupení, na zkoušku?
1: Není to úplně jednoduché, no, vždycky.
0: Jiří Kotača je hostem Českého rozhlasu Zlín a bude i za chvíli. A teď už si pustíme Billy's Pilgrimage z Kotača Orchestra z alba Big Bandová elektronika.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Nakonec jste na vlnách Českého rozhlasu Zlín poslouchali písničku kapely Lucie s názvem Sen. Tam zaznívala také Lenka Dusilová. Trošku jsme si museli přehodit pořadí písniček, takže písničku Jiřího Kotači, respektive skladbu jeho Kotača orchestra s Lenkou Dusilovou si pustíme až za chvíli. Vy jste, Jiří, se setkal s Lenkou Dusilovou samozřejmě na jednom pódiu, když tady slyšíme vaši skladbu, ale také s Davidem Kollerem, protože letos má Lenka Dusilová své 50. narozeniny a dělá takovýto speciální projekt.
1: Tak, my jsme spolu vlastně odehráli. Já jsem byl zavolán do Lenčiny kapely na velký koncerty na Rock for People, Kalbs z Ostrava a podobně. A byl tam i David, takže ano.
0: Výborně. A než si tady pustíme vaši skladbu, která bude poslední a bude vlastně takovým velkým rozloučením s vámi, tak řekněte mi, kde vás mohou lidé, kteří mají rádi jazz, kteří by se na vás jako rodáka z Blatnice pod Svatým Antonínkem chtěli přijít podívat a na vaše spoluhráče, tak kde brzy zahrajete ve Zlínském kraji?
1: Těch koncertů shodou okolností je docela dost. Hrajeme vlastně v rámci Zlínského kraje teďka v říjnu ve Zlíně, na Vsetínském jazzovém festivalu taky a potom v Bojkovicích ještě. Ty datumy jsou tuším příští sobota, potom úterý 20. a pátek, to bude asi 24 nebo něco takového. Nejlepší si to najít na našich sociálních sítích, ať už mých nebo těch kapel, Karlsson Kotače kvartet nebo Kotače orchestra a taky máme třeba Kotače orchestra v Přerově na jazzovém festivalu 29. října.
0: Jiří Kotača byl hostem na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Jazzový trumpetista, kapelník, skladatel, držitel ceny Anděl za album roku. Tak moc děkuju, že jste si udělal rozhovor, že jste si udělal čas na rozhovor v Českém rozhlase Zlín.
1: Děkuji za milé povídání.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj ocenil nejlepší podnikatele. Firmou roku je BRM Aero. Živnostnicí potom Dobromila Darnadiová. Podzimní listí v Rožnově pod Radhoštěm uklízí nezaměstnaní. Policisté dál nebudou muset všem podezřelým oznamovat, že už jejich prošetřování skončilo. Dnes bude v regionu převládat oblačná obloha a na teploměru až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Firmou roku Zlínského kraje se letos stal výrobce ultralehkých letadel BRM Aero z Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. Živnostníkem roku je pak Dobromila Darnadiová, která se už 18 let věnuje ženám, které po operaci prsu a vítězka dodává.
2: Žena operací prsu ztrácí nejenom to svoje sebevědomí, ale také část sebe a já se snažím té ženě pomoct v té její situaci najít nějaké řešení, aby se cítila zase dobře, aby vypadala dobře, aby byla zase součást každodenního života.
0: Městský park v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku teď uklízejí lidé z veřejné služby. Většinou jde o dlouhodobě nezaměstnané. Ke svému životnímu minimu si mohou přivydělat až 1200 korun. Jak jejich práce funguje, popisuje preventistka městské policie Andrea Kubínová.
3: Tak oni samozřejmě motivace by měla být, aby si našli svoji práci. Většinou chodívají, ale není to každý den. Jo. Mají to prostě 30 hodin, které si mají rozdělit do měsíce, takže až to splní, jak se to splní, tak to vlastně záleží na nich. No.
0: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že je policie prověřovala, a to ani v případě, kdy případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhlo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec vzal rezort zpátky. Současný stav kritizuje například vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
4: I v rámci připravované rekodifikace trestního řádu, která teda byla bohužel před několika lety odložena ad acta, se tahle ta záležitost řešila. A víceméně tehdy ta rekodifikace

0: Vyšetřovací komise se shodla na tom, že je logické, aby osoba, proti které se vedlo podezření, se dozvěděla o tom, že už to podezření netrvá.
1: 15-letý chlapec ve škole v Polsku útočil ostrým předmětem. Jednoho člověka zabil, dalšího zranil, informovala o tom polská policie. Podezřelého na místě zadržela. Útok na základní škole nedaleko polského Vyškova se stal jen den poté, kdy na jiné škole ve stejném regionu zranil 19-letý student 9 lidí a pak i sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji během odpoledne převážně oblačno, jen s malou možností drobných přeháněk. K večeru se zatáhne a později večer se objeví přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Povane mírný, místy přechodně čerstvý vítr jižních směrů. K večeru pak bude přechodně slábnout a nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru na Otrokovice je prováděna údržba telematiky. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase v příští hodině. Do té doby Morava, krásná zem. Hezký poslech.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

0: Polka Vladimíra Pfeffera Tvoja krása v podání Moravěnky odstartovala na vlnách naší Moravy tu první hodinku Moravy krásné země. No a dobrou pohodu u jejího poslechu vám dnes přeje Ivana Slabáková. A teď už se dostáváme k oslavencům, kdo slaví svátek. Určitě víte, že u nás jsou tu všechny paní a dívky věry a na Slovensku slaví Brigita. Proto ta polka Tvoja krása, děvčata, krásná děvčata, budou krásně slavit svátek. A takže přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Já bych velice ráda za nás rozhlasáky popřála našim kolegyním. Je to Věrka Havancová, která dnes slaví, a taky Věrka Šenbeková, kterou zdravíme, a už se na tebe taky, Věruško, těšíme. Takže všechno nejlepší, holky, hlavně ať slouží zdraví. Tak a teď už jen telefonní číslo 726 465 2 00. A jako první se dovolal pan Karel z Dolních Kounic. Dobrý den.
1: Dobrý poledne vám ve studiu a posluchačům rádia. Chtěl bych počát někdy jmenován. Paní Věrce Kabelkové z Moravských Brání, to kamarádka dlouholetá. Paní Věrce Pařítkové ze Šumic u Krumlova, to je dcera mé přítelkyně. Pak paní Věrce Makalové z Dolních Kounic. Už paní je hodně v důchodě, ale dělávali jsme spolu ve Vinohradě. A moji přítelkyně paní Věrce Moderové z Dolních Kounic, té posílám ještě navíc pusu. A všem těmto oslavenkyňám přeju za jejich nejbližší známé hodně zdraví, štěstí, láci a od vás pěknou písničku. A moc vám děkuji, paní Slabáku a Karel z Dolních Kounic.
0: Pane Karle, my vás taky zdravíme, mějte se hezky. Naschledanou. A z Divnic volá paní Staňka. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak dnes má svátek paní Věra Slámečková z Pitína. Tak milá sestro, k dnešnímu svátku ti přejeme zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, boží požehnání. Ty nic jiného nepotřebuješ, máš perfektní rodinu, manžela hodného, děti, vnoučata, takže nic ti nechybí, takže hlavně jenom to zdraví, zdraví, zdraví. A to ti přeje celá rodina Fojtíkova z Divnic. Děkuju vám.
0: Tak se mějte hezky, tak to všechno bylo pro Věrušky a já samozřejmě přidám další. Paní, a bude to paní Věrce Poláčkové z Pozděchova a také její dceři Věrce Vanharové k dnešnímu svátku. Přejí všechno nejlepší rodiny Polčákova, Sousedíkova a já myslím, že to bude Vajďákova, tady chybí možná Háček, a taky Zichova. Tak to byly další dvě Věrky. No a napsal také senior klub Ivančice, a sice o písničku, cituji, naši členům, kteří oslavují svoje narozeniny v měsíci říjnu. Přejeme jim krásný narozeninový den a hlavně hodně zdraví do dalších let. A kteří členové to jsou? 1. října oslavila narozeniny paní Jiřina Matušková, 3. paní Miluše Šafránková, 18. bude slavit paní Alena Pirková a 31. poslední říjnový den pan Jan Abraham, takže i my přejeme samozřejmě moc a moc zdravíčka. A teď už frajárka a já se dívám, že zaspívá Helenka Brodová, ale taky Věrka Zámečníková, takže Věruško, i tobě všechno nejlepší k svátku. A ta písnička se jmenuje Co se enom stalo?

0: To byla frajárka a já už zdravím do Uherského Ostrohu pana Mirka Bahulu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, pane Mirku, už jste ve vysílání.
1: Ano, děkuju. Právě já jsem byl velice dobrý kamarád s panem Smyšovským Blahoslavem a chodil jsem k ním na návštěvu. Občas jsme si zahráli spolu jako a znám celou její rodinu, protože jsou místní. No a to byl můj učitel, já jsem byl jeho skoro nejlepší žák, mě říkala.
0: Dobře, no ale Sláveček dnes nic neslaví. Vy jste chtěl popřát někomu jinému, že?
1: Věrušte, jeho dceruště.
0: Ano. Která před chvílkou spolu s Helenkou Brodovou zaspívali tu písničku Slávečka Smyšovského. Já jsem samozřejmě Věrce taky přála. Takže co pak jí popřejete?
1: No tak mě to třeba říkat, když jsem člověk zradí všichni, nebo něco takové.
0: Ne, to písnička ta už odezněla, teď je tu připravená ano, jiná. Ale Věrušce přejeme štěstíčko a zdravíčko, že jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano,
0: jo, pane Karle. Ano. A je to...
1: Mirek.
0: Teda, pane Mirku, a je to všechno?
1: Ano, prosím.
0: Tak se mějte děkuju. Hezky, naschledanou, protože pan Karel ten čeká u toho druhého telefonu ve starém Svojanově. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Já vás zdravím všechny v Českém rozhlasu Brno a chtěl bych popřát mé sestřičce Věře Křížové k svátku. Je z Banína. A taky bych chtěl popřát Věrce konečné do Hodonína, taky všecko nejlepší, hodně zdraví a v obědě včata mějte pohodu a nepijte jen vodu. A mějte se krásně. Děkuju a nashledanou.
0: Dobře, pane Karle, i vy se mějte hezky, nashledanou. Všechno nejlepší k svátku paní Věře Pólové a všem Věrám, které znám. Ať máte pořád důvod k úsměvu a sluníčko vám stále krásně svítí. Tak toto přání k nám poslala paní Svatava Listíková. Prosíme o blahopřání a písničku pro Věry, a to pro paní Věru Dostalíkovou z Vřesovic, babičku Věru Petýrkovou z Nezamyslic, paní Věru Kolaříkovou z Výšovic a pro všechny Věrky. No a v pondělí bylo Elišky, tak také Elišce Kvapilové a Elišce Kouřilové z Vřesovic. Všem jmenovaným děvčatům přejeme pevné zdraví, spokojenost, lásku i štěstí je potřeba, ať se jim v životě daří. A to všechno vám děvčata přejí Ficovi z Vřesovic u Prostějova. A ještě prosba o písničku pro paní Věrku Bělíčkovou a Věrku Jurigovou z Troskotovic, samozřejmě k svátku. Drahé oslavenkyně, přejeme vám v den vašeho svátku klid v duši a spokojenost, hodně štěstí, zdraví a lásky. Užijte si svůj den, pozvedáme skleničku a vy už jen poslouchejte písničku. Blahopřeje celá rodina Šubova. Tu písničku zahrají kumpanovi muzikanti, doprovodí Zdeňka Baťku a Boženku Baťkovou Hrubou a taky Danku Magálovou. A ta písnička se jmenuje Až půjdu na polečko.

0: Tak to byli Kumpanovi muzikanti a já už mám u telefonu paní Navrátilovou z Mikovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivanko. Já bych chtěla dneska popřát k svátku paní Věrce Habáncové do Brna. Já vím, že už jste jí přála.
0: Ano, naše Věruška. Ano.
1: Ale ona nikdy na moje narozeniny nezapomene, vždycky mě nechává zahrát.
0: Ano.
1: Tak já jí to chci oplatit a chci popřát i její mamince Věrce Gorčíkové do Přečkovic hodně štěstí a zdraví. A pak mám ještě dvě Věrky v Bojkovicích a to je paní Věra Navrátilová a paní Věra Míčové. Totéž jim přeju štěstí a zdraví. A děkuju vám a vám přeju taky hezký den.
0: Tak my vám taky, paní Maruško, a děkujeme za krásné přání. A ještě Mirek Janků z Bánova, dobrý den.
2: Dobrý den, tak včera bylo Justýny, tak já bych se ještě vrátil k tomu včerejšku. Paní Justýně Smetanové z Nivnice bych popřál, ona žije na charitním domě v Nivnici, já jsem mi teda přál, ale ještě tu třešinku od vás, takže všechno nejlepší, zdraví, štěstí, boží požehnání, je to dobrá veriaca dušička, jak říkala, blahé paměti pan Štefan Rusnák, takže zdravím. A když tu v té Nivnici, tak prorad za potěšení stanice Kohoutkové a jejímu manželovi Bobu. A dneska jsou ty Věry, tak má švagrovou Věru Janku na Březové, ale by to bylo pro paní Věru Kročilovou a Půčkovou na Březovou a v Lanžhotě paní Věře Vališové. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu. A pro radost a potěšení prosím ještě písničku pro paní Annu Romanovou, ta zase je na důchodovém domě v Uherském Brodě pod poliklinikou, spotkal jsem se s ní na Růžencové Brodě, slíbil jsem mi, že jak budu volat, že ji nechám zahrát, tak ji zdravím a celému tam personálu a osazenstvu taky dávám zahrát, ať to samé i v té Nivnici, jo? Takže ano. Děkuji a zdravím všechny přátelé a známé. Děkuji, naschle.
0: Mějte se hezky, naschledanou. A teď tu mám prosbu o písničku do Kyjova pro naši spolupracovnici Věru Kostkovou, která dnes slaví svátek. Všechno nejlepší přejí kolegyně Jitka a Nataša. A další přání písničku pro naši babičku Věrušku Zapletalovou z Pravčic, která dnes slaví svátek. Babičko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, spoustu lásky, spokojenosti, ať ti stále září úsměv na tváři a ať ti vnoučata dělají radost. To vše přejí Hanka, Petra, Julinka a Kubíček. S další písničkou je tu připravený Broln, doprovodí Zdeničku Hovorkovou, je to krásná lidová Daleko, široko.
3: Český rozhlas Zlín.

0: to byl Brol Zdenička Hovorková a slovo má paní Boženka z Dolního Němčí. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás, Ivanko, zdravím i všechny posluchače. Já bych vás chtěla dneska poprosit o písničku pro moji dlouholetou spolupracovnici a kamarádku Věrku Prášilovou z Moravských Malkovic. Věruško, všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohodičky, krásně si to oslav, spolu to oslavíme až po neděli a to ti posílá a přeje Božka a Joška z Dolního Němčí. Ivanko, děkuji vám moc.
0: Nemáte za co, paní Boženko. Tak paní Boženka byla z Dolního Němčí a paní Maruška, která čeká u toho druhého telefonu, je z Dolních Dunajovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Sabáková. Já bych vás tam chtěla všechny pozdravit a chtěla bych popřát naší sestře Věruše Cvanové do Dolních Dunajovic hodně zdraví, štěstí, spokojnosti, rodinné pohody od sestry Marie, bratra Vladimíra a Oldřicha. Moc vám děkuju a zahrajte jí nějakou pěknou písničku.
0: To víte, že rádi zahrajeme. Naschledanou, ale já přidám samozřejmě další přání. Prosil bych o zahrání písničky k svátku pro moji milovanou babičku Věrku Němcovou z Jarošova. Přeji ti, ať je tvůj dnešní svátek naplněn jen štěstím a láskou. Jsi úžasná žena, která si zaslouží jen to nejlepší nejen dnes, ale každičký den v roce. Jsem nesmírně vděčný, že jsi součástí mého života. Užij si dnešní den s láskou tvůj vnuk Aleš s Aleškem a Adélkou. A já tu mám pro vás, paní Němcová, ještě jedno přání. Přejeme jí hodně zdravíčka, elánu a optimismu do dalších let. Máme tě všichni moc rádi a posíláme ti k přání ještě pusu. A toto přání vám posílají vaše dcery s rodinami. A my pošleme písničku, kterou zahraje Gloria. Netrhají, má milá.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
4: No a já přidám pozvánku, aktuální pozvánku na zítřek, pátek 9. října. V 19 hodin se v Dělnickém domě tady v Brně na Jamborové ulici koná zpívání a je to desetileté výročí. Zve vás folklorní soubor Javorník a taky Jindra Hovorka, který vám celý večer bude zpívat. Tam se uvidíme, pokud přijdete si s námi zaspívat. Takže zítra v pátek 9. října v 19 hodin Dělnický dům v Brně na Jamborově ulici. No a teď už zdravím do Lubomněře pod Strážnou paní Alenku Lebánkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, paní Ivanko, zdravím všechny posluchače. A dneska slaví svátek Věrušky. A já mám dvě Věrušky. Je to paní Věruška Gorčíková z Křečkovic. Je to moje nejhodnější teta, ten už máme jenom jí. A přeji jen to nejlepší a hlavně zdravíčko, zdravíčko, které potřebuje. A hezky se o ní stará sestřenice Věruška. Tak ať je pořád ještě tak vitálně, aspoň do stovky. A druhá je Věruška Habancová, která má dneska svátek, tak Věru. Taky hodně zdraví, pohody, ať si ti všechno daří. A si hodná, že se o maminku tak hezky staráš. Tak zdraví vás rodina Lebánková z Lubomněře. Paní Ivanko, děkuju.
4: Rádo se stalo, paní Alenko. A ještě dostane slovo paní Jarka z Popic. Dobrý den.
6: Dobrý den vám v rozhlase a všem posluchačům. Já bych vaším prostřednictvím poslala písničku pro Lidušku Gibalovou z Ustopečí u Brna. Neslaví své narozeniny a zároveň i jejímu manželovi Pepíkovi Gibalovi, jako slaví své narozeniny zítra. Přeji jim hodně zdraví, společného veselého života. Do dalších let přeji Jarka z Popic, přání se připojuje i dcera Katka. A také bych ještě na zítra poslala písničku pro moji sestřenicu, která slaví 92 let. Je to Faninka Kocmanová z Níškovic. Přeji hodně zdravíčka, aby jsme si ještě mohli aspoň spolu popovídat telefonem. Dobře. Do dalších let přeje Jarka a vám moc děkuji za písničku.
4: Naschledanou, paní Jarko, naschledanou. A napsala taky paní Zdeňka. Prosím o písničku pro moji maminku Zdeňku Čápovou z Brna k jejím 88. narozeninám. Milá maminko, dnes je i den sokolstva a to, že si celý život byla a dosud si sokolkou, dokazuješ nejen svými turistickými výkony, ale především celou svou duší, morálkou, svými životními postoji, dobrotou a láskou, které dokážeš šířit kolem sebe. Přeji ti do dalších let hlavně hodně zdraví a ochranu Panny Marie, tvoje dcera Zdeňka. A napsal taky Mirek Končitík. Dnes slaví svůj svátek i narozeniny naše prababička, babička, teta a maminka, paní Věra Končitíková ze Strání. Naše milá maminko, Pán Bůh nám každému do vínku naděluje anděla, který nás vždy chrání, pomáhá a bdí nad námi. Nám dětem se podařilo mít jednoho takového přímo doma. Ano, jsi to ty. Ty jsi s nás vzala, když jsme jako malí zůstali sami v neznámém prostředí. Dala jsi nám domov, lásku a rodinu. Obětovala jsi vše, co maminky pro své děti každý den. To je to teplo domova, vzájemný respekt a úcta, lásku k domovu, rodičům a hlavně sama sebe. Maminka není jen slovo. Maminka je vše, co v životě můžeme získat jako ten největší dar. Je mnoho těch, kteří to zjistí, až zde maminka není. A já mám to štěstí, že ji mám a mohu ji za celou rodinu poděkovat a hluboce před ní smeknout s velkou radostí a úctou. Přeji ti zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví. Vše ostatní, co k životu potřebujeme, se dá koupit, ale maminku a zdraví nikoliv. Ať tě zdraví, radost a úsměv provází každým dnem za celou rodinu. Mirek. Mirku, nádherné přání a já přidám krásnou písničku, kterou zahraje Javorinka ze Strání a jmenuje se Mamince.

0: to byla Javorinka ze Stráně a já tu mám pozvánku na koncert ke 125. výročí vystavění a vysvěcení obecné školy ve Skoronicích. Koná se tuto neděli 11. října v kostele svatého Floriána ve Skoronicích. Začátek je v 15 hodin a 30 minut. V tom programu účinkují talentovaní mladí hudebníci ze Skoronic, Vlkoše, Milotic, Mistřína a Kyjova. A koncert je věnován všem ředitelům, učitelům, kněžím a katechetům, kteří zde v roce 1901 až 1990 působili, i těm, kteří ve škole pracovali na místech ostatního personálu. Tak to byla pozvánka na neděli 11. do Skoronic. No a teď už zdravím do Načeratic paní Jarmilu, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, vám i zvukovému mistru a všem posluchačům. Zítra 9. října má krásných 80 let pan Jaromír Dolejší z Načeratic. Chtěli bychom mu od vás písničku poslat a to si zaslouží moc, protože dělá pro rodinu hodně. Ježíško, teď je, já jsem úplně z toho tohle. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky od své manželky Jarmily, dcery Lenky s rodinou a synu Jaromíra a Milána s rodinami. A všechna vnoučátka a pravnoučátka posílají moc pusinek. Mireček, Patriček, Emánek, Dareček, Adriánka, Meliska. Posílají moc a moc pusinek. Rodina Dolejší se připojuje, Kubíková, Válková, švagr Bohumil a kamarádka Anička Ingrová. Děkuji za všechno, co pro rodinu dělá.
0: Dobře.
1: Na vám děkuji za prostor a nashledanou. A děkuji, že jsem zakoktala.
0: Ne, to je v pohodě, koktáme všichni někdy, na tom nic není, paní Jarmilko. No a ještě tady zdravím z Brna do Brna paní Martu Koudelkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ivanko. Já vás všechny zdravím, ale mám na vás veliké přání. Chtěla bych dneska poslat písničku paní Věrce Jandové, která má dneska svátek. Už se známe víc jak 50 let a stále jako se máme rádi a opravdu přeju jí zdraví, štěstí, boží požehnání, ať se jí aspoň trošku ještě daří. Děruško, všechno nejlepší a mám tě ráda. Děkuji pěkně, paní Slabáková.
0: Paní Marto, rádi připojíme písničku Naschledanou. A pro koho budou další přání, prosíme o písničku k dnešním narozeninám pro pana Otakara Nechvátala z Hodonína. Milý Otok, narozeninám ti přejeme, co srdečně se přává, štěstí, zdraví a lásku, která je pravá. Život je krátký, čas je rychlý, nedá se vrátit ani přetočit, proto si vašme každé chvíle strávené s těmi, které máme rádi. Krásný sváteční den ti přejí Majka a Jenda Hochmanovi. A prosba o písničku cituji našim dnešním oslavencům Pavlíkovi Gebhardtovi a Reňovi Křemečkovi k narozeninám. Přejeme jim jenom to nejlepší a ať se jim splní všechna jejich přání. A to vám, chlapci, přeje kolektiv ESD Osvětimany. A ještě prosba o písničku panu inženýru Radku Nevařilovi z Nivnice k jeho dnešním narozeninám. Milý Radku, hlavně pevné zdraví, trochu toho štěstí a rodinnou pohodu. Slepičky ať ti dál hezky snášejí a trnečky stále rodí. Až se potkáme, tak si připijeme. To vše přeje kamarád Mirek. No a v Milešovicích dnes oslaví 74. narozeniny člen tamního sboru dobrovolných hasičů a zároveň nositel titulu zasloužilý hasič, bratr Miloslav Kachlíř. velké poděkování za jeho obětavou práci pro sbor a přání všeho nejlepšího, štěstí, zdraví a životní pohody mu s písničkou posílá aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Písnička se jmenuje Už nás kamarádi a zahraje ji Moravanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: No a teď už má slovo pan Štipčák z Bojkovic. Dobrý den. Halo, no, halo.
1: Chtěl bych popřát svoje ženě Věrce.
0: Ano.
1: Hodně zdraví.
0: Dobře, pane Štěpčáku. A taky, aby měl štěstí. Štěstí má, že má vás. Ano? Tak hlavně, aby to zdravíčko sloužilo. Vás to tak dojalo. Pane Štěpčáku, tak hlavně, ať jste zdraví. Ano? Takže taky přejeme vaší manželce všechno nejlepší k svátku a s úsměvem a radostně to s manželkou oslavte, ano?
1: Ano.
0: Celá rodina jí určitě přeje všechno nejlepší, že?
1: No to určitě.
0: No do, tak chtěl jste ještě něco říct?
1: Už ne.
0: Dobře, tak zdravíme paní Věrku a krásně si to oslavte. A mně tu zbývají další přání. Chtěl bych poprosit o zahrání pro naši oslavenkyni, paní Bradáčovou z Pašovic. Dnes slaví své narozeniny a my bychom jí chtěli popřát především zdraví, štěstí, pohodu, mnoho optimismu, elánu a radosti. Zároveň připojujeme i přání jejímu manželovi Františkovi, který v neděli oslavil svátek. K přání celé rodiny z Pašovic a Prakšic se připojují i všichni ostatní známí. A ještě prosba o písničku k dnešním krásným 70. narozeninám pro drahou a milovanou maminku paní Radoslavu Suchovskou z Pacova. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky jí ze srdce přejí dcera Blanka s přítelem Lubomírem a dětmi a dcera Zdena a syn Milan s rodinami. Vzkazují: maminko, máme tě moc rádi, děkujeme za tvoji lásku a vychování a ať si ještě dlouho mezi námi a hezky si užij krásný narozeninový den. A ještě prosba o písničku pro naše Věrušky, pro sestřenici a tetu Věrušku Polčákovou z Pozděchova a její dceru Věrušku Vaňharovou také z Pozděchova k jejím jmeninám. Oběma přejeme všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu, lásku svých blízkých a boží požehnání. To ze srdce přejí sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic, Vajdákovi z Neubuze a připojuje se i Zdenka Kobzová z Petřvaldu. No a písničku posíláme taky pro paní Věrku Elšíkovou ze Želechovic u Zlína, Věrku Šlahařovou z Neubuze. Přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky. Přeji sousedíkovi Zetkovi a všichni Vajďákovi. A napsala taky paní Koktavá, která prosí o písničku pro radost pro paní Marušku Jeřábkovou z Kostic. Takže paní Maruško, předávám. Děkuji kamarádky z Březové a z Nivnice. No a teď už je tu připravená Boršičanka Antonína Koníčka. Horká noc na lůkách.

Tak dohrála Buršičanka a než zahrají Žadoviáci, tak tu pro vás mám ještě pozvánku na 19. evropskou mysliveckou pouť svatého Huberta u Panny Marie v Dubě nad Moravou. Koná se tuto sobotu 10. října. Začátek je v 10 hodin a 15 minut, abyste srdečně zváni. No a teď už Žadoviáci podívá.

No a my se, přátelé, rozloučíme právě teď. A ještě jsem chtěla vzkázat všem Věrkám z toho našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Děvčata, já jsem na vás nezapomněla. Teď to bylo takové rychlé, necháme si to na večer a budeme přát. Tak já bych vás, loučí se Ivana Slabáková, já bych vás chtěla pozvat taky k poslechu té druhé hodinky, která začíná krátce po 18. hodině. V tuto chvíli přeji jen krásné a pohodové odpoledne.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Svářeč obžalovaný z loňského požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně dnes u soudu přiznal porušení požárních předpisů. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v září klesla. Vzrostl ale počet evidovaných absolventů a mladistvých. Bamberští symfonikové pod vedením dirigenta Hruši získali cenu veřejnosti časopisu Gramofon. Dnes bude v regionu převládat oblačná obloha a na teploměru až 23 stupňů. Matěj Neradělek je tu s vámi. A taky zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínský okresní soud se dnes začal zabývat loňským požárem střechy střední školy pedagogické a sociální na jižních svazích. Obžalovaný svářeč Libor Jurčík připustil, že při opravě střechy nedodržel požární předpisy. Po práci s hořákem nařídil pouze dvouhodinový požární dohled místo předepsaných 8 hodin. Podle obžaloby tak způsobil požár, při kterém se musela evakuovat zhruba 100 lidí a vznikla škoda téměř 15 milionů korun. Muž svého jednání lituje. Nesouhlasí ale s vyčíslenou výší škody. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Ve Zlínském kraji klesla v září nezaměstnanost na 4,2%. Bez práce bylo 15 981 lidí, což je o 300 méně než v srpnu. Mezi evidovanými na úřadech práce ale přibylo absolventů a mladistvých, pokračuje ředitelka krajské pobočky úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová.
5: Pro pomoc absolventům a mladistvým realizuje úřad práce projekt Záruky pro mladé, který nabízí podporu formou rekvalifikačních kurzů, poradenství, možnost finanční dotace na pracovní místo u zaměstnavatele nebo může nasměrovat tyto osoby k opětovnému zahájení přípravy na budoucí povolání.
4: Český soubor Pavel Haas Kvartet a bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruši získali hudební Oscary. Ocenění Gramophone Award si převzali včera večer v Londýně. Českému kvartetu udělil britský hudební časopis Gramophone cenu v kategorii komorní hudby za nahrávky skladeb Bohuslava Martinů. Bamberští symfonikové zvítězili v hlasování veřejnosti o orchestr roku. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí. Skoro všechny je pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
6: Když před 85 lety přicestoval do protektorátu Reinhard Heydrich s jasným úkolem zlikvidovat sílící

0: Domácí odboj Sokolové byli naprosto jasnou vlastně první jeho cílovou skupinou.
1: Součástí zátahu byl tehdy i zákaz sokolské organizace.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu převážně oblačno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Hradišti na Velehradské třídě havarovalo osobní vozidlo. A to už byla poslední informace z našich zpráv.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
3: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem tálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiné věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě v těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň?
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste jim řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, ne. Takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo. Takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako... že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny, takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou a já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to je to film a hrajete, ale na vás někdo míří přímo na srdce. Zůstáváte hercem? Jinými slovy, nic to s vámi nedělá.
1: Vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste mi v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se protili ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu, to mě taky láká. Nenapadá mě, no. Kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělým vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadřela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, tím se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží potom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj trápí nedostatek vody, její malé množství ohrožuje ryby například ve slepých ramenech řeky Moravy. Projekt Zlínského kraje Nejste na to sami pomohl 149 lidem v obtížné životní situaci nebo těm, kteří pečují o své blízké. Nobelovu cenu za literaturu získala Kanaďanka Anne Carsonová. Dnes bude v regionu převážně oblačná obloha a na teploměru až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Hezké odpoledne. Průtoky v tocích ve Zlínském kraji jsou extrémně podprůměrné. Podle mluvčího povodí Moravy Radka Špatky jsou některé menší řeky zcela vyschlé. Větší řeky nejčastěji dosahují okolo 5 až 15% obvyklého množství vody. Její nedostatek působí velké problémy rybářským spolkům, pokračuje předseda rybářů v Uherském Hradišti Milan Čaja.
2: My nemůžeme vzhledem k tomu stavu vodního sloupce na některých ramenech vůbec zarybňovat na podzim, protože každé vysypání té ryby je potenciálně její odepsání, protože nevíme, jaká bude zima, může zamrznout víc a ryba nám v této hloubce nezazimuje v žádném případě a stane se to, že celá ta obsádka samozřejmě ujde.
0: Pomoc se zvládáním náročných životních situací využilo ve Zlínském kraji 149 lidí. Nabídl jí projekt Nejste na to sami, jehož výsledky teď hejtmanství představilo. Zaměřil se také na vzdělávání pracovníků ze sociálních služeb, zdravotnictví nebo dalších oborů. Odborných seminářů se zúčastnilo více než 260 lidí. Jakou pomoc projekt nabízí přímo lidem v nesnázích, popisuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Aktivity se zaměřovaly například na zvládání stresu, péči o blízkého člověka nebo krizovou intervenci pro pečující. Lidé mohli řešit také otázky zaměstnanosti nebo hospodaření s financemi. Na projekt teď naváže jeho druhá etapa, která nabídne mimo jiné základní sociální poradenství.
0: Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih, v českém překladu loni vyšel její román ve verších Autobiografie rudé. Antický mýtus o okřídleném rudém netvorovi Gerionovi v něm autorka přenáší do současnosti. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní, živočichů v přírodě rychle ubývá.
4: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
5: I v české krajině vlastně nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
4: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu co by zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu.
6: Jan Kaliba, Česká.

0: Rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji během odpoledne převážně oblačno, jen s malou možností drobných přeháněk. K večeru se pak zatáhne a později večer se objeví přeháňky nebo déšť, ojediněle taky bouřky. Povane mírný, místy přechodně čerstvý vítr jižních směrů. K večeru bude vítr přechodně slábnout a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 mezi 29. a 21. kilometrem ve směru na Olomouc je prováděna oprava vodorovného dopravního značení. Levý jízdní pruh je uzavřen. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné odpoledne. Svářeč obžalovaný z loňského požáru střechy školy ve Zlíně dnes u soudu přiznal porušení požárních předpisů. Místo předepsaných 8 hodin požárního dohledu sám rozhodl, že bude trvat jen 2. Nesouhlasí ale s vyčíslenou škodou. Případ, ke kterému vám přineseme podrobnosti hned v úvodu dnešního dobrého odpoledne. Tohle téma vlastně tak trochu koresponduje i s dnešním Mezinárodním dnem boje proti popáleninám. Ten byl vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy. Tak doufám, že vás dnes nic nepálí, ale zažíváte pohodu, snad i díky poslechu Českého rozhlasu Zlín. Přeje vám to Pavel Vacek jménem všech, kteří se starají o to, aby na těchto vlnách nebylo ticho a aby byl náš obsah co nejzajímavější. Kéž to tak je?
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ať už se vám líbí jakákoliv barva, nejen modrá, o které zpívala kapela Žlutý pes, věřím, že se vám hlavně líbí vysílání Českého rozhlasu Zlín a že se díky němu také něco nového dozvíte. Jako třeba teď, zlínský okresní soud dnes začal projednávat případ loňského požáru střechy střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Obžalovaný svářeč Libor Jurčík připustil, že při opravě střechy porušil požární předpisy. Podle státní zástupkyně tím způsobil požár se škodou téměř 15 milionů korun. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Dnešní jednání sledovala naše reportérka Michála Kočendová. Teď nám o něm poví víc. Hezký den, Míšo.
1: Hezké odpoledne.
0: Co konkrétně dnes u soudu zaznělo a k čemu se obžalovaný přiznal?
1: 40-letý Libor Jurčík připustil, že při opravě střechy nedodržel požární předpisy. Společně s kolegou tam pomocí hořáku natavoval asfaltové pásy a po skončení prací sám rozhodl, že požární dohled bude trvat jen 2 hodiny, místo předepsaných 8. U soudu vysvětloval, že 2 hodiny považoval za dostatečné. Připustil také, že požár pravděpodobně vznikl právě při práci s hořákem. Svého jednání lituje a zdůraznil, že je pro něj nejdůležitější, že se při požáru nikdo nezranil. Vinu ale formálně neprohlásil, protože nesouhlasí s výší škody uvedenou v obžalobě.
0: Proč obžalovaný nesouhlasí s výší škody?
1: Protože tvrdí, že by měla být nižší. Podle státní zástupkyně požár způsobil škodu téměř 15 milionů korun. Obhajoba mimo jiné upozorňuje na to, že střecha nebyla rozdělena na požární úseky, které mají bránit šíření ohně. Chce proto nechat vypracovat další znalecký posudek z oboru stavebnictví, který by měl posoudit stav budovy před požárem. Náhradu škody navíc požaduje několik poškozených subjektů. Například pojišťovna žádá přes 24 milionů korun, které vyplatila městu Zlínu. Samotné město pak požaduje další více než 2 miliony korun.
0: Připomeňme ještě, co se tedy loni v listopadu na jižních svazích ve Zlíně stalo a jaké měl požár následky?
1: 10. listopadu kolem 5. hodiny odpoledne minulého roku tam začala hořet střecha střední školy pedagogické a sociální. Hasiči vyhlásili 3. stupeň požárního poplachu a s ohněm bojovali několik hodin až do noci. Z budovy se musela evakuovat zhruba 100 lidí. Plameny zasáhly přibližně 1/3 střechy, další škody způsobila voda při hašení, která protekla do nižších pater. Požár navíc výrazně zasáhl do výuky. Střední pedagogická škola musela část studentů převést na distanční výuku, protože některé učebny byly kvůli vlhkosti nepoužitelné. Problémy měla také církevní mateřská škola, jejíž děti se musely dočasně přesunout do náhradních prostor.
0: A jak bude soudní řízení pokračovat, Míšo?
1: Hlavní líčení bude pokračovat 12. listopadu dalším dokazováním. Soud dnes vyslechl také kolegu obžalovaného, který potvrdil, že 2-hodinový požární dohled byl výjimkou. Vypovídal i znalec z oboru požární ochrany. Podle něj vznik požáru souvisel se stavebními pracemi na střeše. Soud se tak bude dál zabývat především okolnostmi vzniku požáru a rozsahem způsobené škody. Obžalovanému hrozí v případě odsouzení až 8 let vězení.
0: Tohle všechno nám řekla reportérka Michála Kočendová o dnešním soudním jednání v případu loňského požáru střechy školy na zlínských jižních svazích. Děkujeme, samozřejmě cokoliv nového bude, vy se o tom jako posluchači Českého rozhlasu Zlín opět dozvíte. Naslyšenou, Míšo.
1: Naslyšenou.
0: Dnes si lidé po celé republice připomínají památný den sokolstva, který odkazuje k tragickým událostem z října roku 1941. Tehdy nacisté během takzvané akce Sokol zatkli přibližně 1500 sokolských činovníků a řada z nich válku nepřežila. Také oddíly Sokola ve Zlínském kraji na dnešek připravili pietní setkání a vzpomínkové akce. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková nám už za chviličku řekne, na kterých místech v regionu si můžete sokolskou historii připomenout.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Dnes, tedy 8. října, je památný den sokolstva. Tento den je věnovaný ženám a mužům, kteří v minulosti zaplatili za svobodu, demokracii a samostatnost naší země vlastním životem. Připomíná především tragickou noc ze 7. na 8. října 1941, kdy gestapo v rámci tzv. Akce Sokol zatklo na 1500 sokolských činovníků, z nichž většina později zahynula v koncentračních táborech. Pietní akce připomínající tyto události se uskuteční také na několika místech ve Zlínském kraji a o těch nám poví redaktorka Petra Sedláčková, kterou vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín zatím, ale ona určitě vyrazí i někam do terénu. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Jak již bylo řečeno, památný den sokolstva je připomínkou lidí, kteří za svobodu a demokracii zaplatili tu nejvyšší cenu, tedy vlastní život. A právě 8. říjen odkazuje k roku 1941, kdy nacisté prakticky během jediné noci zlikvidovali vedení sokolského hnutí. Většina zatčených sokolských činovníků se konce války nedožila, dodnes jsou ale vzpomínáni. Památný den sokolstva je od roku 2019 zařazen do kalendáře významných dnů České republiky a konají se k němu nejrůznější pietní a vzpomínkové akce po celé zemi. Základem piety je setkání členů Sokola, ale také široké veřejnosti a zapálení svíček zapadlé, které se tradičně pouštějí po vodní hladině jako lodičky.
0: A vzpomínkové akce se tedy, jak už zaznělo, jak věřím správně předpokládám, konají také v oddílech Sokola ve Zlínském kraji, že ano?
1: Ano, je to tak a nebude jich málo. Třeba v Morkovicích na Kroměřížsku se lidé sejdou už v 17 hodin na Sokolské zahradě a o 17:30 společně vyrazí k pomníku padlých, kde uctí památku Sokolů a Sokolek. Dále pak například v Kroměříži začne program 17:30 u Sokolského domu, odkud se účastníci vydají s lampionovým průvodem k velkému náměstí. Tam budou u nasvícené radnice a kašny po vodě pouštět již dříve zmíněné lodičky se svíčkami. A doplním třeba, že také pietní akce se chystá ve Valašské Meziříčí, kde začne večer sokolských světel v 17:30 na nádvoří Sokolovny.
0: Ty ale zamíříš do Sokolovny ve Zlíně, jestli mám správné předběžné informace. Tak jaký program je tam letos připraven?
1: Ve Zlíně bude mít večer sokolských světel trochu jinou podobu než v předchozích letech, právě proto se tam vydávám. A dříve se totiž tradičně pořádal lampionový průvod z náměstí ke Zlínské Sokolovně, dnes se ale lidé sejdou už v 17 hodin přímo u Sokolovny a tam společně vysadí památnou lípu. Má tak vzniknout nová tradice, a kdy každý rok by měl ve Zlíně být vysazen jeden strom věnovaný některému ze 17 zlínských sokolů a sokolek, kteří obětovali svůj život za svobodu a demokracii.
0: A ty se tedy přímo v terénu budeš zajímat nejen o historii, ale i o tuhle novou tradici?
1: Přesně tak. Zajímá mě, proč se zlínští sokolové rozhodli změnit podobu večera, komu bude první strom věnovaný a také co znamená a připomínat si tyto příběhy i dnes.
0: Důležitá akce. Ještě nám, Petro, řekni, kdy se do vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásíš?
1: Ze Zlínské Sokolovny se do vysílání přihlásím ve 17:45. To už by měly být pietní akce v plném proudu a přinesu samozřejmě atmosféru celé akce a také odpovědi na to, proč je důležité tyto příběhy připomínat i dalším generacím.
0: Děkujeme a budeme se těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Zatím tady ve studiu, ale jak jsme slyšeli, vyrazí i třeba právě za vámi. Ta nám totiž ve vysílání Českého rozhlasu Zlín každý všední den přináší tipy na zajímavá místa, ale také, jak vidíme, akce a příběhy ze Zlínského kraje. Máte-li i vy tip na lokalitu nebo událost, kterou by měla navštívit, tak ji o tom napište, a to na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak si poradit se závistí okolo nás. A v neděli se od 11. s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem zaměříme na téma, které může potkat každého z vás. Ztrátu práce. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Joška Kubáník.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které

0: a do diskotek. Český rozhlas Zlín posloucháte i necelých 5 minut před 14:30. Máme čtvrtek 8. října. Co se týče počasí, tak k tomu teď dodá víc náš meteorolog, a to živě.
1: Počasí.
0: A tímto naším meteorologem, jak jsem ho nazval, je pro dnešek Ondřej Brambus, tak mu přeji krásné čtvrteční odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A slíbil jsem už tedy za vás, našim posluchačům, že nám něco prozradíte o počasí, tak nenecháte mě na holičkách, že ne? Začneme tím aktuálním stavem, prosím.
2: Nenechám. Podíváme se na to, jak to vypadá aktuálně ve Zlínském kraji. Máme hodně oblačnosti, převládá skoro zatažená nebo zatažená obloha, ale slunce se snaží přes mraky trochu dostávat, aktuálně spíše v západní části kraje. Srážky ty se nám nevyskytují ve Zlínském kraji a je stále ještě poměrně teplo. V nížinách se pohybují teploty většinou od 20 do 24 stupňů Celsia, ve vyšších polohách pak od 15 do 20 stupňů. A vítr ten je poměrně výrazný, většinou nám fouká od jihu nebo jihovýchodu a je to takový mírný nebo přechodně i čerstvý vítr do 30 km za hodinu.
0: A v povídání o počasí budeme pokračovat, už se ale zaměříme na to budoucí, pěkně postupně, co přinesou nejbližší hodiny.
2: Teď v těch nejbližších chvílích očekávám, že bude spíše oblačnosti trošku ubývat, takže mohlo by být takové oblačno. Srážky v podstatě neočekávám, i když v pozdějších odpoledních večerních hodinách se nějaká výjimečná drobná přehánka může objevit, ale výraznější změna nastane až pak ve večerních, pozdějších večerních hodinách, kdy dorazí do Zlínského kraje fronta, která přinese četnější přehánky nebo déšť a můžou se objevit i bouřky. Možná to rovnou spojím s tou noční předpovědí, protože ta fronta nás bude ovlivňovat právě i v těch pozdějších večerních a nočních hodinách. Přejde tedy od západu směrem k východu a na většinu území, dá se říct i na celé území, přinese nějaké ty srážky. Na některých místech to může být milimetr, ale v místě, kam se trefí případné bouřky, tak i kolem 15-20 mm. Takže fronta určitě počasí ve Zlínském kraji ovlivňuje. Za frontou se nám začne ochlazovat a zároveň se nám také začne trhat oblačnost. To bude v druhé polovině noci, takže k ránu už pak bude oblačnosti méně, většinou polojasno a srážky už by se vyskytovat neměly. Co bude výrazné, je vítr. Jednak teď nám tedy fouká z těch jižních směrů, ten to ještě bude pokračovat, ale pak na frontě se nám vítr změní na západní nebo severozápadní a bude také poměrně svižný, až pak v té druhé polovině noci a k ránu bude postupně slábnout.
0: Vida, tak se nám vyprší v noci a potom by se to mělo zase vyčasovat. Tak by to mohlo být asi častěji, to si myslím, že je takové ideální počasí, sice ty bouřky by tam být nemusely, ale zítra tedy už bude hezky, respektive bude přát počasí i nějakým venkovním aktivitám.
2: Ano, zítra to bude na venkovní aktivity, ale nesmíme zapomínat na to, že budeme zítra už za studenou frontou, takže v takém chladnějším, větrnějším proudění. Takže i když bude slunečno, budou teploty ty maximální jen v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia, takže nezapomenout nějakou bundu, případně i čepici, kdo bude vyrážet ven. Když se na to podívám konkrétněji, bude většinou polojasno nebo skoro jasno, trochu více oblačnosti bude na horách, tam může být přechodně oblačno, ale srážky tedy zítra přes den už neočekáváme. V noci ze zpátku na sobotu nám pak bude od severu, severozápadu pozvolna oblačnost přibývat. Teploty jsem zmiňoval 12 až 15 a vítr nám bude foukat ze severozápadu, západu, bude mít rychlosti většinou do 25 km za hodinu a k večeru pak bude slábnout.
0: Ještě stručně, jenom v pár větách popsat tedy tu situaci během víkendu. Už jste naznačil, že se v sobotu má začít opět zatahovat, takže spíše deštivý víkend je před námi.
2: Těch srážek bude málo, ale když bych to tak měl porovnat, tak v sobotu bude rozhodně více oblačnosti a také je šance na takový občasný déšť, spíše třeba v odpoledních večerních hodinách. Neděle bude slunečnější, taková více proměnlivá, tam se zase může objevit nějaká drobnější přeháňka, ale celkově jak v sobotu, tak v neděli nečekáme žádné výrazné úhrny, celkově maximálně tak do 2 mm za každý ten den, ale bude poměrně chladno, jak v sobotu, tak v neděli, teploty od 14 do 17 stupňů.
0: Dobře, děkujeme za ten výhled a ještě dvě hodnoty, které směřují k rekordním teplotám a pro 8. říjen vypadají tedy jak?
2: Nejvyšší teplota 26 stupňů a 1 desetina, to je teplota, která byla naměřena v roce 2009 ve Starém Městě. Nejnižší hodnota pochází z roku 2019 ze stanice Velké Karlovice, kde naměřili teplotu minus 5 stupňů a 4 desetiny.
0: Meteorolog Ondřej Brambus přinesl do vysílání Českého rozhlasu Zlín informace o počasí. Děkujeme za to, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: hlavní vodácká sezóna už je za námi, to nám ale nezabrání, abychom se s Arnoštem Lukešem vydali k řece. Setkáme se s ní ale v místech, kde tedy rozhodně ještě není splavná, a to za žádného počasí. Ovšem, dosti chození kolem horké kaše, hned se dozvíme, o jakou řeku se jedná, stejně jako další okolnosti našeho výletu. Pěkný den, pane Lukeši.
1: Pěkný den vám i posluchačům. Řeka Bečva je největší levostranný přítok řeky Moravy. Dnes chci pozvat k výšlapu do míst, kde se Bečva rodí. Délka Bečvy, vzniklé sotokem Horní a Dolní Bečvy ve Valašském Meziříčí, je 61,5 km. Oba prameny Bečvy zakreslil na své mapě Moravy z roku 1627 již Jan Amos Komenský. Délka Horní nebo taky Vsetinské Bečvy je 58 km. Pramení v 870 metrech nad mořem. Pramen Vsetinské Bečvy se nachází pod vrchem Trojačka poblíž rozhledny Čarták. Okolí pramenu je upravené. Žlutá turistická trasa vede kolem pramene. Rožnovská Bečva, taky zvaná Dolní, pramení na severovýchodním úbočí kopce Vysoká, který je vysoký 1024 metrů nad mořem. Je zároveň nejvyšším vrcholem Vsetinských vrchů. Délka Rožnovské Bečvy je 37 km. Samotný pramen se nachází ve svahu v nadmořské výšce 910 metrů v krásném bukovém lese. Pramen je označen. Cestička vedoucí k pramení se po několika metrech mění z romantického rovného chodníčku na klikatící se stezku z kopce dolů. Lanové a dřevěné zábradlí a vytesané schody jsou nezbytným pomocníkem při chůzi, zvláště pak za mokra.
0: Stejně jako k řece Bečvě náleží vlastně dva prameny, tak i ten dnešní výlet může nést označení dva v jednom. Jak nám návštěvu obou pramenů spojíte v jediné trase?
1: Východiskem k pramenům je horské sedlo Bumbálka. Dá se tam dojet autobusem, ale spojení je horší než mizerné. Proto raději využijte auto. Jen tak pro pořádek, nedaleko Bumbálky pramení i řeky Ostravice a Kysuca. Pokud se rozhodneme napřed navštívit pramen Vsetinské Bečvy, vydáme se od parkoviště po červené turistické značce na Trojačku, kde přejdeme na žlutou. Po ní se dostaneme k prameni. Od pramene Vsetinské Bečvy budeme pokračovat po žluté na Čarták a Třeštík. Na rozcestí se přejde krátce na zelenou vedoucí severozápadním směrem k rozcestí s červenou směrem Vysoká. Asi 150 metrů před vrcholem je odbočka k pramení Rožnovské Bečvy. Při zpáteční cestě k autu doporučuji navštívit rozhledny, které jsou na trase. Délka navrhovaného výšlapu je do 15 km, tak zvažte, zda se na výšlap cítíte.
0: Ano, rozhodně nebudeme přeceňovat svoje síly. Ovšem ty vydané na tom dnešním výletě budou rozhodně stát za to. Jak jsme slyšeli z úst Arnošta Lukeše, návštěva obou pramenů řeky Bečvy skýtá velkou škálu zážitků. Český rozhlas Zlín vám všem přeje, ať si je dosyta vychutnáte. Co jsme vám tedy poradili s turistikou a poradíme i jinak. Mobilní bankovnictví je pohodlné, nepodceňujte ale zabezpečení vašeho telefonu a nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. Jak nenaletět, si povíme, jen co dospívá kapela Roxette, svůj známý hit It Must Have Been Love, píseň, která vám možná připomene i slavný film Pretty Woman.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Využíváte mobilní bankovnictví? Bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách? Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A my zítra, dá se říct volně, navážeme na ten dnešní díl. V seriálu Jak nenaletět si povíme o falešných telefonátech. I na ně je potřeba dávat si pozor, jak jsme slyšeli. Tak určitě poslouchejte.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: ve vysílání Českého rozhlasu Zlín budeme také slavit narozeniny. Vsetínské hokejisty převzal v roce 1993 jako prvoligový tým a za dva roky je dovedl až k extraligovému titulu. Řeč je o bývalém trenérovi Horstu Valáškovi, který slaví 85. narozeniny. Proto si ho za okamžik připomeneme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín i detailněji.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: V našem vysílání teď připomeneme kariéru bývalého hokejisty a později taky, možná by se dalo říct, především úspěšného trenéra Horsta Valáška. Ten totiž právě dnes slaví 85. narozeniny. A přestože už je většinu života spojený s naším regionem, tak vás možná překvapí, že na východě Moravy se usadil až v dospělosti. Český rozhlas Zlín přeje tedy hlavně, ať drží zdraví a jen to nejlepší, a přidává reportáž.
1: Horst Valášek začal s hokejem v Opavě, kde vyrůstal. Místo našel v Brance a dostal se až do nejvyšší soutěže. Na vojně v Dukle Jihlava získal dvě bronzové medaile, poté zamířil do Prahy. V roce 1966 už následovalo osudový přesun do Zlína, respektive tehdejšího Gottwaldova.
2: S Motorletem Praha, kde jsem působil, jsme sestoupili o třídu níž. Já jsem chtěl hrát hokej, měl jsem nejlepší roky před sebou a tak jsem chtěl přestoupit na Moravu, protože pocházím tady z nedaleké Opavy.
1: Ve Zlíně nakonec zůstal Valášek až do konce hráčské kariéry. Plynule přešel do role trenéra, ostatně už poslední sezóny v pozici hráče byl zároveň asistent. Nikdy ale nedostal příležitost vést jako hlavní kouč dospělý A tým. Dlouhá léta zůstával u mládeže. V roce 1993 pak přišla nabídka ze Vsetína, tehdy týmu hrajícího druhou nejvyšší soutěž.
2: Ve Zlíně mě navízejí zase jenom to místo asistenta plus nějakou mládež, tak se rozhodl pro Vsetín.
1: Valášek do Vsetína přivedl také několik zlínských hráčů, které dobře znal právě z mládeže, třeba Romana Čechmánka či Luboše Janáčka. První sezónu tento tým suverénně postoupil do extraligy a následovalo jedno z největších překvapení české hokejové historie. Valašský nováček hned v první sezóně vyhrál titul. Památné finále se Zlínem rozhodl kuriózní okamžik v prodloužení čtvrtého zápasu.
2: Ten led byl špatně připravený zřejmě, protože tam byla voda za brankou vlastně domácí mužstva, že? Kde zůstal puk s obráncem Zlína, vytěžil to Lišák vlak, který objel branku a dal mu to mezi nohy tomu do gólu.
1: Připomněl Valášek dnes už historický moment. Následující rok Vsetín pod jeho vedením titul obhájil, další trofeje už ale získal s jinými muži na střídačce. Valášek se vrátil domů do Zlína, toto angažmá ale nebylo úspěšné. Hokej se jako trenér věnoval ještě několik let v Německu, odkud pochází část jeho rodiny. David Pekvinda, Český rozhlas.

0: 19 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V ulici Na Slanici ve Zlíně stavbaři dokončují stavbu bytového domu s 31 městskými byty. První nájemníci by se sem mohli stěhovat na začátku příštího roku. Na přehlídce B2Ken v kině Hvězda v Uherském Hradišti mohou lidé vidět oceňované snímky z evropských filmových festivalů. Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Dnes bude v regionu převažovat oblačná obloha a na teploměru až 23 stupňů. Matěj Neradil k má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Bytový dům s 31 městskými nájemními byty dokončují stavbaři v lokalitě Na Slanici ve Zlíně. Město projektem za více než 100 milionů korun rozšiřuje svůj bytový fond. Stavba by měla být dokončená v polovině listopadu. Na začátku příštího roku by se pak mohli začít stěhovat první nájemníci. Pokračuje vedoucí oddělení správy bytových domů ve Zlíně Lenka Kováříková.
5: Aktuálně máme v pořadníku pro dostupné byty 251 žadatelů. O nájem bytu na Slanici si může požádat buď žadatel z pořadníku na dostupné byty, nebo osoba, která má 18 let, je členem státu Evropské unie a je bezúhonná.
3: V kině Hvězda v Uherském Hradišti mohou zájemci ode dneška vidět filmy, které uspěly na filmových festivalech v Berlíně, Benátkách nebo Cannes. Přehlídku B2Ken dnes v 18 hodin zahájí turecké drama Spasení, které si za své poselství odvezlo z Berlína velkou cenu poroty.
6: V dalších dnech hradišťské kino uvede snímek Minotaur, který ukazuje, jak válka na Ukrajině změnila život jedné běžné ruské rodiny. Následovat budou epické historické drama Zlatý věk a koprodukční film Žádní dobří muži, zachycující dění v afgánském Kábulu těsně před návratem Talibanu k moci. Michal Sladký, Český rozhlas.
3: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí, což je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát 1/3 z nich. Volit mohou lidé zítra mezi 14. a 22. hodinou, pak taky v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si mohou vzít nové přímo ve volební místnosti. Policisté vypátrali matku mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Vzali ji do vazby. Tělo dítěte objevili v polovině září. K nalezení jeho matky prováděli kriminalisté v Rovensku plošný screening DNA a procházeli záznamy z kamer. Ženě může hrozit za vraždu dítěte až výjimečný trest, pokračuje policejní mluvčí Dagmar Šrýtrová.
7: Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání této ženy jako obviněné ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem k tomu, že se žena dopustila zvlášť závažného zločinu na dítěti mladším 15 let, hrozí nyní trest odnětí svobody až 20 let nebo výjimečný trest.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme v našem regionu během odpoledne převládající oblačno, jen s malou možností drobných přeháněk. K večeru se zatáhne a později večer se objeví přehánky nebo déšť. Ojediněle se mohou vyskytnout taky bouřky. Povane mírný, místy přechodně čerstvý vítr jižních směrů. K večeru bude vítr přechodně slábnout a nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/49 ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru do Otrokovic je dnes prováděna údržba telematiky. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín.
4: Zelená vlna Zná

0: hledáme lepší cestu.
1: Věřím, že ke čtvrteční pohodě přispívá dostatečně poslech dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Pokud byste ale chtěli sáhnout i po nějaké pěkné knize, budeme pro vás mít tip. V prostřední Bečvě na Vsetínsku je knihovna, kde si lidé půjčují knížky sami a do sešitu je zapisují bez knihovnice. Proč si v ní navíc připadají jako v obývacím pokoji, to uslyšíte už za chviličku. A já si moc vážím toho, že mě teď leckdo z vás pozval k sobě do obýváku, ale ať už posloucháte kdekoliv, ať se cítíte příjemně. Byť nemusí být vždy všechno paráda, jak teď bude zpívat Karel Zich. Krásný 8. říjen s Českým rozhlasem Zlín přeje Pavel Vacek.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 15. hodině zase další důvod, který zmíníme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, a to k tomu, abychom se mohli poplácávat po ramenou se vší pokorou samozřejmě. Malá knihovna v prostřední Bečvě na Vsetínsku je druhou nejlepší knihovnou v Česku. Porota ji ocenila za to, jak drží místní tradice a paměť regionu. Knihovnice vodí lidi na procházky přírodou podle regionálních autorů a se spolky chystá třeba taky masopustní průvod. Výjimečná je ale taky tím, že funguje na důvěru. Lidi si tam totiž knížky půjčují a vrací sami.
1: Jo, rovnou, tak pojď.
2: Jestli můžeš.
1: No to víte, že jo, jak už je otevřeno, dobře víte, že to tak je. Máš nějaké konkrétní zadání?
2: Asi nějakého posledu, odpusti vezmu.
3: Tomáši, a poznáš, který z těch dílů máš a který nemáš, protože já se tady dívám, že jsou tady snad úplně všechny.
2: Jo, no. Já to ještě nemám, tenhle fialovej, a přemýšlím, že bych se ho vzal.
3: Tak zatímco Tomáš přemýšlí, já se zeptám maminky, jak často se vracíte tady v prostřední Bečvě do knihovny?
4: No, my tady chodíme docela často, protože Tomík potřebuje číst a hlavně i mají nějaké zadání od pana učitele. Syn je hodně i na takové ty životopisy. Paní knihovnic nám dá echo, že už to tady má, my si to tady jenom vyzvedneme, takže je to úplně super.
3: Říká Jana Káňová, maminka, která teď skládá všechny ty synovy knížky na stůl. Většinou je to tak, že ta knihovna je obrovská, stojí uprostřed města jako samostatný objekt, který je třeba často multifunkční. Tady ale, jak vidíme, Tomáš s maminkou Janou šli kolem, jen tak se zastavili, viděli ty otevřené dveře, mají i takové velké kulaté prosklené okno, které láká ty, kteří sedí v kavárně, aby si paní Kuliščáková půjčili u vás nějakou knihu.
5: Tak je to tak, samozřejmě tady chodí i lidé, kteří nejsou registrovaní čtenáři, zastaví se po cestě do kavárny, jedou na kole kolem a jdou se podívat vlastně, jak to je propojené, prohlíží si knihovnu a je to takový větší obývák v podstatě.
3: Přes zasunovací dveře projdu rychle do kavárny. Paní Dana teď dojídá s kamarádkou chlebíček a sotva, co si dopije taky kávu, tak půjde do knihovny.
6: Ano. Ano, já si půjčuju zásadně historii Rožnova.
3: Z kavárny jsme se přesunuli zpátky do knihovny, kterou vede knihovnice Marcela Kulišťáková. Výjimečnost knihovny je v tom, že je otevřená 6 dní v týdnu. Lidé si tady knížky sami půjčují a taky je vrací.
5: Mají tady čtenáři sešit, kde si zapíšou knihy, které si půjčí. Ty, které vracejí, mi nechají ležet na stole a jak já potom přijdu do knihovny, tak to samozřejmě, že zúřaduju.
3: Lidé se tu cítí jako doma. Knihy jsou totiž uložené ve starých dřevěných regálech a celý prostor je útulný.
5: Právě protože jsme tak malí, tak jsme vůbec nepředpokládali, že bychom mohli získat až druhé místo z nominovaných knihoven z celé republiky. Je to o těch lidech, kteří chodí do té knihovny, a je to samozřejmě o lidech, kteří jsou ochotní pomáhat. A potom to fakt jde všechno tak nějak samo.
3: Říká Marcela Kulišťáková, která usiluje o to, aby byla knihovna místem, kde se potká různé generace a kde se knihy přirozeně propojí s kulturou a sousedským životem. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16:15, dnešní pozvánky Českého rozhlasu Zlín na různé volnočasové aktivity zahájíme na poměrně neobvyklém místě. Městský hřbitov v Kroměříži můžete dnes navštívit v rámci komentované prohlídky. Uskuteční se totiž procházka po hřbitově s výkladem o význačných osobnostech Kroměříže. Sraz účastníků před branou městského hřbitova u kruhového objezdu je o 16:30 odpoledne, tedy už za nějakou hodinku a čtvrt. V Horní Lidši na Vsetínsku je k vidění výstava geoložky Andreji Dovicové s názvem Poklady skryté v podzemí Karpat aneb nerostné bohatství Zlínského kraje. V rámci výstavy se navíc konají doprovodné přednášky autorky dnes s tématem Osobkách Uherskobrodska. Také velmi zajímavé. Začátek v Trezoru přírody v Horní Lidči je v 17 hodin. Debata na téma Írán a Blízký východ, aktuální situace v oblasti, která ovlivňuje dění v celém světě, se uskuteční v Kroměříži. Přednáška arabistky, iránistky a cestovatelky Lenky Hrabalové nabídne aktuální pohled na region s mimořádně bohatou historií, kulturním dědictvím a složitou současností. A začíná v 17 hodin v knihovně Kroměřížska na Slovanském náměstí. Dnes, jak už i zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, si připomínáme památný den sokolstva, den, kdy se skláníme před památkou všech sokolek a sokolů, kteří prožili svůj život v pravdě a také za ni a za svobodu a demokracii položili život. 8. říjen připomíná tragické události roku 1941. V noci ze 7. na 8. října byla na základě výnosu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha rozpuštěna Česká obec Sokolská a její majetek byl úředně zabaven. Ve Zlíně se vzpomínkové setkání uskuteční v 17 hodin u Sokolovny. V Kroměříži pak bude program pro děti i dospělé a následovat bude lampionový průvod do města. Závěr bude u kašny, kde budou na vodu vypuštěny lodičky k uctění památky Sokolu. Začátek programu je v 17:30 v Sokolském domě v Kroměříži. A rozhodně doporučujeme hledat také na našich webových stránkách zlin.rozhlas.cz. I tam je spousta tipů, jak smysluplně trávit volný čas. Do této kategorie lze určitě zařadit také poslech Českého rozhlasu Zlín, tak s námi zůstaňte a ať vám udělá radost třeba i následující písnička Jiřího Korna.
1: Český rozhlas Zlín, písničky

0: Říkalo se mu Valašský pámbíček a král nebo vévoda z Mezopotámie. Velkou měrou se zasloužil o rozvoj Valašského meziříčí ve druhé polovině 19. století. Alois Mikiška měl ale tragický osud. Víc si povíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v pořadu Rodáci známí neznámí za necelé 4 minutky.
1: Pomoc s úřady, dávkami, bydlením nebo dluhy. Řešení nejen těchto situací lidem pomáhá každý den hledat zlínská nezisková organizace Romodrom. O jejich službách si budu povídat s vedoucí sociální pracovnicí Adélou Suhradovou. A to 9. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Narodil se v roce 1831 v Olbram kostele na Znojemsku. Celý život ale zasvětil práci pro rozvoj Valašska. O vzestupu i pádu Aloise Mikišky, starosty a budovatele Valašského Meziříčí, natáčela pro Český rozhlas Zlín Markéta Macháčková.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Alois Mikiška byl významnou osobností Valašska druhé poloviny 19. století. Lidé mu ve své době říkali různými přezdívkami, popisuje archivář Tomáš Baletka, ředitel státního okresního archivu ve Vsetíně.
3: Kromě teda Valašského pánbíčka nebo Valašského krále se mu také říkalo vévoda z Mezopotámie. Tady u toho označení víme, že mu tak říkali kolegové poslanci, jakože byl poslancem Říšské rady ve Vídni a i poslancem zemského moravského sněmu. Možná posluchači tuší, že Mezopotámie je vlastně označení pro Meziříčí a ty ostatní si vysloužil asi tím svým společenským postavením a tím svým zjevem. Byl takové vysoké, urostlé postavy, dobře se oblékal, u lidí vzbuzoval respekt, asi takový jako do té doby měl tady snad jenom farář.
2: Alois Mikiška studoval práva ve Vídni i v Praze a když si v roce 1863 otevřel ve Valašském Meziříčí advokátní kancelář, stal se vůbec prvním advokátem ve městě.
3: Začal působit jako předseda různých spolků, které taky zakládal, měl třeba prsty v založení Meziříčského Sokola, založil Besedu a Hasiče taky a celou řadu prostě dalších spolků.
2: Měl politické ambice. Nejprve se v roce 1865 stal zastupitelem Valašského Meziříčí, pak poslancem zemského sněmu a pak i Říšské rady ve Vídni.
3: A teprve v roce 1890, už byl teda zkušeným politikem, byl konečně tedy zvolen starostou.
2: Jak vysvětluje Tomáš Baletka, především se, a to i svým poslaneckým působením ve Vídni, zasazoval o lepší život chudých Valachů.
3: On k tomu odstranění chudoby viděl jako cestu, že by se podporovalo živnostenské školství nebo vůbec školství jako takové. Takže i díky němu bez řečí vzniklo několik škol. Gymnázium v roce 1871, pak tu byla založena košíkářská škola, živnostenská pokračovací škola. On zastával tu ideu, že by se měly podporovat jakoby střední vrstvy, které by čelily tlaku velkokapitálu.
2: Po Aloisi Mikiškovi nezůstaly ve Valašském Meziříčí jen školy, ale třeba park Abácie a botanika nebo neorenesanční Mikiškův dům, dnešní obchodní dům Cimala. Z jeho iniciativy se tehdy město propojilo železnicí se Vsetínem. Pro podporu živností a českého kapitálu zřídil Alois Mikiška v roce 1869 záložnu, kterou i vedl. Ta ale nakonec skončila neslavně. Pokračuje archivář Tomáš Baletka.
3: Ten krach té záložny vlastně ovlivnil určitě stovky a desítky stovek prostě těch střadatelů. Tam se zjistilo, že asi zhruba je tam 1,5 milionový schodek a podle těch pověstí, které kolovaly, ten schodek tam byl několik let.
2: Jestli byl sám Alois Mikiška viníkem pádu záložny, se nikdy nezjistilo.
3: Má se za to, že on jako noblesní člověk by něco takového prostě neudělal. Zamestnával tam nějaké své rodinné příslušníky, oni si možná nějaké peníze mohli přivlastnit nebo si vypláceli nějaké mimořádné odměny, to je ostatně i doloženo. Když se objevili v roce 1903 ve Vídni nekryté směnky meziříčské záložny, to bylo někdy v srpnu, a on začal tedy horečnatě zhánět peníze a sliboval, že ty peníze uhradí.
2: Alois Mikiška cítil odpovědnost za neštěstí lidí, kteří v záložně přišli o své jmění, a stalo se mu to osudným.
3: 4. září 1903 na Brňově na svém statku, který vlastnil teda už od roku 1865, spáchal sebevraždu střelnou ranou do srdce.
2: Pohřeb se konal bez jakýchkoliv poct, které by náležely někomu, kdo se pouhé 2 roky předtím stal čestným občanem města. Neúčastnili se ho ani představitelé spolků.
3: Musela být tam vyslána četnická asistence, asi 20 četníků, kteří to měli hlídat. Lidé nevěřili tomu, že spáchal sebevraždu. Docházelo k pokusům o otevření toho jeho hrobu. Lidi si mysleli, že barak je vyprázdná, že tam je vosková figurina a Mikiška prostě je někde v zahraničí.
2: Místo jeho posledního odpočinku se dodnes nachází na hřbitově v Zašové Veselé. Tvoří ho hrubý, nepopsaný náhrobní kámen. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Za chviličku budete mít příležitost v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín blíže poznat držitele ceny Anděl za jazzové album roku, který hrál na řadě evropských pódií a zároveň učí mladé muzikanty v Uherském Hradišti. Trumpetistu Jiřího Kotaču, který je původem ze Slovácka, si do vysílání pozvala Markéta Macháčková. Na ukázku z jejich rozhovoru si počkejte jen pár minutek.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: To byly slavní Beatles ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Doufám, že vy neprožíváte žádný perný den, jak se často překládá název jejich písně A Hard Day's Night, ale že prožíváte pohodu a snad k tomu přispěje i následující téma. Trumpetista Jiří Kotača, který mimo jiné vyučuje v základní umělecké škole Slovácko v Uherském Hradišti, se svým jazzovým projektem Jiří Kotača a Alf Carlson Quartet získal loni cenu Anděl za jazzové album roku. V rozhovoru s redaktorkou Markétou Macháčkovou mimo jiné prozradil, že v dětství to rozhodně nevypadalo, že se bude živit hudbou. Rozhovor se hned na začátku stočil k aktuálnímu ročnímu období. Mají muzikanti na podzim více práce než jindy?
1: Podzim bývá vždycky takové období, kdy se docela dost koncertuje. Ono se to teda každý rok trošku mění, jo? A protože mý kapely, v kterých jako hraju, nemají svoji stálou scénu, že by někde pravidelně vystupovali, já nevím, jednou za týden, ale obecně podzim jsou takové jako jakoby hřně, protože je spousta festivalů a taky začíná klubová sezóna.
2: To je pravda, ale já jsem v tom výčtu samozřejmě také zmínila, že jste i pedagog, takže vy máte vlastně práce po celý rok.
1: Jo, to jako to určitě někdy je víc, někdy míň, a jak je člověk volná noha, tak nebo z velké části, protože ano, jsem pedagog, ale vlastně učím jeden den v týdnu, takže to mi to za tolik času nezabírá z toho celého koláče toho, co dělám. Ale ano, i na ten podzim se přidá ta škola do toho ještě.
2: Kromě toho také píšete skladby. No ale já se musím samozřejmě zastavit u vašich kořenů, protože už jsem zmínila, že vy pocházíte ze Slovácka, to je známé folklorem. Říká se někdy, že na Slovácku je skoro každý muzikant. Tak jaké jsou vaše hudební kořeny? Kdy jste poprvé tak přičichl k muzice pořádně?
1: No, tam je rozdíl, kdy poprvé a kdy pořádně. Aspoň u mě to takhle bylo. Ano, myslím, že na Slovácku to množství těch lidí, kteří nějakým způsobem hudbu nějak provozují, ať už třeba zpívají někde nebo hrajou na ty hudební nástroje, tak je asi trošku víc než v jiných částech republiky. To je asi pravda. A já jsem k hudbě poprvé přičichl ve školce, kdy nám rozdali flétničky, a na ty jsme hráli, ale vůbec mě to nebavilo. A to trvalo asi dalších jako 5 let, nebo možná i 6. Já jsem k té hudbě nikdy moc vztah neměl, samozřejmě jsme občas chodili na nějaký koncerty, ale že bych to chtěl hrát, tak to zas moc ne. Ale co mi změnilo život, byla změna nástroje a tam jsem k tomu přičichl pořádně, když mi bylo, řekl bych, nějakých 10, 11, možná i 12, něco takového. A to bylo to, že čirou náhodou jsem se dostal k trumpetě. A s tím nástrojem jsem jako změnil i vlastně vztah k hudbě, že mě to začalo zajímat, chtěl jsem hrát a chtěl jsem se tomu opravdu celkem dost věnovat.
2: Vy jste na hudebním poli známý jako jazzový trumpetista, takže na trumpetu jste nezačínal?
1: Ne, začínal jsem právě na tu zobcovou flétnu.
2: Pak teda přišla trumpeta, ale vy jste samozřejmě k hudbě přičichl i v rodině, protože vy tam nejste jediný muzikant.
1: Je to tak, nepocházím vyloženě z hudební rodiny, ale taťka je klarinetista, ten do dneška vlastně hrává v dechovce. Můj bratr, my jsme v hodně podobném věku, a on je jenom o rok a půl mladší, tak ten taky hrával na tu flétničku, ale ta ho bavila a on potom sám od sebe začal hrát na klarinet, který si bral od taťky, aniž by o tom věděl. No a ten to měl tu hudební cestu takovouhle. U mě to opravdu vypadalo, že se muzice věnovat vůbec nebudu a rodiče s tím byli v pohodě a říkali potom jednou, jako nechceš zkusit ještě trošku něco jiného, protože já jsem ten klarinet zkoušel, jo. A potom, co to bratr zkusil, ale mě to prostě nebavilo. Říkám, to není pro mě tyhle věci, tak na to kašlu a potom říkám, tak ještě něco, co by tě napadlo dalšího, napadly mě bicí nástrojem, o kterých jsem si teda uvědomil už tehdy prozíravě, že bych to furt musel balit a někde tahat. A ten třetí nástroj, co mě napadl, byla trumpeta.
2: No výborně, a u té jste tedy zůstal a stal jste se profesionálním jazzovým muzikantem, i jste dostal před rokem spolu se svými spoluhráči cenu Anděl Hudební akademie. A já jsem se chtěla zeptat, protože jsem se s vámi bavila teď o vašich hudebních kořenech, tak podle vašeho názoru otiskne se do hudby, kterou člověk provozuje, interpretuje, to, odkud pochází?
1: Myslím, že většinou jo, skoro, asi skoro vždycky. Potom jenom otázka, v jaké míře. Někdo s tím pracuje vědomě, rád ty své hudební kořeny zapracovává třeba do vlastní hudby, kterou dělá i třeba v jiném žánrovém kontextu, ale obecně si myslím, že ano, v mém případě ne až tak moc.
2: Zeptám se ještě tak jako laicky, poznáte třeba v jazzu, jestli hraje Moravák nebo třeba Švéd?
1: Tam zase záleží, co hraje. Jo, pokud se jedná o hudbu, řekněme, převzatou jazzové standardy z Ameriky.
2: A třeba v improvizaci?
1: Spíš ne, spíš bych řekl, že ne, nebo ne na první dobrou.
0: Celý velice zajímavý rozhovor redaktorky Českého rozhlasu Zlín Markéty Macháčkové s jazzovým trumpetistou, kapelníkem, skladatelem i učitelem mladých muzikantů v Základní umělecké škole Slovácko Jiřím Kotačou si můžete poslechnout na našem webu v audioarchivu v záznamu dnešní 11. hodiny. Tak zkontrolujte také naše webové stránky zlin.rozhlas.cz.

0: Těšíte se na pátek? Pracující na tuto otázku ve velké části odpovídávají kladně. Já za sebe můžu říct, že se těším velmi, a to především na další dobré odpoledne s vámi. A těším se také na mého zítřejšího hosta. Tím bude po čtvrt na čtyři herečka Městského divadla Zlín Markéta Holcmanová, která si svým výkonem v titulní roli dramatu Henrika Ibsena Nora vysloužila uší nominaci na letošní cenu Thálie 2026 v kategorii činohra a určitě nás nechá nahlédnout také do zákulisí předávání prestižních divadelních cen. Tak s námi buďte i zítra, anebo ideálně nepřetržitě. Český rozhlas Zlín pro vás má stále něco zajímavého. Vše dobré, k jeho dalšímu poslechu přeje Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnešní jméno v cukrárně je opravdu významné, protože dcera kontrabasisty Kolomana Bita je jednou z mála českých umělkyň, které zná celý svět. Iva Bitová koncertuje v Tokiu, Paříži, Londýně, pravidelně vystupuje v Carnegie Hall. Spolupracuje s elitou světové avantgardy a za čest si považují s ní nahrávat například Tom Waits nebo Bobby McFerrin. Znalci jistě ocení její skvělá vystoupení s formací Dunaj, později Škampovým kvartetem. Záběr Ivy Bitové je skutečně velice široký, tak v krátkém čase nemůžu vychválit všechny její aktivity, ale rozhodně se musím zmínit o hudební symbióze se skladatelem a bubeníkem Pavlem Fajtem. S ním dosáhla mnoha úspěchů na mezinárodním poli, evropské scény byly zpravidla nadšené. Tak ať to pořád skvěle hraje a zpívá,

0: rozhlasu Zlín. Ve Zlínském kraji klesla v září nezaměstnanost na 4,2%. Bez práce bylo 15 981 lidí, což je o 300 méně než v srpnu. Mezi evidovanými na úřadech práce ale přibylo absolventů a mladistvých, pokračuje ředitelka krajské pobočky úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová.
1: Pro pomoc absolventům a mladistvým realizuje úřad práce projekt Záruky pro mladé, který nabízí podporu formou rekvalifikačních kurzů, poradenství, možnost finanční dotace na pracovní místo u zaměstnavatele nebo může nasměrovat tyto osoby k opětovnému zahájení přípravy na budoucí povolání.
0: V Otrokovicích vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Sídlit bude v nevyužívaných prostorách bývalé jídelny v poliklinice. Hejtmanství odhaduje, že náklady na projekt přesáhnou 25 milionů korun. Provozovatelem služby bude poradenské a krizové centrum Zlínského kraje. Pokračuje jeho ředitel Marek Mikláš.
2: V Centru duševního zdraví bude docházet k individuálním konzultacím s dítětem, k individuálním konzultacím s rodičem, bude se řešit rodinné poradenství, rodinná terapie a zároveň vlastně do tohohle systému budou přijati všichni, kteří s tím dítětem nějak pracují.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 46 korun a 31 haléřů, což je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u Naturalu 95 o 60 haléřů. Pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Počasí. Dnes večera v noci bude ve Zlínském kraji zataženo s deštěm nebo přeháňkami. V druhé polovině noci začnou srážky od západu rychle ustávat. K ránu pak začne ubývat i oblačnost. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně v ulici Rokytnice havarovalo nákladní a osobní auto do příkopu. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno. Další v našem vysílání zase za hodinu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Půsta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robrousek.
5: Dobrý den.
4: Jaký je podzim?
5: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
4: Výborně.
5: Je to krásný.
4: To je dobrá zpráva, tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
3: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechoslováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to sme už spomínali. Keď...
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odeť za... Začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je? Prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali...
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali. Púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť u nás, prídete na návštevu, komorníka nikde, domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy, no.
2: Ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť, neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Aj manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezky slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, mm-hmm. i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo,
1: Do dneška. Já jezdím za Luchou, Luci je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška. Mm-hmm. Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás jeho Takar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála, jak to říkal, Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Takara Brouska. Dobrý
4: Já
5: den,
4: vás
5: pane
4: také
5: Brouze.
4: Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jak je to ze Strážnice, prosím vás, Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte, a ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jestli. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovný. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. Aspoň mohli mít dřív hotový, že jo?
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: No to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální
2: ručně. Pomůcky byly.
4: No, ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátů už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak. To už dneska.
2: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou sítě.
2: No. A jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě dalších 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMSku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová Kadalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc, moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý Boba den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to co jiného.
6: Protože opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: A
6: já bych teda volil bych teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc,
7: no.
1: Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte?
9: Kde, já, jo.
8: Kde a jak a co?
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No.
0: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Tulda Brousek?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde jako,
2: no, teď jakoby dá dohromady. No, režiruje to pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem. Teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá. Přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantíku,
4: a říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantíku.
4: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forse rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltranjo, ma la gelosia, se che tu...
3: Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už. Nehoď, je to gauner, nebo bejt. Františku, já už nemůžu, Františku, objev se.
4: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
3: Františku, ty jsi mě našel.
4: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
3: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a František mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jedno, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pámu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo. Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jakou ukázkou? S Miroslavem Donutilem vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vašeho hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano,
1: dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdolnek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něm ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Ne, aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
1: No krásně. Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školek.
5: Pohádkový dědeček se tomu
1: ano.
5: Tady.
1: No, ano, vynikající.
5: No. A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak snad to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál. No.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli stane magor. Říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne. To nevydrží, nemám vlastní vody, ten valí. Miro, kam bereš šňůra, kam bereš šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to k lesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jele nepozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je? On říká, ten valí, ten jede, ty, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehutil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj ocenil nejlepší podnikatele. Firmou roku je BRM Aero. Živnostnicí pak Dobromila Darnadiová. Průtoky v tocích v regionu jsou podprůměrné. Poslanci budou ve středu znovu projednávat zákon o státních zaměstnancích. Dnes večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji zataženo s možností deště a na teploměru nejníže až 5 stupňů.

0: ocenění postoupili do celorepublikového finále. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 10. prosince v Praze. Zlínský kraj trápí nedostatek vody. Podle údajů povodí Moravy jsou průtoky ve vodních tocích extrémně podprůměrné a některé zejména menší toky zcela vyschly, jako například řeka Rusava. Větší řeky dosahují nejčastěji okolo 5-15% průměrného množství vody v tomto období. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Radek Špatka.
1: Například řeka Dřevnice ve Zlíně, Vsetínská Bečva ve Vsetíně a Olšava v Uherském Brodě dosahují 10% obvyklého množství. Pod hranicí hydrologického sucha se pohybuje také řeka Morava. O něco lépe jsou na tom vodní nádrže ve Zlínském kraji. Aktuálně jsou poklesy hladiny nejčastěji v rozmezí od 1 do 4 metrů a jejich naplněnosti se pohybují mezi 45-65%.
0: Sněmovna se příští středu mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září zákon vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. Koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem a změny kritizovala při minulém projednávání zákona, připomíná předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
2: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
0: Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou autorku ocenila Švédská královská akademie za inovativní propojení tradičních příběhů se současností.
3: Kanadensiska författaren Anne Carson.
4: Jméno letošní laureátky oznámila tajemnice akademie Ingrid Karlbergová. Oceněná spisovatelka Anne Carsonová ve své tvorbě propojuje řecké mýty s moderním světem. Třeba jako v knize Autobiografie rudé, kterou přeložil Tomáš Gabriel.
5: Její výjimečnost spočívá zejména v tom, že dává dohromady několik žánrů zároveň. Dává dohromady eseje o překladu starých antických děl s moderní literaturou, poezii, prózu, esej, všechno dohromady, aniž by to vypadalo nějak zvláštně.
4: Autorka v příběhu vychází z mýtu o netvorovi Geryonovi. Toho ale proměnila v dospívajícího chlapce, který se zamiluje do charismatického Herakla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Dnes večera v noci bude ve Zlínském kraji zataženo s deštěm nebo přeháňkami. V druhé polovině noci začnou srážky od západu rychle ustávat. K ránu pak začne ubývat i oblačnost. Nejnižší teploty naměříme v rozmezí 8 až 5 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně v ulici Rokytnice havarovalo nákladní a osobní vozidlo. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď už je tu připraven náš den v kraji.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krásné čtvrteční odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přeje Anna Randárová. Je tady den v kraji s datem 8. října a právě 8. říjen je památným dnem sokolstva. Připomíná tisíce sokolů, kteří během nacistické okupace položili život za svobodu a demokracii. Tradičně tento den zakončuje večer sokolských světel, při kterém lidé pouštějí po vodě rozsvícené svíčky jako vzpomínku na padlé sokoly. Ve Zlíně dnes členové Sokola společně vysadí u Sokolovny památnou lípu. Na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která zjišťuje, proč se zlínští sokolové rozhodli změnit podobu tradičního večera sokolských světel a jak chtějí na své předchůdce vzpomínat. Spojíme se s ní před 17:45. Přeji vám příjemný poslech našeho vysílání.
7: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Součástí Dne v kraji ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je zpravodajský souhrn. Dnes ho připravil Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Zlínském kraji se dnes konají vzpomínkové akce v rámci památného dne sokolstva. 8. říjen je totiž významným dnem České obce sokolské, věnovaný památce členů organizace, kteří se postavili za svobodu a demokracii. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku aktuálně uklízejí lidé z veřejné služby. Většinou jde o dlouhodobě nezaměstnané. Ke svému životnímu minimu si mohou přivydělat až 1200 korun. Jak jejich práce funguje, vysvětluje preventistka městské policie Andrea Kubínová.
3: Tak mi samozřejmě motivace by měla být, aby si našli svoji práci. Většinou jako obchodívají, ale není to každý den, jo. Mají to prostě 30 hodin, které si mají rozdělit do měsíce, takže až to splní, jak se to splní, tak to vlastně záleží na nich, no.
2: V Uherském Ostrohu dokončili rekonstrukci sportovní haly. Starý povrch v sále nahradila odpružená podlaha, která je šetrná ke kloubům sportovců. Řemeslníci také nainstalovali nové osvětlení a zmodernizovali vytápění celého objektu. To nově zajišťuje úsporná topná soustava. Rožnov pod Radhoštěm získá od firmy Energo Aqua dětské hřiště u bytových domů Harcovna. Zastupitelé schválili, že si město a firma vymění pozemky. Město tak dostane i plochu vedle sběrného dvora, který chce příští rok rozšířit. Práce blíže popisuje mluvčí města Eva Javorová.
4: Na hřiště u Harcovny lidé dlouho čekali. Bylo zavřené a nikdo ho nevyužíval. Teď se o ně konečně může město samo postarat. Doplníme tam herní prvky a upravíme ho, aby bylo bezpečné. Pro veřejnost bude připravené nejpozději na jaře.
2: Zlínský okresní soud se dnes začal zabývat loňským požárem střechy střední školy pedagogické a sociální na Jižních Svazích. Obžalovaný svářeč Libor Jurčík připustil, že při opravě střechy nedodržel požární předpisy. Po práci s hořákem nařídil pouze dvouhodinový požární dohled místo předepsaných 8 hodin. Podle obžaloby tak způsobil požár, při kterém se musela evakuovat zhruba 100 lidí a vznikla škoda téměř ve výši 15 milionů korun. Muž svého jednání lituje, nesouhlasí ale s vyčíslenou škodou. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let ve vězení. A to už bylo ze souhrnu těch nejzajímavějších událostí dnešního dne ve Zlínském kraji všechno.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnes je památný den sokolstva, který připomíná tragické události z 8. října 1941, kdy nacisté v rámci akce Sokol zatkli přibližně 1500 sokolských činovníků. Později drtivá většina z nich zemřela v koncentračních táborech. Také ve Zlíně si dnes lidé připomínají sokoly, kteří položili život za svobodu a demokracii. Tradiční večer sokolských světel, při kterém lidé zapalují svíčky za padlé sokoly, dostane letos ve Zlíně novou podobu. Sokoly vysadí přímo před sokolovnou památnou lípu. Na místo se vydala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, přeji pěkný podvečer.
2: Krásný podvečer od Zlínské sokolovny. Právě teď zde vrcholí památný den sokolstva. Místo tradičního lampionového průvodu se téje Sokol Zlín letos rozhodl, že padlým sokolům vysádí památnou lípu, která bude tragické události druhé světové války připomínat i dalším generacím. Ke kořenům stromu navíc poputuje schránka se vzkazy a myšlenkami návštěvníků o tom, co pro ně demokracie znamená. O nové podobě dnešní vzpomínkové akce a také o odkazu zlínských sokolů si teď povídám s Kateřinou Příhodovou, vzdělavatelkou Téje Sokol Zlín, které přeji krásný podvečer.
3: Dobrý den.
2: Ve Zlíně letos měníte podobu tradičního večera sokolských světel. Místo lampionového průvodu, jak už jsem zmínila, vysadíte u sokolovny památnou lípu. Proč je tomu tak?
3: My jsme se odlišovali už tím lampionovým průvodem, protože ostatní jednoty a župy posílají světýlka po vodě, což my jsme se tady báli, aby nám neuplavali sokolové po dřevnici. Sice teď máme podstavu vody, takže by to asi nehrozilo, ale už před lety jsme se rozhodli, že budeme dělat lampionový průvod. Chtěli jsme začínat na náměstí Míru, abychom na sebe upozornili tím, že se tam něco bude dít. Zpívali jsme sokolské písně. Jeden rok jsme tam měli orchestr, druhý rok jsme měli trumpetistu. A pak už nám to přišlo, že to není úplně ono, že i ten průvod se nám trhal, protože sestry sokolky, které byly starší, tak nemohly stíhat těm, co byli v čele toho průvodu. A přemýšleli jsme, jak to uchopit, jak se zase odlišit, jak to udělat jinak. A jak je teďkom populární, tak mě napadlo oslovit AI. Napsala jsem jí, co jsme dělali, o co nám jde a co by nám doporučila udělat. A v podstatě z toho, co všechno navrhla, jsme si vybrali sázení stromu, v tomto případě lípy, a ještě jsme k tomu přidali ten vzkaz, tuto schránku s těmi vzkazy.
2: A dnešní lípa bude věnována všem 17 padlým zlínským sokolkám a sokolům. Od příštího roku už chcete ale sázet v krajském městě vždy jeden strom, patřící jednomu konkrétnímu příběhu člověka, který zahynul v boji za svobodu a demokracii. Můžete zmínit některý z příběhů, jejich spousta jsou velmi zajímavé a srdcervoucí, řekla bych.
3: Ano, tak nejznámější je asi bratr Vácha, ale já bych ráda vzpomenula bratra Ignáce Skřivánka, který se narodil 10. února 1901, a to protože přednedávno jsme se potkali s jeho vnučkou a pravnučkou. Vzpomínali jsme na jejich dědečka, ne pradědečka na Ignáce, ale na jejich dědečka, protože tam se ta sokolská tradice dědí z generace na generaci. Takže bylo milé se potkat vlastně s někým, kdo drží tu tradici a kdo má vztah k sokolu. Ignác Skřivánek byl okrskový místonáčelník a vedl sokolskou odbočku tady ve Zlíně, konkrétně na Letné, zapojil se do odboje, rozšiřoval letáky, pomáhal rodinám zatčených, pracoval tiše, ale odvážně. Byl zatčen v roce 1942, prošel několika věznicemi, byl odsouzen ke 4 letům káznice a zemřel na následky věznění 16. července 1944. Takže to je můj hrdina, který patří mezi těch 17. My jsme je nazvali hrdinové z plakátu, protože je máme na rolapu, který používáme u těchto akcí, kde jsou všichni zmíněni, nebo část je zmíněna, včetně fotografií a nějakých historických údajů.
2: Je to rozhodně zajímavý příběh člověka, díky kterému my dvě tady spolu dneska sedíme, můžeme mluvit, protože se zasloužil, nebo pomohl k tomu, aby jsme mohli k té demokracii, kterou dnes žijeme, dojít. A vy ke kořenům stromu dnes uložíte také schránku se vzkazy právě o tom, co pro lidi znamená demokracie. Co do ní mohou návštěvníci napsat a proč jste chtěli do vzpomínky zapojit právě tady tyhle osobní vzkazy?
3: Využili jsme takzvané víkendovky, co pořádají vlastně bratr náčelník, sestra náčelnice, zkrátka odbor všestrannosti pro rodiče s dětmi, kdy od pátku do neděle společně tráví čas někde mimo Zlín. Děti s rodiči tam na papírové lístky lípy mohly napsat vzkazy, něco namalovat. Chtěli jsme, aby děti tam napsali vzkaz pro děti, které třeba někdy v kořenách lípy, když se třeba bude tady kácet, nedej bože, ta lípa nebo něco s tím bude dít, tak pro ně bude překvapení v těch kořenech právě tato schránka a bude fajn tam mít zkaz nejenom od dospěláků, ale i od malých dětí, které tam něco nakreslí. Nakreslí tam srdíčko, nakreslí něco, co pro ně sokol znamená. Balón, nějaké zvířátko, které potkali na té víkendovce nebo kdekoliv jinde, když jsou se sokolem v přírodě. A dospělí naopak, tam jsme chtěli, aby se zamysleli nad tím, co pro ně demokracie znamená, jak bychom si měli vážit toho, že teď můžeme chodit do toho sokola, který byl po dobu zakázán. Znovu se obnovily vše sokolské slety, které všichni milujeme a těšíme se na ně, protože tam potkáme sokoly z celého světa a je to jedinečná příležitost se takhle společně sdružovat.
2: To byla Kateřina Příhodová, vzdělavatelka TJ Sokol Zlín. Já vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se dnešní vzpomínkový večer vydaří a nová lípa se stane skutečně trvalou připomínkou zlínských sokolů, kteří dali vlastní život za svobodu a demokracii.
1: Petro, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. A pokud vás večer sokolských světel zaujal, reportáž z této akce uslyšíte zítra ráno před 7:00 ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Den v kraji.
4: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak si poradit se závistí okolo nás. A v neděli se od 11. s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem zaměříme na téma, které může potkat každého z vás. Ztrátu práce. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín.

0: No, sir.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je teď čas na aktuální informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Počasí.
1: Dnes jsem ve spojení s Ondřejem Rambusem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jaké máme teď počasí na území Zlínského kraje?
3: Aktuálně máme velkou oblačnost, ale počasí bez srážek, převládá nám oblačná nebo až zatažená obloha. Teploty nám začínají pozvolna klesat, ale ještě se nám drží na řadě míst kolem 20 stupňů Celsia. Zároveň nám i slábne vítr, dnes bylo relativně větrno, na některých místech i kolem 6-7 metrů za sekundu, ale teď už je vítr převážně mírný. Jinak celkově ty srážky se nám nevyskytují, ale postupně se přibližují od západu.
1: Co tedy přinese dnešní noc?
3: No, můžeme se těšit na studenou frontu, která přejde přes naše území. Aktuálně už srážky této studené fronty ovlivňují západní Čechy a v pozdějších večerních hodinách by se měly dostat i do Zlínského kraje, takže postupně musíme počítat spíše s tím, že bude oblačnost přibývat a právě v těch pozdějších večerních hodinách nebo z počátku noci se pak přidá i déšť nebo přehánky. Mělo by zapršet na celém území Zlínského kraje. Na některých místech budou úhrny kolem 1-2 mm, ale mohou se objevit i bouřky a v těch by případné úhrny mohly být kolem 10 mm. Jinak během noci tedy takové to spíše deštivé a větrné počasí, ale za frontou se nám oblačnost protrhá a začne se nám i sklidňovat vítr, takže v ranních hodinách by pak mohlo být polojasno nebo i skoro jasno a teploty od 8 do 5 stupňů Celsia.
1: To bylo tedy zítřejší páteční ráno. Jaký potom bude celý den?
3: Zítřejší den by měl být poměrně slunečný, bude převážně polojasno nebo skoro jasno. Přechodně může být oblačnosti trochu více spíše na horách, ale měla by to být spíše krátkodobá záležitost. Takže celkově slunečný den, beze srážek, ale musíme si uvědomit, že budeme za studenou frontou, takže budeme v takovém chladnějším proudění a až bude slunečno, tak bude ten vítr poměrně studený a maximální teploty budou zítra od 12 do 15 stupňů Celsia, takže až o nějakých 8 stupňů chladněji než dnes.
1: Říká Ondřej Brambus. My vám děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
3: Děkuji vám také. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bude 17:30 a posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. V automatech na CBD produkty se často prodávají věci, jejichž obsah neodpovídá popisu. Jak probíhají kontroly prodejen s konopím? Jak je zabezpečeno, aby si tyto návykové látky nekupovali nezletilí? A jak policie bojuje proti porušování zákona těmito prodejci? I to bude tématem rozhovoru z cyklu O čem se mluví redaktorky Markéty Macháčkové s kriminalistou Pavlem Trnkou z Krajského ředitelství Zlínského kraje. Nabídneme vám ho už za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, písnička.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

bojnice rysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: tmavé brýle městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: O čem se mluví?
2: CBD, tedy konopí i kratom, si v našem kraji můžete koupit na řadě míst. Jen ve Zlíně je jich desítka. Mezi nimi jsou i takzvané CBD automaty. Najdeme v nich jen zákonem povolené produkty? I na to se zeptám kriminalisty Pavla Trnky z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Vítejte ve studiu.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Od mikrofonu zdraví posluchače Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
2: Ve Zlínském kraji najdeme prodejní automaty, které nabízejí takzvané CBD produkty nebo energetické sáčky. Jak vlastně vypadají ty produkty a v jaké formě látky prodejci nabízejí?
3: I Zlínský kraj je tady tím zasažený. Máme ve Zlínském kraji jeden automat tady na ty látky, které se nachází tady přímo ve Zlíně. Druhý automat, který se podařilo našim kriminalistům najít, je ještě v řízení ohledně látek, které jsou uvnitř obsaženy a které se tímto způsobem prodávají. Takže ten nemůžeme ještě označit za automat, který prodává oficiálně psychomodulační nebo psychoaktivní látky nebo CBD. Automaty, tady na ty látky nejsou nějak odlišné od standardních automatů na potraviny, na nápoje, pouze se liší nějakými polepy a eventuálně zamřížováním té přední prosklené strany pro účely nějakého napadení. Liší se v tom, že je tam čtecí zóna na doklady totožnosti a samozřejmě tou náplní, která se také neodlišuje od standardních balení komerčních produktů, jako jsou tyčinky, sáčky, cukrovinky a podobně. Nicméně ten, který k tomu automatu přistoupí, ví, z jakého důvodu tam přistupuje.
2: Prací policie je mimo jiné i kontrola těchto automatů na CBD produkty i kontrola dalších prodejních míst, kde si lidé mohou zakoupit i takzvané psychomodulační látky, což je třeba kratom. O jaké lokality ve Zlínském kraji se jedná?
3: Když bych to měl shrnout za celý kraj, myslím, že prodejní automaty nejsou problémem tady té problematiky. Těch automatů je opravdu minimálně, jsou, dobře se říct, lehčí kontrolovatelné ze strany kriminalistů, kteří jsou na to specializovaní. Větším problémem jsou samozřejmě prodejny, které tyto produkty prodávají bez řádného povolení ministerstva. Kontrola zde probíhá už trochu náročněji, jsou tam určitá povolení, určitá spolupráce s potravinářskou inspekcí, s hygienickými stanicemi a v rámci tady toho se stanovila skupina korun, která provádí kontroly těchto provozoven. Takže kdybych se vrátil k automatům, ty úplně jako problémem nejsou, většinou jsou pod dohledem, jsou pod kamerovým systémem, takže ty nám tolik problémů nedělají. Kdybych se vrátil k té celorepublikové akci Korunt, tak můžu říct, že za Zlínský kraj bylo provedeno cirka kontrol 50 míst a koresponduje nám to s celorepublikovým průměrem, že cirka 77% těch prodejen porušuje platnou legislativu. Kdybych to ještě zhrnul za tu celou republiku, tak z oficiální zprávy Národní protidrogové centrály vyplývá, že bylo zabaveno 86 000 výrobků v rámci akce Korunt. Zablokováno třeba 25 internetových obchodů. Takže tato linie nás zajímá mnohem víc než prodejní automaty na CBD a psychomodulační a psychoaktivní látky.
2: V kterém období tato akce probíhala?
3: Tato akce ještě probíhá, je řízená z policejního prezidia a probíhá od začátku roku 2026.
2: Policie tedy kontroluje takovéto prodejny. Vraťme se ale ještě i k těm automatům, protože spoustu posluchačů bude zajímat, zda v nich najdeme jen zákonem povolené produkty. Co vlastně policie u nich kontroluje?
3: Obsahem automatů jsou ve většinou případech zákonem povolené produkty. Nicméně policie u těchto produktů zkoumá obsah těch aktivních látek. Tudíž ten provozovatel automatu může mít povolení na prodej takových látek, nicméně, byť třeba ne vlastní vinou, může dojít k tomu, že v jednom tom produktu je prostě vyšší obsah těch zakázaných látek. A tudíž to policii zajímá principiálně za porušení zákona.
2: Co se tedy v daných automatech vlastně prodává?
3: Obsahují kusové jointy s klasickou marihuanou, s obsahem THC, obsahují CBD produkty, které jsou do určitých procent v České republice v držení v závislosti na věku povoleny. Nicméně se tam objevují i syntetické kanabinoidy, které jsou nebezpečné, které zajímají policie, a tam se víceméně jedná o nějakou rostlinnou drť. Drť z konopí nebo drť z určitých léčivých bylin, jako je třeba divizna, a na tyto produkty se pro nás v rámci ochrany zdraví obyvatelstva vyskytují takzvané syntetické opioidy. To jsou uměle vytvořené opioidy v podobě syntetických THC produktů a na tyto rostlinné drtě se nanášejí stříkáním. Oni jsou nebezpečné v tom, že jsou několikrát silnější, aktivnější a můžou způsobit poškození zdraví. Proto ta policie kontroluje ty automaty, obsah tady těch látek, které se tam vyskytují.
2: Jakým způsobem vlastně reguluje zákon prodej takovýchto výrobků?
3: Samozřejmě zákonnými normami, jak je třeba zákon o návykových látkách, zákon o ochraně zdraví, vyhláška o psychomodulačních látkách, kde je doporučená denní dávka, a tím, že je doporučená, tím pádem se přenáší i na ty uživatele. Máme zákonné normy k tomu, aby jsme zabránili prodeji, aby jsme odebrali tyto nebezpečné látky. Nicméně dalo by se říct, že od nabytí účinnosti nařízení vlády v roce 25 o seznamu psychomodulačních látek by se tyto látky neměly dostat osobám mladším 18 let do rukou. Je to stejně jako s alkoholem, stejně s tabákovými výrobky. Tudíž je tam ta kontrola toho věku, byť na těch automatech.
2: Jak se liší tato kontrola u prodejen a těch automatů?
3: Zcela zásadně, protože, jak jsem zmínil na začátku, 77% prodejen porušovala legislativní normy tím, že věk nekontrolovala. Tudíž tady je obrovský prostor k tomu porušení zákona a prodávání těch látek osobám mladším 18 let.
2: Jak je věk kontrolován u automatů a může se stát, že některé automaty jsou zcela bez kontroly?
3: Věk automatu je kontrolován čtecí zónou dokladu totožnosti magnetickým páskem, který by měl zabránit nákupu. Nicméně jsou případy v rámci celé republiky, že tento systém není zcela funkční nebo je momentálně poškozený a může dojít k nákupu těchto produktů i osobou mladších 18 let.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Posloucháte rozhovor s kriminalistou Pavlem Trnkou z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Na začátku září médii prošla informace o tom, že na sídlišti Zachar v Kroměříži asi 200 metrů od základní školy byl umístěný automat na CBD produkty a věk kupujícího nějak nebyl kontrolován. Jak danou situaci tehdy policie řešila?
3: Co se týká prodejního automatu na Zacharu v Kroměříži, k tomu můžu pouze říct, že je to kauza, která je v běhu. Policie České republiky úzce spolupracuje se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, která v rámci své činnosti oslovila majitele toho automatu. Nás víceméně zajímá omezení toho věku té prodejnosti. Nicméně můžu říct, že teďka v rámci měsíce října je tam v rámci instituci, kterou jsem definoval, a Policie České republiky domluven takzvaný kontrolní den, kde bude konzultována s majitelem toho automatu jeho umístění a jeho obsah.
2: Jaké jsou vlastně postupy policie v takovém případě, že se prokáže, že prodejce distribuuje nelegální produkty nebo nějak porušuje zákon?
3: Pokud máme ten produkt už v držení, tak ho zašleme na specializované pracoviště, které se zabývá zkoumáním hodnot obsažených v těch látkách. A pokud nám specializované pracoviště svým odborným vyjádřením konstatuje v závěru, že ty látky jsou nadlimitní, tak policie v rámci zákona trestního řádu tyto látky zajistí. Po zajištění jdou opět ke zkoumání a pokud je to odborné vyjádření totožné jako v předchozím případě, tak se zahajuje trestní řízení vůči osobám, které ty produkty poskytují, prodávají nebo mají k tomu nějaký právní vztah k tomu prodeji.
2: Může policie dále i zakázat prodej na takových místech?
3: Můžeme okamžitě na místě odebrat ty produkty, ale dlouhodobě prodej nemůžeme zakázat. Buď jsou to prodejny, které mají licenci k prodeji těchto látek, anebo nejsou držité této licence. Nicméně policie své závěry komparuje se zjištěním státních orgánů, kteří vydávají licenci, informuje o závěrech zjištění z těch odborných pracovišť a tyto pracoviště buď můžou licenci pozastavit, anebo ji úplně zrušit. Ale policie jako taková nemůže ani rozhodnout ve smyslu nějakému trestu. To buď to dělá soud, anebo příslušné orgány státní správy.
2: Pokud už se zjistí, že je to něco, co je problematické, třeba u školy, tak může obec nějakým způsobem do toho zasáhnout.
3: Obecní úřady mají samozřejmě právo regulovat ten prodej tím neumožněním toho umístění toho automatu. Nicméně pokud se jedná o soukromý pozemek, tak už je potom jenom na orgánech policie a inspekce pravidelně tyto automaty kontrolovat z jiné pozice než z pozice umístění toho automatu. Nicméně je to boj s větrnými mlýny ohledně obsahu, zásobování, měnění zásob, přesouvání. Takže ano, myslím, že úřad by mohl regulovat umístění těch automatů.
2: Jak často tedy dochází k porušení zákonem povoleného množství dané látky v těchto produktech?
3: Jak jsem říkal, oficiální zpráva Národní protidrogové centrály uvádí, že akce ještě probíhá. Nicméně 77% kontrolovaných prodejen porušila platnou legislativu, ať už se týká obsahu těch látek, anebo kontroly věku. Takže na těchto věcech teď státní úřady vydávají svá rozhodnutí ohledně postihu těch osob. Nicméně můžu říct, že jsme zajistili v rámci celé republiky asi 155 kg nelegálně prodávaného kratomu a produkty z CBD, včetně 63 prodejních automatů. Takže ta akce byla monstrózního charakteru je a dalo by se říct, že je velice úspěšná. Ta dynamika prodeje těchto látek je na takovém zostupu, že policie, dalo by se říct, je půl kroku za těmi prodejci, protože je umístěný automat, nějaké prodeje a pak je teprve policie upozorněna někým anebo z vlastního zjištění má indicie k tomu, že tomu prodeji dochází a začínáme se s tím zaobírat.
2: Co jsou vlastně podle zákona psychomodulační látky a jak se liší od klasických zakázaných drog nebo běžně prodávaných látek?
3: Psychomodulační a psychoaktivní látky jsou nově zařazeny do legislativy České republiky a z pohledu obsahu nebezpečných látek jsou méně závažné, nepředstavují závažné riziko pro veřejné zdraví nebo pro sociální dopady. Nemají tak silnou návykovou část. Lidé netrpí somatickými problémy v okamžiku, kdy látky nemají, tudíž by se dalo říct, že jsou mírnější formou drog.
2: Je u nás tedy legální takové produkty si kupovat a přechovávat je u sebe?
3: Legální to je v určité zákonem dané míře. Samozřejmě související s věkem, jak už jsem jednou zmínil, je to 18 let a určité množství, které je definované vyhláškou pro držení jednotlivce.
1: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví s Markétou Macháčkovou a jejím hostem.
2: Posloucháte rozhovor s kriminalistou Pavlem Trnkou z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Setkáváte se s tím, že se na policii obracejí rodiče nebo škola s tím, že si nezletilí na určitých místech mohou nepovolené látky kupovat v našem kraji?
3: V rámci přímo oznámení policie České republiky se setkáváme týdenně s nějakým oznámením o tom, že dochází k prodeji těchto látek, ať už v kamenných obchodech, anebo v nějakých automatech. Nicméně dal by se říct, že po prověření těchto věcí většinou se jedná o licencované obchody, protože prodej, který je nelicencovaný, probíhá opravdu skrytě a většinou v těch kamenných obchodech a běžný rodič není schopný toto pojmout, pokud mu to dítě neřekne tu informaci, kde to konkrétně koupila. My samozřejmě v rámci svých kauz, které řešíme ohledně intoxikací mládeže, se doptáváme, kde k té látce přišli a na základě toho děláme prověrky těchto provozoven. Ale samozřejmě, že jsou případy, kdy máme intoxikované dítě, a to dítě nám nechce říct, kde tu látku koupila, nebo byť kdyby ji nekupovala, tak nechce říct, kdo jim tu látku podal. A to je prostě problém.
2: Jaké jsou konkrétní dopady konzumace těchto látek mladistvými?
3: Když bych se obrátil na uzavřenou statistiku roku 2025, ve 257 případech bylo zjištěno předávkování nelegální návykovou látkou. Nemilé je to, že v rámci toho předávkování nám v celé republice zemřelo 111 lidí. Pokud bych se v rámci statistiky díval na osoby mladší 18 let, můžu říct, že míra intoxikace je ve vyšší míře, myslím, počty. Nicméně to intoxikování není tak závažné, ale bohužel musím říct, že i v této kategorii, věkové kategorii do 18 let, nám v roce 2005 zemřelo 8 lidí.
2: Co se týče těchto počtů, vymyká se nějakým způsobem Zlínský kraj?
3: Zlínský kraj se procentuálně v rámci celé republiky nějakým způsobem nevymyká. Úplně nejzávažnější problém ohledně intoxikace dětí je v tom, že oni ty látky kombinují. Nejčastěji je to prostě s jinými návykovými látkami nebo alkoholem nebo léčivy. Tady vidím ten problém. Jinak ty intoxikace v rámci Zlínského kraje registrujeme i v rámci intoxikace kratomu, ale nejsou fatálního charakteru.
2: Co vnímáte jako největší překážku tady v této oblasti a na co se policie v budoucnu chce zaměřit?
3: Naším cílem je, aby jsme přesně zmapovali scénu, kde tyto látky se prodávají, jak se vůbec dostávají do oběhu, a ve spolupráci se státními institucemi regulovat prodej těchto látek. Nicméně, jak jsem říkal, je to prostě expanzivní věc, která na českém trhu neustále graduje, a proto cílem policie je mimo jiné i doporučit veřejnosti, aby se vyhýbala konzumaci výrobků s nejasným složením, označených jako sběratelské předměty, které vypadají jako cukrovinky. Chceme svou činností jak odstranit tady ty produkty z českého trhu, tak doporučit společnosti, aby se vyhýbala těmto produktům, protože se opravdu skrývají v dnešní době i za elektronickými cigaretami, kdy tam je prostě úmyslně zaměňován ten obsah. S důrazem na to, že informace, které jsou tady na těch obalech nebo přebalech, může se stát, že jsou měněny už i v České republice, jsou uvedeny v nepravdivém formátu. Tudíž doporučuji obecně vyhýbat se těmto látkám.
2: Říká kriminalista Pavel Trnka z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Pane Trnko, děkuji vám za váš čas.
3: Já také děkuji za pozvání a doufám, že se potkáme příště u nějakého příjemnějšího tématu.
2: Od mikrofonu se loučí Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví? Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Den v kraji s datem 8. října. Naše vysílání bude pokračovat pořadem Morava, krásná zem. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný a pohodový večer. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Po rekonstrukci sportovní haly v Uherském Ostrohu už nejsou v šatnách stará sedadla z bývalého kina. Železniční přejezd u Pelikána v Zašové se rušit nebude. Cenové stropy na benzin a naftu zítra vzrostou o několik haléřů. Dnes večera v noci očekáváme v regionu zataženo s možností deště a na teploměru nejníže až 5 stupňů. Matěj Radilek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezký čtvrtek. V Uherském Ostrohu dokončili rekonstrukci sportovní haly. Starý povrch v sále nahradila odpružená podlaha, která je šetrná ke kloubům sportovců. Řemeslníci také nainstalovali nová osvětlení a zmodernizovali vytápění celého objektu, které zajišťuje úsporná topná soustava.
4: Součástí rekonstrukce bylo také vylepšení zázemí haly, včetně šaten. V těch jsou nové lavice, které nahradily původní stará sedadla ještě z bývalého kina. Práce stály 5 milionů korun. 1 milion město získalo od Zlínského kraje. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Železniční přejezd u Pelikána v Zašové.

0: metrů. Co badatelům při průzkumu pomohlo, přibližuje místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek.
1: V Moravském kresu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů, což je o 24 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u Naturalu 95 o 60 haléřů.
2: Počasí.
0: Dnes večer a v noci bude ve Zlínském kraji zataženo s deštěm nebo přeháňkami, gránu pak začne ubývat i oblačnost. Nejníže naměříme 8 až 5 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně v ulici Rokytnice je prováděno vyproštění nákladního vozidla po dopravní nehodě. Silnice je dočasně uzavřena. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno. Další v našem vysílání uslyšíte zase v příští hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Milí přátelé, je krátce po 18. hodině, tedy čas pro tu druhou hodinku Moravy krásné země. No a jak jste sami slyšeli, zaznělo to v písničce, tak k jejímu poslechu vás tentokrát pozvala Dolanka, a sice polkou Františka Maňase staršího a taky Vladimíra Salčáka s prostým a výstižným názvem Pro Dolanku. No a než nám zaspívají manželé Břeťa a Jitka Osičkovi, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší k svátku Věrám, které slaví u nás, a také Brigitám, které slaví na Slovensku. Já už mám u telefonu prvního zájemce o přání a o písničku, tak jen připomínám telefonní číslo 726 46 5 2 0 0. A u telefonu mám Radka Malého z Úhřic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dneska moje prababička oslaví 84. narozeniny. Chtěl bych jí popřát hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a pohody a hlavně taky dlouhověkost. Ať máme s kým tady hrát, člověče, nezlob se. A ještě bych chtěl popřát mému tatínkovi, který oslaví 10.10.38. narození. Tak jsem mu taky chtěla popřát štěstí, zdraví, pohodu a lásku. A nepřeju to jenom já všem, ale taky celá naše rodina. Tak jsem to tak...
0: Dobře, Radku, to bylo hrozně pěkné, ale ty jsi neřekl, jak se prababička jmenuje.
1: Jo, Miroslava Zemanová, pardon.
0: Výborně. A tatínek je malý, ale křestním jménem?
1: Taky Radek.
0: Taky Radek, no, ještě aby ne. Dobře, Radku, takže krásná přání, my rádi zahrajeme. Měj se hezky, nashledanou. Jak jsem slíbila, zaspívá Jitka a Břeťa Osičkovi, zaspívají, a je to lidová Na tem našem nátoní.

0: Tak to byli manželé Břeťa a Jitka Osičkovi a já už zdravím do Lovčiček paní Květu Růžičkovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková, vám a všem posluchačům. Dnes má svátek Věrka Gargošová z Hoščálkové u Vsetína. Taky přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a rovnou také už k narozeninám, které by mě příští týden. A potom ještě zdravím Anku Kořínkovu a Jarka Wolfa a vám děkuji za písničku a za výběr písniček. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou, paní Květo. A já přidám další přání. Právě dnes 8. října slaví své 62. narozeniny náš práška Václav Šles z Jezeřan Maršovic. Do dalších let mu přeji všechno jenom to nejlepší, hlavně hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, radost ze své vnučky Aničky, malého vnučka Sebastiánka a nejmenšího Rafaelka a taky radost ze svých dětí Ivetky s manželem Martinem a Honzíka s přítelkyní Boženkou a také ze svých krásných papoušků. To vše přejí bratři Radek, Milan a Jirka s rodinami, taky maminka Marie a manželka Dana s rodinou. A dopis pokračuje. Dnes slaví své 6. narozeniny syn od našeho synovce Milana, Albert Šles, také z Jezeřan Maršovic. A svátek mají Věry. Tak ještě přeji vše nej, hlavně zdravíčko Věrce Musilové a Čápové, paní Motičkové z Jezeřan a spolužačce Věrce Burianové z Maršovic. Ještě dodatečně přeji kamarádovi Vlastimilu Novotnému z Jezeřan Maršovic k jeho nedávným narozeninám. Jemu přeji všechno jen to nejlepší. A tohle přání posílá Radek Šles. No a jak píše paní Eva, dnes 8. října se ve Štěpánovicích u Tišnova před 85 lety narodil pan Vítězslav Vejpustek. Jménem celé jeho rodiny, přátel, kamarádů a bratrů hasičů mu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a elán a smysl pro humor aspoň do 100 roků. No a ještě také, aby mu hlas sloužil a mohl si zaspívat s Karlem Hegnerem a cymbálkou Aleše Smutného. Tomu za všechny přeje přítelkyně Eva a děkuje mu za opětavou starost a péči. No a teď už Moravanka, rád vzpomínám.
2: Český rozhlas Zlín.

0: A já mám v tuto chvíli u telefonu paní Pavlíčkovou z Jarošova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, moment, já to vypnu. Tak.
0: Výborně, děkujeme.
1: Ano, už je to, vím, co to dělává, je to neplecha. Já bych prosila vzpomínku, měla jsem sestru Věrku v Línkomu, která nám zemřela, odešla ve 44 letech. Je to už několik let. Dále v květnu letošního roku nás opustil její syn, můj synovec Vítězslav Mlýnek, ten měl 64 let. Kdo jste ji znali, zvlášť Topoláci, nebo vzpomenete si na ně, vzpomenete si na ně vždycky v dobrém. A ještě mám.
0: Ano.
1: Věrku Poláškovu, to je Letes, která bydlí v Radišti a přeju jí všechno nejlepší k jejímu svátku.
0: Dobře.
1: A ještě v Topolné, jak jsme bydlela vedle nás Věrka Kopečková. A vím, že jí nezahraje nikdo, tak jsem si na ně vzpomněla.
0: Dobře.
1: Vzpomínky jsou vzpomínky. Tak bych jí popřála všem zdraví, štěstí, pohodu a k tomu vždy dobrou náladu. Nalejte si skleničku a poslechněte Českého rozhlasu vyšování a pěknou písničku. Děkuji vám.
0: Dobře, paní Pavlíčková, mějte se hezky, nashledanou. A do hrubé vrbky zdravím pana Františka. Dobrý večer.
2: Večerče, do paní Slabáková, děkuji. A já bych chtěl poslat pěkné přání k té Věrce dneska.
0: Ano.
2: Máme tady paní ředitelku mateřské školky Věrku Jugovou, která se o ty děcka nebo celou školku velice pěkně stará. To jí přeju, já s manželkou Aničku, jo? Děkuju.
0: Ano.
2: Dobrou noc.
0: Výborně, pane Františku, krátce, ale výstižně. My samozřejmě rádi zahrajeme, ale jsou tu ještě další přání. V tuto dobu vzpomínáme nedožitých 90 let pana Jana Bartáka z Vítovic. Byl to člověk vynikajících vlastností a mimořádných kvalit. S každou prací si dokázal poradit, pomáhal lidem s prořezáváním stromků na zahradě, poradil každému z krátka, kdo potřeboval pomoc. Celý život pracoval v Sikmě Slatina jako vedoucí pískového hospodářství. Pro jeho pracovitost a důslednost byl velmi oblíbený. Ve volném čase se věnoval výcviku psů. Sám měl po celý život doma nějakého toho čtyřnohého kamaráda. Vzpomíná rodina Ondráčkova a jeho spolupracovníci. A kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Děkuje rodina Ondráčkova. Tak to byla vzpomínka a teď přání. Prosím o písničku k dnešnímu svátku pro mé mamince Věrce Dolinové z Komně. Maminka je vaší stálou posluchačkou a má moc ráda dechovku. Přejeme jí hodně zdraví, životní energie a elánu. Máme ji všichni moc rádi. Blahopřejí děti Radek, Irena, Věrka s rodinami a také sestry Maruška a Inga, také s rodinami. A samozřejmě nejen mamince Věrce, ale přání bude určitě patřit i její dceři Věrce. No a k tomu zahrají Komňané.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám u telefonu paní Petrovskou. Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer vám všem do studia. Chtěla bych vaším prostřednictvím psát tatínkovi k zítřejším narozeninám. Milanu Topolčanovi z Velkého Karlova. Bude mu 78 let, je to jeden z vašich nejvěrnějších posluchačů. Poslouchá ráno i večer, takže na tu dálku je to 1 000 kilometrů. Já volám z Německa, bych mu chtěla popřát. Můžu?
1: Ano, samozřejmě, paní Petrovská, už jste ve vysílání, tak povídejte.
2: Tož náš bombardáku, přejeme ti moře zdraví, štěstí a lásky do dalších let. To ti přeji i za manžela Pavla, maminku Emílii Topolčanovou, brášku Oldu s rodinou, za vnoučata a pravnoučata. Od nás posílám obrovské obětí a od té nejmenší kačenky sladkou pusinku. Drž se ty, náš Ogárku.
1: Paní Petrovská, já si nejsem jistá, jestli jste řekla jméno.
2: Milanu Topolčanovi z Velkého Karlova, řekla jsem.
1: Prosím?
2: Milanu Topolčanovi z Velkého Karlova, řekla jsem.
1: Tak ano, já jsem to přeslechla. Tak pro jistotu, aby to bylo všechno v pořádku. A my samozřejmě rádi zahrajeme, taky blahopřejeme, ano? Tak se mějte hezky.
2: Nashledanou.
1: A z Vojkovic volá paní Darina Poláchová. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát naší mamince k jejímu dnešnímu svátku a chtěla bych jí popřát za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody a všeho krásného, co si bude jenom přát. A to jí přeje ze srdce dcera Darina s rodinou, syn Luboj s rodinou, manžel Bohumil, vnoučátka, pravnoučátka a sousedka Pešulka.
1: Tak, ale vy jste, paní Darinko, neřekla jméno maminky, tentokrát to vím jistě.
3: Věruška Poláchová.
1: Výborně, tak oni Věrušce Poláchové samozřejmě blahopřejeme. Bylo to krásné přání, určitě zamáčkla slzu v oku. Tak a je to všechno? Je to všechno?
3: Je to všechno, děkuju moc, mějte se krásně a hezký večer.
1: Vám taky přejeme krásný večer, samozřejmě nejlépe při poslechu našich rozhlasových vln. A přidávám další přání. 4. října měli svátek Tito Františkové. Pan inženýr František Bula z Přezletic u Prahy, pan inženýr František Kuča z Brumovic u Opavy, pan František Vaculík z Dolních Bojanovic, kolegové František Vymazal z Veselí, pan František Veselý z Hodonína. Všem jmenovaným přeje pan Miroslav Peřina z Brumovic hodně zdraví a štěstí. Takže to bylo přání od pana Miroslava Peřiny. No a teď už věrušky z našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já si vás rozdělím na dvě části. A kdo pak to tedy dnes slaví? Je to paní Věra Staňková, kterou zdravíme do Bučovic. Paní Věra Svobodová, Věra Fikrová a paní Věroslava Zetková. Ty jsou z Brna, takže i jim patří přání všeho nejlepšího. Slaví v Ostrově u Macochy paní Věra Vybíhalová. No a v Brně ještě další tři Věry. Věra Malá, Věra Zetková a Věra Pařízková. Tak milé Věrušky, ještě jednou všechno nejlepší a hodně štěstí a hodně zdraví. S další písničkou je tu připravená Moravěnka Jako motýl.
0: Český rozhlas Zlín.

To byla, pardon, to byla mistři, to byla Moravěnka a já tu mám další přání. Prosím o zahrání písničky pro naši maminku, paní Miroslavu Zemanovou z Kojátek. K jejím dnešním 84. narozeninám je vaší věrnou posluchačkou a miluje dechovečku. Chtěli bychom jí popřát, ať je hlavně hodně, hodně zdravá, ať je nic netrápí a je čilá jako doposud. A ještě dlouho si užívá různých dechových koncertů, na které s námi jezdí. Máme ji všichni moc rádi a děkujeme za vychování, lásku a péči, kterou nám dala. Ona je tak hodná a obětavá maminka, babička a prababička, že by za nás všechny i dýchala. To jí ze srdce přejí její čtyři děti Ilona, Milena, Libor a Fanda s rodinami, dále 7 vnoučátek a 5 pravnoučátek, která jsou jejím největším potěšením. Blahopřání se připojuje i celá rozvětvená rodina. A ještě bychom chtěli poslat pozdravy i do nebíčka našemu tatínkovi a maminčiné mamince, která by 9. října oslavila 109 roků. Tolik přání a teď už Dambořanka, rodné dědince.

0: to byla Dambořanka a v tuto chvíli už má slovo paní Elena z krásného Dubu ze Slovenska. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková.
0: Tak povídejte, zdravím. Komu chcete popřát.
1: Zdravím všetkých poslucháčov Českého rozhlasu Brno a Zlín a chcem poprosiť o peknú pieseň pre pani Vierku Pastorkovú, ktorá má dnes zmeniny. Zo Slavkova u Uherského Brodu. Je ešte, aby som nezabudla. Prajeme jej zdravie, šťastie, spokojnosť, lásku v kruhu svojich blízkych a spoločne s Božím požehnaním zdravíme aj jej vzácnú polovičku pána Pavla, pastorka. A prajeme im peknú polovnícku jeseň. Elena a Viktor z krásneho Dubu.
0: Dobře, paní Elenko, no my paní Věrku Pastorkovou taky dobře známe, taky paní Věrko moc a moc blahopřejeme. A ve Vedrovicích čeká u telefonu pan Petr, dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Slabáková, vám přeji a také vašemu zvukovému mistru, všem posluchačům tohoto pěkného dechovkového pořadu. Dnes slaví své jmeniny naše spoluhráčka, kamarádka paní Věrka Komínková z Vedrovic a za všechny členy klubu Petangu přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní rodinné pohody do dalších let a ještě dlouhá léta, aby s náma strávila na hřišti Petangu při dalším klání petangovém. Děkuji vám, paní Slabáková, za
0: dobře, prostor. A my přejeme dobrou zábavu při této bohulibé hře. Všechny vás samozřejmě zdravíme. No a napsal taky Jarda Wolf, velice rád by poslal písničku Věrušce Koněříkové z Blanska, zpěvačce kapely Olšověnka k svátku. Píše, přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných písniček. No a tato druhé přání od Jardy je pro zpěvačku z Dounečanky Věrušku Ztratilovou. Píše, chtěl bych jí popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se jí v životě i ve zpívání moc daří. Věruško, já tě taky strašně zdravím a přeji ti taky hlavně hodně toho zdravíčka. No a teď další Věrušky z našeho klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. V Ponětovicích dnes slaví paní Věra Kežlínková, ve Veselí nad Moravou paní Věra Křížková, ve Vyškově potom paní Věra Metelková a v Brně Vinohradech paní Věra Čermáková. No a kdo slaví v Kunovicích, dnes je to paní Věra Jahodová a v Bánově paní Věra Kočicová. Tak milé Věručky, i vám přejeme všechno nejlepší, štěstí, zdraví a dlouhá léta. A ještě prosba o písničku, cituji, pro moji tetu paní Faninku Brodeckou z Adamova, která dnes slaví narozeniny, hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky v kruhu svých blízkých, přeje neteř Marie s rodinou. No a svátek slaví i moje snacha Věra Kročilová z Březové a taky Věra Pastorková ze Slavkova. Milé Věry, k vašemu svátku hodně zdraví, štěstí a radost z každého dne přeje Marie Kročilová. A teď už slovácká vonička a frajárka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: A já už mám u telefonu paní Zemanovou z Kojátek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková, ještě jedno. Ráda, že vás slyším. Nechala jsem vás kolikrát pozdravovat, jestli jste to slyšela.
0: Ano, ano, slyšela, děkuji.
1: To byste musela ležet u telefonu, protože nás bylo hodně. A chtěla bych poděkovat svýmu vnoučkovi Radečkovi malýmu za pozdrav a popřání některým narozeninám a svým dětem, jeho, s celýma jejich rodinama. Se mě mají rádi a děkuju všem vnučkám, vnukům, pravnoučkům a ten dětem mojem. Hodně zdravíčka, hodně moc zdravíčka, protože jsou mladí, potřebují ano. To. A vám děkuji za tu překrásnou písničku. Moc a moc vám děkuju a všem vám moc a moc děkuju.
0: To paní Zemanová, my vám taky děkujeme, že nás posloucháte, jsme rádi a taky blahopřejeme.
1: Já bych tak chtěla si s váma popovídat někde.
0: Někdy třeba to někdy vyjde, ano?
1: Někdy to vyjde na nějakých dechovkách.
0: Ano, tak se mějte hezky, ano, paní Zemanová.
1: A vy taky pozdravujte manžela, jako vždy ode mě. A nashledanou.
0: Nashledanou, paní Zemanová. A já tu mám ještě další přání. Srdečně blahopřejeme paní Věře Jandové. Milá Věrko, přejeme ti všechno nejlepší, zdraví a pohodu k tvému dnešnímu svátku. Podepsáni jsou Martina, Dana, Toník, Adam, Otík a Eliška. A ještě prosba, cituji, o písničku k svátku pro naši babičku Věrušku Zapletalovou z Pravčic. Babičko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně spoustu zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenosti, ať ti stále září úsměv na tváři a ať ti vnoučata dělají radost. Přání posíláme i tam nahoru dědečkovi Františkovi, který by měl minulý týden svátek. Přání posílá Petra a Julínka s Kubíčkem posílají babičce velikou sladkou pusu. A my všem písničku Znám já dědinečku, kterou zahraje Bílov

Tak to byla dechová hudba Bílovčanka. No a než se budeme loučit, tak ještě pozvánka k poslechu pořadu Na pěknou notečku. Tu dnešní strávíme na Kyjovsku a vy se dozvíte názvy tamních vesnic, které na mapě nenajdete. Vesnice na Kyjovsku mají, tak jako všechny jiné na světě, svá oficiální jména. A pro některé z nich jsou však obecně známy přezdívky, vystihující povahu jejich obyvatel a mohou se také vázat k některé historické události, řemeslu či původního způsobu obživy. I když se někdy může zdát, že se jedná o přezdívky posměšné, obyvatelé vybraných lokalit jsou na ně natolik zvyklí, že je nikterak pejorativně nevnímají. Pojďme se tedy dnes pomyslně projít některými lokalitami Kyjovska a připomeňme si jejich letitě zaužívaná přízviska. Tento pořad pro vás připravila Markéta Vašulková. Tak já doufám, že si tento pořad nenecháte ujít, jak dobře víte, začíná krátce po 19. hodině. No a v tuto chvíli už posloucháte orchestrální polku pro Gizelu, kterou hraje Vlado Kumpan a jeho muzikanti. Za večerní Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková. Přeji krásný a pohodový večer. Thank you.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj trápí nedostatek vody. Její malé množství ohrožuje ryby například ve slepých ramenech řeky Moravy. Novou lávku u průmyslovky ve Vsetíně dnes večer poprvé rozsvítili slavnostním osvětlením. Dřevohostice ozdobí plastika připomínající někdejší hrdelní právo. Zítra bude v našem kraji převažovat polojasno a na teploměru nejvýše 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Dobrý večer. Průtoky v tocích ve Zlínském kraji jsou extrémně podprůměrné. Podle mluvčího povodí Moravy Radka Špatky jsou některé menší řeky zcela vyschlé. Větší řeky nejčastěji dosahují okolo 5-15% obvyklého množství vody. Její nedostatek působí velké problémy rybářským spolkům, pokračuje předseda rybářů v Uherském Hradišti Milan Čaja.
4: My nemůžeme vzhledem k tomu stavu vodního sloupce na některých ramenech vůbec zarybňovat na podzim, protože každé vysí sypání té ryby je potenciálně její odepsání, protože nevíme, jaká bude zima, může zamrznout víc a ryba nám v této hloubce nezazimuje v žádném případě a stane se to, že celá ta obsádka samozřejmě ujde.
3: Vsetín dnes poprvé rozsvěcuje novou lávku u průmyslovky. Slavnostní nasvícení začalo v 7 hodin večer. Nejlepší výhled budou mít lidé ze Štefánikova mostu na Smetanově ulici. Důvody akce nám vysvětluje mluvčí města Jana Rašková.
5: Čtvrteční rozsvícení je zároveň zkouškou osvětlení. Jak silně a jakými barvami bude lávka svítit, můžeme ještě upravit. Proto chceme znát názor lidí, pro které je lávka určena. Čím víc Vsetíňanů přijde, tím líp a kromě rozsvícení chystáme pro návštěvníky taky překvapení.
3: Nová plastika z dubu.

0: vetoval prezident Petr Pavel. Schůzi dnes svolal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Návrh ruší současný služební zákon a podle koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle hlavy státu ale mimo jiné vytváří podmínky pro výměnu úředníků bez ohledu na jejich kvality s každou změnou vlády, pokud nebudou loajální. Koalice ale podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který je členem klubu SPD, veto přehlasuje.
1: Protáhneme si to o jedno další čtení, o jedno další opakování toho, co už zaznělo mnohokrát, ale já očekávám zkrátka to, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasovávání Senátu.
2: Počasí.
0: Zítra očekáváme v našem regionu převládající polojasno nebo skoro jasno, přechodně však může být i více oblačnosti. V noci se začne od severozápadu pozvolna zatahovat a na teploměru během pátku naměříme nejvýše 13 až 16, na Valašsku místy kolem 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 Vlašné na Vsetínsku je hlášen dopravní kužel v jízdním pruhu. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný dobrý podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Markéta Vašulková. Také máte jistě zkušenost i ze svého okolí, že se obyvatelé sousedních vesnic rádi hašteří, vymýšlí na sebe nejrůznější posměšky, vtipy a samozřejmě také přezdívky. Málo která vesnice se nějakou takovou nepyšní. My se spolu dnes podíváme na Kyjovsko a připomeneme si nejrůznější typické přezdívky vesnic, které jsou dodnes zakořeněné. Dědinkami a městečky na Kyjovsku nás hned v úvodu provedly děti z rodiny Varmužů a samozřejmě je nedoprovodil nikdo jiný než Varmužova cymbálová muzika. Další hudební ukázka bude patřit cymbálové muzice Důbrava z Dubňan. Právě tam totiž směřuje naše pomyslné putování.

Metlaři. Tak se obecně na jižním Kyjovsku nazývají obyvatelé obce Dubňany. Je to prý proto, že si dubňanští domkaři, hlavně ti z nejchudších rodin, přivydělávali výrobou březových metel. Později byla většina místních mužů zaměstnána v dolech. Odsud také pořekadlo, že když do Dubňan hodíte kamenem, trefíte horníka. Dubňanům, takzvanému metlařovu, se říká také údolí průtěných vysavačů. A prý když někdo metlaře urazí, vymetů s ním jedna dvě. Nyní zahraje cymbálová muzika Petra Šrahulka z Milotic.

Cimbálová muzika Petra Srahulka nás pomyslně přemístila do Milotic u Kyjova. Vy posloucháte pořad Na pěknou notečku, kde si dnes povídáme o přezdívkách vesnic na Kyjovsku. Říká se, že všady roste pír, jenom v Miloticích pír. Proto se Milotickým trochu hanlivě říká také píři. Traduje se, že byla v Miloticích tak neúrodná půda, že zde rostl převážně pír plevel. Tak jako o všech příslušnících na Kyjovsku se o Miločácích tradují různé historky. Jestli jste někdy měli tu čest navštívit tuto malebnou vesničku, jistě vaší pozornosti neunikl starobylý areál sklepů zvaný Šidleny. Křivolaké uličky plné rozličně ozdobených vinných sklepů lákají k okoštování některého ze vzorků vína. No a jak se miločtí vinaři testují, jestli takzvaně nepřebrali? Prý, když se muž rozkročí a předkloní a tímto průzorem mezi rozkročenýma nohama uvidí na obzoru hrad Buchlov, je ještě schopen dále bez starostí konzumovat. Nyní si poslechneme cimbálovou muziku Friška s primášem Davidem Vašulkou, zaspívá Soňa Vacenovská a Tomáš Ondrašík.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když se na Kyjovsku řekne Rumuni, nepředstavíme si nikoho jiného než obyvatele obce Vacenovice. Tuto přezdívku si prý vysloužili, když je osvobozovala za druhé světové války rumunská armáda. Někdo z místních prý měl huronsky volat naši jedů, naši jedů. Ovšem, zda se informace zakládá na pravdě, těžko posuzovat. S Vacenovicemi těsně sousedí obec Ratíškovice, nářečně s krátkým i, tedy Ratíškovice. Lokálně se jejich obyvatelům ale neřekne jinak než Béleši. Bélež je tradiční sladký pokrm skynutého těsta. Jednoduše se smíchá mouka se vzešlým kváskem, přidá se vejce, špetka soli, nastrouhaná uvařená brambora a nechá se kynout. Do kulata vytvarované, asi centimetr silné béleše se pečou na suché plotně, mastí rozpuštěným sádlem, potírají povidly a posýpají oslazeným mákem. Všem, kteří tuto delikatesu neznají, vřele doporučuji k ochutnání. Láska Ratíškovjáků k milovaným bélešům, podle kterých si vysloužili svoje přezvisko, je všeobecně známá. Prý se tam jí celý týden jenom sladká jídla a jenom v nedělu béleše. A když se prý v kyjovské porodnici narodí malý Ratíškovják, už při porodu má pupek zamazaný od trnek. Odpovídal.

Verbuňkem, co se stalo kdysi, v podání Tomáše Kořínka, jsme se přesunuli do Vracova. V širokém okolí byl ještě v nedávné minulosti Vracov proslulý pěstováním křupavého zeleného salátu. Pilné a houževnaté vracovianky zajížděly prodávat zeleninu do širokého okolí. Dokonce byla v určité době dovážena vlakem až na císařský dvůr do Vídně. Ze vzpomínek pamětníků se nám dochovala modlitba jedné z vracovských prodavaček zeleniny, která se pravidelně modlívala cestou na trh na prudkém kopci u kaple svatého Rocha mezi Vlkošem a Kyjovem. Svatý Rošku, pomož trošku, do kopečka s těžkou nožkou. Vracovský salát byl svou jasně zelenou barvou a křupavostí vyhlášený. Traduje se, že když Krištof Kolumbus připlul do Ameriky, už ho tam vítala vracovianka a prodávala salát. Odsud se také vracoviákům říká saláti.

Naše putování uzavře cymbálová muzika Jury Petrů z Kyjova, a to skladbou s příznačným názvem Jací tací chlapci kyjoviáci. O těch jsme si v dnešním díle sice nepovídali, ale není vyloučeno, že se někdy v následujícím období k přezdívkám a povahových rysech obyvatel lokalit na Kyjovsku vrátíme. Pro dnešek se s vámi loučí a příjemný podvečer přeje Markéta Vašulková a mistr zvuku Igor Kapoun. Yes!

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý večer. Lačerate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Behárym z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Behary se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju od 31 let, je mi 53, takže 22 let. Soutěžím vrcholově, jsem 11-násobný mistr světa a v současné době jsem se stal i mistrem Olympie. Ta příprava, která byla letos, byla dvouměsíční, to bylo, když jsem se připravoval na republiku. Hned na to navazovala další příprava do Olomouce na evropský pohár a pak jsem měl měsíc volno a pak hned příprava na mistra Olympie do Las Vegas, takže to bylo dlouhý. Jsem trošku unavený a letos už samozřejmě se nechci zúčastnit žádných závodů a žádných soutěží, budu vyloženě odpočívat.
1: Pane Behary, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
2: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuji doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
2: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na benchpress?
2: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženýma, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohohle toho rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal, jaký mám silový fond, říkal, nebude to špatný, přijeď na republiku, ukázal mi, jak zvedat, jaký jsou pravidla. No a já jsem přijel asi za 3 měsíce na republiku a vyhrál jsem to ve své váhové kategorii, takže a od té doby se to vezlo.
1: Já se teď zeptám zpátky na Olympii.
2: Vyloženě na tuto soutěž byla 10-týdenní příprava.
1: Popište nám vlastně, jak vypadá taková Olympie.
2: Mraky lidí. Samozřejmě je tam úžasná atmosféra, protože tam je strašně moc sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji až teda na ten bench press. No a ty lidi samozřejmě si fandějí, což je super, že se potkávají, povídají si. Je tam spoustu stánku s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, to, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dýchá prostě takovou zvláštní pěknou atmosférou.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
2: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal ne úplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190. Věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
2: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísný nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
2: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
2: No tak další takový sen samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teď docela omezení, dlouho chodím už o perlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o proteze, aby se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
2: Tak já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
2: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Bihari, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
2: Děkuju moc, děkuju.

0: Se Kšunen Amaro Romanova Keriben a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je církev adventistů, adventistická církev má několik romských společenství a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference, a pak jsme to rozdělili tedy na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba, takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru Ústí nad Labem, protože Ústí je významný město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy, je tam jako mnoho Romů a ku podivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vagaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy. Potom tam přijede Střebichovic pod Orebem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládal ten nový zákon do romštiny, Onivo Zakonos. A jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí. Přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem. Ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité je to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jsou to jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů, a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, to bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví z těch romských sborů především mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky, tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche oddila, protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejský a aramejský a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky. Takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhoj se nás Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v 9. kole domácí extraligy porazili České Budějovice a zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora ode dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, které prepája s českou krajinou.

0: Vítě a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
2: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiné věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě v těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Na gymnáziu,
0: to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň?
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste jim řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Ženou stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako... že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, ale je to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý. Takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si to připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo wow? Dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejný v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo.
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělým vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak co měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeba vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takový nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takový život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se to nesmí, říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží potom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No, to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení. Počasí. Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Praha opatrně za sjezdem na Chocerady na kilometru 25 v omezení.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5 minut 12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Jaká dochucovadla, teď mi napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho polotovary, tudíž i firma Vitana je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v

0: práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byli, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do níž se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v 6 nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorrovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek, úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit prodělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jejím největším konkurentem byla pražská firma Graf a tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
1: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
2: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
3: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lovičková.
2: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 20 lety, 22 lety A taky ten trh je nejprve nepřijal, nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo. Až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný. Aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
1: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
2: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé, přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je tady napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť zintenzivní.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů, no nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích jenom v České republice. Začal čas instantních potravin. Co k němu vedlo? Ve druhé polovině 19. století, kdy rostly továrny jako houby po dešti, se začala zvyšovat i zaměstnanost žen. A protože po dlouhých hodinách v práci neměly dělnice už čas na zdlouhavé postávání u plotny při přípravě masového vývaru, začaly být bujony v kostce velmi poptávaným zbožím.

0: Dobový deník sociální demokracie Právo lidu upozorňoval na chudobu dělnictva, které si nemůže kupovat maso ani mléko, a zveřejnil rozsáhlý inzerát výrobce levného masoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upravit místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlasní lékaři. Polévka, která má nahradit kávu s mlékem, však musí být dle inzerátu uvařena z gráfovy kostky. Talíř výtečné silné hovězí polévky dá gráfova kostka za 6 haléřů, kdežto šálek kávy přijde na 15 haléřů, neb jak mléko, tak i káva a cukr značně zdraženy byly. Inzerát varoval čtenáře před zbytečným a neuváženým vařením masa, když je možno uvařit polévku z kostky. Dbejte však, aby se vám dostalo původních gráfových kostek, neb pouze tyto jsou zaručeně odvar hovězí polévky a proto neobsahují ničeho jiného než výtažek masitý s přísadou veškerého nejjemnějšího polévkového koření.
1: Tady máme vývojové kuchyně, kde spolupracují. Ta pozice jmenuje vývojový inženýr. Každý z nich má na starosti kategorie výrobků, má na starosti ty suroviny, které tam vstupují. Spolupracujeme s nákupem, kde se vybírají ty suroviny podle specifikace, kterou potřebujeme, v jaké kvalitě. A zároveň spolupracujeme ve výrobě, kde to, co se tady v malém připraví, tak musíme ověřit, že i dávka 200 kg bude stejně po té výrobě vypadat, bude mít stejný senzorický vlastnosti. S kvalitou výrobku, který pak kontrolují, jak ten výrobek při výstupu má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
2: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
1: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a Worcesteru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve Worcesteru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček, z kořice a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
2: Takže když si koupím Worcester, tak není Worcester jako Worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom Worcesteru jinou chuť?
1: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný toma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
2: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
1: Hnědá tekutina. Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. Malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá. Takže třeba barvivo, nebo když použijeme nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší. Proto pak buď ubereme barvivo, nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
2: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
1: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
0: Ve středních Čechách spolu soupeřili firmy Magi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, v Kralupech nad Vltavou vyráběla tuzemská pobočka koncernu Maggi. A právě jejich sloučením vznikla po druhé světové válce Vitana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Maggi, které díky tomu už stát nemusel oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hrachová se slaninou, slepičí a flíčková. O tři roky později je tu začátek výroby bujónové kostky masox v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franckovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje, předcházející pozdější Meltě, Žitovce nebo Sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kari, namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací, ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátový zálivy, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodo, noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel. Využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůně, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne.
3: To je pravda. Máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci. A i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, že si je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi si to přes víkend můžou ozkoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo i jak říkáte tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jim má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujónu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujony a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
2: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
3: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek, ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
2: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
3: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplně do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý. Musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme více složkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybych se míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
1: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtínské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích, díky tomu, že se smazaly rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla.
1: Sport.
2: Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý, to my většinou, nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechny se vykouzlo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, na něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat během toho čtení.
3: No, tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to od

0: televize, přišlo mi to blbý.
1: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
0: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
1: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal, ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
0: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Muž přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě, o kolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že jí vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil, a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je půl šesté. To už bych nestihl seriál na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ne, ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni tři k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě, mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni, sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do týmí koukla Naděja, já se do nich nedívám vůbec, já to nestáším.
3: No Naděja koukla do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatý, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posílat toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola, tak?
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovský, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Tohle. No, tak... Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přišli si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausepa. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. Pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva. My se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty byli takže, takový, no, jo, takový. Já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano,
2: tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako, jak chceš?
2: Hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned. Tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho. A otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla znovu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, a kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že jsem, já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků, a bylo vždycky těžké najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestné, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, kdy jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek. Aha. A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to budu dát přesně. A já říkám, já vím, no tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnou dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti poved, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu
3: říct. Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Sidol a petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako, ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění před Vánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí?
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity, ano.
2: Nejvíc se smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel. Tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo. Šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, po který jsem toužil, no. O který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo, všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají a tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec, pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila a dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc. A otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak, tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim a tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je to čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Dýnské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Varboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se

0: a radosti současně. Je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš, a že by si nespomněli, že by prostě na tom světě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 km dole.
1: No, takže manžel přišel do vztahu.
0: Do vztahu se zbývá třema dětma.
1: Ano.
0: Já jsem přišla do vztahu se zbývá třema dětma a ještě jedno máme společně.
1: Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
0: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden z mých synů žije v Anglii, takže je to ještě o složitější.
1: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
0: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože je to opravdu docela složité, většina jejich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně, my žijeme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
1: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evy?
0: Já už dopoledne, odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to alespoň tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
1: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
0: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, to jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
1: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
0: Jo. To se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože je to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Jo. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
1: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
0: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů. 21 letech a to, že tenhle ten 23 letech odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často.
1: Já jsem si říkala...
0: Myslím si, že třeba můj třetí syn nebyl schopný se odstěhovat od svého tatínka, se kterým jsme rozvedení, a že je tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celoživotní.
1: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
0: To vůbec nelze. Máme to tak de facto efektivně rozdělené, moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to.
1: No a stává se, když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
0: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do zvyklosti doma.
1: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
0: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mně hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě lehčejší, nebo spousta dalších drobností, se odehrává furt dál. A to si myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklosti odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházka a podobně, že prostě to se u nás to držuje a držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce, nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat si fotky, se

0: aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
1: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie, to jste zvládla jak? Tak. Jak často se vídáte?
0: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka, dokonce jsem i já jela autem za ním, podívat se, jak to tam u něho vypadá, byla to šílená cesta, 3000 kilometrů, no ale dalo se to.
1: Teda.
0: Bylo to šílená.
1: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci, je to za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné, jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět a bylo by dál, ale...
0: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 300 kilometrů vlastně toho Vystřice až k tomu Krumlovu, takže na kolku budu doma a už se těším, že prostě si lehnu a že do odpočinu, zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude tak komfortné.
1: Takže tam vy jedete jako teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
0: Ano.
1: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání, přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žijí vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
0: Já přeju všem, asi všem vždycky všechno spojení, co to má, a ať to všichni spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat. Prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc, nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat? Oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím.
0: To je zajímavé. Prostě,
1: no je to zajímavé. On kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním. Hned asi po měsíci.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč? A co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let. 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději. Moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju a prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec, ta prostě jako se na mě zlobila, ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě, akorát mě nenaštěvuje, protože pracuje do neděle, dělá sociální pracovnici se starýma lidma, takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas, ten chodil ke mně ještě nedávno často, a teď už nechodí, protože pracuje, má takovou práci, dělá finančního poradce a má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takový, šibení se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den a prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka. Ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně a abyste měla kolem sebe co nejvíc lidí, kteří vám budou dělat radost.
1: Děkuji. Vám taky přeju, ať máte hodně zdravíčka, přání, ať se vám vyplní přání, jaký si přejete a moc do rády a posílám posinek a poslechnutí a naslyšenou.
0: To je milé, tak Václava Neckáře posíláme.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a dcerka do Prahy, na Vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla mě. Nešlo to prostě. Úplně mě to prostě sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend, samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo, zase za 2 dny jeli, ale když odcházeli, já jsem se vždycky posadila na pohovku a koukala jsem, už jsem si říkala, že jsi blázen nebo co, je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No, stalo se, že jsem tam nechtěla ani jít. Opravdu. No, chodila jsem radši držet do práce, protože jsem působila jako učitelka v mateřinkách a tak snažila jsem se když ten den jak si zapojit mezi ty děti. Že mě to tak trošku vyplnilo.
0: Jani, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly 2 děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
1: Určitě. Paní psychá,
0: je to vlastně úplný kontrast, no?
1: No, a když se mě smáli na mi, co bavíš. My jsme za 5 dní doma, jo. Říkám, já vím, tam, ale já nesmím vařit to, co se měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
0: A teď no. Mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch 5 let toho studia, jak to pokračovalo?
1: No, kluk vystudoval 5letý obor s maturou, a tak to bylo 5 let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc mě to nelíbilo. No ale až získal garsonku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka ta byla v Praze, bydlela na koleji. No a když přišla domů, tak po 5 letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě, vlastně tak. Protože do teďka, jako jsem měla jak si navrh já, vždycky jsem ji radila, nebo takhle jste to rozbírali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
0: A jak často se teď vídáte?
1: No, ona bydlí ode mě asi 1,5 km.
0: Takže často?
1: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíš se dělám práci a no.
0: A jak je to se synem?
1: A syn ten je v Plzni a voláme si často, no tak 1-2x za rok se vidíme, No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně, v Pardubi, protože tam má práci a má dva roky před důchodem, už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku, tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. Jo, to si pak. No pak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma. Pro ně teda já. Jo.
0: Tak děkuju vám, Janí, že jste teď s námi vysílala noční linku. Děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělaly radost i na dálku, hlavně tady v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
1: Děkuju moc.
0: Opatrujte
1: se. Teda, já jsem měla velký byt a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. To jaká mluvíte se děvčatka, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi to.
0: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte se a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po půl 12. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Haló, haló, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo, no tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer,
0: pane Dobrýšku,
1: tady František z Lochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, dědes, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se mě nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit i dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak do třetice všeho dobrého. Kdo nás čeká na trojice?
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Ano. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna, tak pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manželství jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžké. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, a nebo jim nadával, že nešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těhle v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holčička, holka z prostřední, je mu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkala, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Je to možný, že ty děcka mají rádi ty druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ní vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotínky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona byla tam, žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přijel, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící a on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, chci se pryč. Oni jsou teda, už nesou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii, jak dobře si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit, jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy to nebudete představit. Jaruško, jak jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě kamarád.
2: Jako být, jo, ale třeba, aby jsme si měli co říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážily, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijdete poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe
2: říká,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsou sama. Ale my jsme spolu nebydleli. A to bylo asi dobře. Ale teďka oni mě říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady. A to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku, určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju, ale že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku, těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem je měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo. Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo. To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky. Ta druhá na Sicílii učila děti anglicky. Ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat. Takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mě už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu. Jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Lawyers. Dobře, Ivetko, ale zpátky k tomu tématu. Mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít domů dřív, než...
1: No. Oni furt trčeli doma. Mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec, ta jedna je v Praze, teda nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění, jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok, prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti, tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna, a ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla pod nájmu, jenže platila 25 tisíc pod nájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně.
0: A jak často se vídáte, jak často je máte doma všechny?
1: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že, bydlím u lesa a ta je v Praze, že, tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla po druhé, no tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
0: Dobře,
1: taky
0: Ivetko,
1: odbornou
0: no tak,
1: literaturu. Takže
0: já myslím,
1: se nevidíme.
0: Že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na no. ten odchod dětí z domova dívat
1: no.
0: různými způsoby. I tak, že prostě je to
1: no.
0: fajn, když vyvětnou, že se na ně ráda díváte, spovzdálí, podporujete, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po 3 letech zpátky do Česka.
1: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně, že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
0: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
1: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
0: To je dobře. Za minutu bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, Noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinou. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. A rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do Noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme
2: tak
1: vás.
2: Tak doktoři mě řekli,
1: Vlastinko,
2: že si budu pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko, vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, my jsme museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a tyran. A ubližoval mě i dětem a tak

0: na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zadoval v tě. No a od té doby jsou sama. Děti vyletěly z hnízda. No, jezdí dle možnosti za mnou. Jeden se dostal do domova důchodců, kde o něho pečují, protože mu vrátil barák do povětří od plynu. Takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný příběh. A pokračujte, no, pak se doptám.
0: Ten nejmladší k nám jezdí často, po 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku moc hodnou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jedno za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit, tak přijede za mnou ten nejmladší. Ale ty tři holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo. A řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak se zůstala do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak se mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko do severních Čechách a má už tam 2 vnoučátka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, no ale to je jenom telefonem, to je strašně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít vícero dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
0: No, právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on strašně moc. Štěpánka ta je daleko, tady přijá je strašně daleko. To je 500 kilometrů, to je šílený.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
0: Ty mě posílají třeba vnoučátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastinko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
0: Já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a zbytek bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla... Asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně povdány a kluk ženatej. Takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné číslo.
1: Vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
1: akce, aktivity? No, tak většinou já
0: akce,
1: a teď
0: aktivity,
1: ta už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední. Nevím,
0: no a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No, teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospudka. No, tak to jsme měli tam.
0: Umíte se to
1: no,
0: zařídit, aby vás
1: tady to
0: odbydem
1: vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala,
1: no,
0: zdravíme vás,
1: děkuju.
0: Pavlínko.
1: A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chled, co já tu loční linku poslouchám.
0: No teda.
1: No.
0: A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to dotřetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude po okolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: Jde to,
1: no.
0: Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně vod. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovali do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám tři potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmů i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů, to je Písku, tak teď už začala zase pracovat po dvou letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plnej byt prostě najednou.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince. A poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky mám nějaký roky, už jsem mi taky po 70 pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za dva týdny pravidelně, protože ten se stará už teď o zahradu hlavně. No a kterou já mám teda mimo domov. Jako máme i v kolonii.
0: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
1: No, já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterýmu vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
0: A máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
1: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty čtyři vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za dva týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole kdy má, ona má částeční úvazek. Takže prostě
0: paní Dano,
1: to tak nějak kombinujeme.
0: Chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
1: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno za celý svůj život hodně. A abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobíjí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
0: Paní Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to hezky
1: poslouchalo.
0: Rodina
1: je základ pro mě, jo, a já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.
2: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají

0: Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A na řadě je paní Věra. Zdravíme vás ze Zlína. Kam
1: dobrý
0: pak?
1: Večer,
0: odkud
1: paní
0: voláte?
1: Věrka z Kostrova u Prachatic, není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od Ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám. Ale zítra to budu slavit tady ve Vodňanech i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od 6, takže jsem udělala, že půjdeme hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budeme poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkého, no.
0: Věrušku, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte
1: no,
0: veselé bujaré setkání?
1: Já právě bydím v Ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na Ostrově každý den a vlastně pomáhám, a nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně jsem mu zachránila života, děkuje mi každý týden, no. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prachatic a my tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli se z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prachaticích. No a tak jsem mu řekla příběh a on říká, že byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám jo, no. Já prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. A dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: no
0: Prachatice.
1: No a vám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk. Ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

věčnej mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. V ringu ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Me buď v klubu džentlmeni, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. Na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu, pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit. Vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište. Dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co, telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočilo to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já tě snaduju, to je krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru a ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v děti jejich už taky děti vylíty z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, ona bydlí na kopci, ona bydlí v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jedno je v Dolní Oltříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Oltříši, pak je jedna v Rostena a jedna je v Mníšku. No a prostě jejich děti jsou jako poblížší, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítli z hnízda. Jako některý už vylítli z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala.
1: Prosím.
0: Tady je Michal Tučný, zaspívá rád se brouzdám
1: rosou. Ano, děkuju,
0: rosou.
1: Naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731 800

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky, všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech. Zůstal, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu, během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do Tesly. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě, pak se mi naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě si chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčiným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde být, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání několik různých, která je vystřídala a teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. Uh-huh. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží suché bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
0: A jsou tady,
1: nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, syn nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně je nás tady 6 v dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení, takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí. To je ve hvězdách, ale jak to tak sleduje, to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuji si, myslím se nikdo, takže situace je taková, jaká je.
0: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
1: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
0: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuju za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barboříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to po každé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorn Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu nebo tehdy Československého rozhlasu doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellera velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel?
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To jste ani nevěděl? Byli skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo. Byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ale ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tedy zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka, jak se patří, pochovají, co je na tom záhadného.
3: No, vidíte, a to je...

0: zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
0: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkouma je přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie Na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána Promery z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, Tak mi totiž říkal,

Vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý po krvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu: Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný.
4: tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie, kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
5: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
4: Vy uhněte, nebo...
5: Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst.
4: Jsem... zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
2: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské cestce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhožto důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
5: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
4: Okamžitě odejděte z mého domu.
5: Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady... O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
4: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
5: Pravil senátor
2: A já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď.
3: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
2: Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blankem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Refotyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí. Poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.